chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Víte, že na dnešek připadá Den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a sorovem, tak to já miluji. Já mám rád štrudel, bábovku a tyhle věci snídaní. Dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. Ty musíme v 12 se otvírá, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, protože ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy si naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, nakrájím si knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten závěr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, když máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nový suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, a pak vždycky předem říkám, koní, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo. No.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchneme do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já ho miluju, třeba na Madejře udělám takovou jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčejně.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to jdu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový 10. rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restaurace má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už si líbí název, samozřejmě Micán, to je takový, to je správný název, jo? Ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silný hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo? A podle mě 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutých, my tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo? Víc to osvěžím na mě ten pohled, jo? Protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstane takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byli vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby. A to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajeme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš? Pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu páme.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěcháme, ona nám hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvojničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiány, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru, v tom se povařej a máme připravený na zelí, jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dáme si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům a
2: době? To bude tak 10 minut hodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází. Nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka s houbami. Pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby. Pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní. Myslím, že každý zvládne. A Patryku, to je zajímavý. Ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bělonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže a pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všude, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme, to je profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patryku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchařkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Je za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nasbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hřmánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody, ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou? Vítejte.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
3: Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že jete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatné nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
1: Jano, kolik vám je let?
3: Budeme 55.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
2: Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku. Většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let. A je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
2: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová, rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
2: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40, nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce

se v dnešní době může poskytnout tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila zaprvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor a druhý je to, že ji můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když se žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct, takže aby si to ty ženy jako nechávaly odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuju za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Janička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je tam to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54-5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, 2-3, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhle tom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc, byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem si to vůbec jako vysvětlit, proč, co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší, pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou konávaly, ale pro mě to bylo obrovské překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěly zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět, ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělízkem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněna. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu. Se taky jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je novější a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala, paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, a taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál. Proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy. A samozřejmě to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží. Takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
3: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky. Je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdy bychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastavovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo. To bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co to s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let. Můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
3: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
3: Určitě.
1: Děkuju vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
2: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hasiči navršili v Českém Švýcarsku obranný val proti šíření lesního požáru. Na podruhé se podařilo najít restaurátora malovaného domu v Třebíči. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. U lesního požáru v Českém Švýcarsku hasiči zasahují celou noc. Oheň se jim stále nepodařilo uhasit. Na místě zůstává 64 hasičských jednotek, včetně specialistů ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Až do setmění jim pomáhali i vrtulníky z Bambivaky. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
2: Dva úseky jsou v podstatě v pořádku. Na třetím úseku, který je na Staré Tokánské, je vytvořen obranný val, tak aby se požár nedostal za cestu. A co se týče leteckého hašení, tak to teď v noci neprobíhá, bude probíhat zase ráno.
0: Policie prosí, aby lidé na místo nejezdili a nad oblastí nelétali z drony. Platí tam bezletová zóna. Z grafita na malovaném domě v Třebíči nechá město kompletně opravit. Památka je jednou z dominant Karlova náměstí. Vhodnou firmu se podařilo získat až na podruhé. Město muselo výběrové řízení opakovat, konstatoval starosta Pavel Pacal z Hnutí pro Třebíč.
3: Podařilo se nám to, že se přihlásil restaurátor paní magistra Jana Weisrová, která nabídla akceptovatelnou nabídkovou cenu výši necelé 4 miliony korun bez DPH na realizaci oprav z grafitové omítky na malovaném domě, která bude realizovaná v letech 27, 28 a 29.
0: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky HIP se v dubnu dostaly do obchodů v Česku, Rakousku a na Slovensku. 5 ze 6 otrávených skleniček policisté našli po poslední pátrají v Rakousku.
4: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost HIP dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie zahájili nadstavbu šance ligy vítězstvím 2-1 v Liberci. Pokud Pražané vyhrají i příští týden v derby nad Spartou, obhájí ligový titul. V play-off o umístění Bohemians prohráli se Sigmou Olomouc 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení se Dukla Praha propadla po prohře 1-2 ve Zlíně na poslední místo a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 1 stupeň, v Libici nad Doubravou a Dukovanech 6. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno a pohodové vstávání vám přejeme v neděli 3. května. Už za chvíli otevřeme v našem vysílání kalendárium a připomeneme události a zajímavosti, které se udály právě 3. května. Výročí spuštění má i jaderná elektrárna Dukovany.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: prostě. Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Pavel Bobek, je 5:10 k tomu. Dnes máme mimo jiné Mezinárodní den slunce. Poprvé byl slaven v roce 1978 ve Spojených státech amerických. A také Světový den svobody tisku. A další zajímavosti a události teď uslyšíte v kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 3. května. Svátek má obránce. Alexej, respektive Alex. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První číslo našeho nejdéle vycházejícího měsíčníku popularizujícího vědu vyšlo v roce 1871. Jmenoval a jmenuje se Vesmír, vychází už 155 let a redakci má v Praze na Florenci. Jaderná elektrárna Dukovany byla spuštěna před 41 lety v roce 1985.
4: Čekali jsme, jak to bude vypadat, a najednou se reaktor začal prudce rozbíhat, takže jsme ho přibrzdili.
3: Doposud vyrobila nejvíc elektřiny ze všech elektráren.
5: Takhle si to představoval. Cash and Carry.
3: Poslední díl amerického televizního seriálu Dallas se vysílal v premiéře přesně před 35 lety v roce 1990.
6: Všechny ty spory, J.R., o Ewing Oil a South Fork mě hodně změnily.
3: Příběhy naftařské rodiny Ewingu se vysílaly od 2. dubna 1978. Natočeno bylo 357 dílů. Lady Gaga přesně před rokem zpívala na brazilské pláži Copacabana v Rio de Janeiro pro 2 100 000 lidí. V historii je to jeden z největších koncertů všech dob.
7: Ty se radši jenom dívej.
3: Před 95 lety se v Praze narodila žena, která v anketě Největší Čech obsadila 96. místo.
8: Zpackovat lidi můžeš, ale zabíjet ne.
9: Ty to tam nestačím ani psát.
3: Populární Jiřinka, herečka Jiřina Bohdalová.
10: Ne, dělá to kvůli mě, aby mi pomohl.
3: A já přeju krásnou první májovou neděli.
11: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je právě 5 hodin 17 minut, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. První květnovou neděli se slaví den rodičů předčasně narozených dětí a v Havlíčkově Brodě zve Nedoklubko na neformální a osobní setkání. Pozvánku uslyšíte za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď přidám také informace o počasí. Teploty se na Vysočině pohybují mezi 1 a 13 stupni. Ve Velkém Meziříčí je aktuálně 1 stupeň nad nulou. Náměšť na Toslavu hlasí 10 stupňů a v Humpolci je stupňů 9. Dnes bude jasno, případně až polojasno. Oblačnost ale bude průsvitná. Více té oblačnosti bude přibývat postupně od západu až během noci na pondělí. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů a foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, 5 hodin, 22 minut, to je aktuální čas. První květnovou neděli se slaví den rodičů předčasně narozených dětí. Na Havlíčkově Brodě zve Nedoklubko na neformální a osobní setkání. Koná se v parku Budoucnost u kavárny AV Café od 14 hodin. Zakoupením startovního čísla podpoříte i intermediální oddělení Havlíčkobrodské nemocnice, kde o miminka do dlaně pečují s láskou a péčí. Můžete jít nebo běžet kdekoliv, nebo se připojit k společné symbolické procházce pro Havlíčkobrodská miminka do dlaně. Takže to je pozvánka pro vás na neděli, ale jakkoliv ji strávíte, přejeme vám, ať je plná sluníčka a pohody.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A jsou tu zprávy, přináší je Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na aktuálně vysokou aktivitu klíšťat. Lidé by si měli dávat pozor nejen ve vysoké trávě a lesích, ale i při vycházkách v městských parcích. Plzní dnes projede kolona vojenských historických vozidel. Takzvaný Convoy of Liberty patří k největším událostem slavností svobody, které připomínají konec druhé světové války a osvobození města americkými a belgickými vojáky. Kolona vyjede v 11 hodin. Školáci a učitelé na Vysočině se budou v novém vzdělávacím programu seznamovat s umělou inteligencí. Vznikne ve spolupráci českých a rakouských odborníků. Má přispět k bezpečnému používání AI ve škole i profesním životě. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státíci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. Plzeňští házenkáři porazili ve třetím finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25 a odvrátili tak konec sezony. Západočeši stáhli stav série hrané na 3 vítězství na 1-2 na zápasy. A ještě předpověď počasí. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Doprava v kraji je teď klidná a bez aktuálních komplikací. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidiči, kteří kvůli závažným přestupkům museli absolvovat terapeutický program,

0: Ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, 5 hodin 38 minut. Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna roku 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7 000 řidičů. A ti, kteří terapie podstoupí, chyby opakují prý méně často než motoristé, kteří na terapie nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu, který program zajišťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu tónu budete foukat.
2: Ano, to jo. Ještě.
3: Druhá dechová zkouška je 2,89.
4: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
4: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
5: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaké tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
4: Popisuje Řezáč. Za povinných 5 sezení řidiči zaplatí asi 13 000 korun. Na nich s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Následně probírají třeba účinky alkoholu a drog, agresivitu nebo překračování rychlosti. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
6: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlosti.
4: Jen terapie ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Obrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
4: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Český rozhlas.

0: 5 hodin 45 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, a za chvíli také otevřeme dnešní česká nej, která budou patřit mídlovým bublinám. Víte vůbec, kolik lidí se vešlo do takové jedné jediné? No, už za chvíli nám to poví Vojta Kotek, tak si na to určitě počkejte.
1: Počasí.
0: A teď ještě přidám také informace o počasí. Teploty aktuálně 1 až 13 stupňů Celsia. V Třešti je právě 10 stupňů, v Jimramově a Světlé nad Sázavou 9. Dnes bude jasno, případně až polojasno, oblačnost ale bude průsvitná. Více oblačnosti pak bude přibývat postupně od západu až během noci na pondělí. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia a k tomu bude foukat mírný jihovýchodní až jižní vítr. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 3. květen.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněly činasky krátce před 6 hodinou a teď už otevíráme Česká nej, která dnes patří mýdlovým bublinám. Slovo má Vojta Kotek.
1: Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. Obří mýdlové bubliny. Dějiny bublinářství jsou nečekaně dávné. Už před 400 lety zachytili vlámští malíři komedianty, kteří pro vlastní potěchu a k pobavení ostatních vytvářeli mýdlové bubliny. Tohle umění přetrvalo dodnes a má i své rekordmany. K nejlepším na světě se řadí Čech Matěj Kodeš. Jemuž se v roce 2013 podařilo během 1 hodiny díky speciálnímu roztoku a speciální obruči, chcete-li obřímu bublifoku, postupně uzavřít do mýdlové bubliny 341 lidí. V časovém limitu 60 minut to byl světový rekord. Na stránkách České knihy rekordů se Matěj Kodeš ocitl i poté, co uzavřel do jediné mýdlové bubliny či čtyřstěnu 275 lidí najednou. A k tomu navíc ještě i osobní auto. Do slaboučké blízkající se koule už ale dostal i závodní tahač nebo 5 tygrů, včetně jejich ošetřovatelů. Bubliny umí zapálit, naplnit kouřem, vytvořit je pouhou rukou a je i strujcem největšího bublifuku na světě. Ten má výšku 140 cm a vejde se do něj až 30 litrů mýdlového roztoku.
2: Česká nej s Vojtou Kotkem. Co tě znám, tak má...

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Českém Švýcarsku plameny zachvátily asi 100 hektarů lesního porostu. Na Vysočině bude jezdit 8 nových sanitních vozů. Praha se připravuje na 31. ročník maratonu. Závod poběží 12 000 lidí. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Ten se včera rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 hasičských jednotek z několika krajů a vyhlášený je nejvyšší stupeň požárního poplachu. Během rána mají s hašením opět pomáhat vrtulníky z Bambivaky. Záchranáři dostali 8 nových sanitních vozů. Výjíždět v nich budou ze svých základen napříč Vysočinou. Za sanitky zaplatil kraj 30 milionů korun.
2: Aktuální posily vozového parku jsou vůbec poslední várkou sanitek postavených na podvozku Volkswagen Transporter 6.1. Tento typ se podle kraje už nebude vyrábět. Jsou vybavené systémem, který umožní bezpečné ovládání výstražné techniky a pracovního osvětlení přímo u volantu, takže se řidič může plně soustředit na jízdu. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude zabývat nejnovějším iránským návrhem na ukončení války. Na sociální síti Truth Social dodal, že si neumí představit, že bude plán přijatelný. Napsal, že Teherán ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co podle Trumpa udělal světu za posledních 47 let. Předchozí iránský návrh Trump tento týden odmítl. Mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem teď platí 3-týdenní příměří.
1: Sport.
0: Dnes se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii odstartuje i Kenyan Limo, který s osobním maximem 2 hodiny 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 vteřin pomalejší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví jeden z organizátorů, ředitel komunikace společnosti Ranček Jiří Nečásek.
3: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční, vynese hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
0: Hlavní závod začíná v 8 hodin.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Hubenově teď mají 3 stupně, v Černovicích 9. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 109. kilometrem u Jihlavy. Silničáři tam uzavřeli pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ruka, která byla roky oteklá a těžká po léčbě karcinomu prsu, teď konečně splaskla. Pacientce pomohli lékaři z fakultní nemocnice v Brně unikátní operací. Žena teď může ruku znovu naplno používat. Plánuje třeba rybaření v Norsku. O nové metodě, kterou lékaři pacientku operovali, uslyšíte už za pár chvil.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je právě 6 hodin 10 minut a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Máme neděli 3. května, svátek má Alexej a také Alex, tak přejeme všechno nejlepší. Rakovina prsu není jen nemoc samotná, ale často jsou k ní přidružené i dlouhodobé následky léčby. Jedním z nich může být třeba výrazný otok ruky po odstranění mízních uzlin z podpaží na straně zasaženého prsu. Lékaři z fakultní nemocnice v Brně teď pacientce pomohli operací, která je v Česku první svého druhu.
1: Poslední 3 roky mám tu ruku oteklou a už se to nelepšilo, ruka mi pořád rostla a to se mi nelíbilo.
2: 65-letá Marie Prousková se před 20 lety léčila s rakovinou prsu. Od té doby jí ruka kvůli chybějícím mízním uzlinám v podpaží otékala.
1: Omezovalo mě to ve sportu, v normálním životě, bolely mě záda. Vnoučatům jsem se nelíbila s jednou rukou velkou. No a to mě se nechce a mě se chce žít naplno.
2: Stav se ale postupně zhoršoval a tak paní Marie podstoupila další operaci, po které přišla úleva.
1: Ruka se mi zmenšila, takže já se těším a nejvíc, že to jsme domluvený s panem docentem, že na konci června už budu v Norsku tahat ryby.
2: Mízní uzliny pomáhají odvádět z končetiny tkáňový mok. Lékaři při zákroku vrátili uzliny na své místo. Že fungují, jak mají, pozná přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt podle toho, že ruka viditelně splaskla.
3: Teďka, když se podíváte, tak už je tady vlastně kůže, která má skoro bych řekl vrásky a vlastně to je známka toho, že ta tekutina ustupuje a mizí.
2: Chybějící uzliny v podpaží nahradili lékaři těmi, které měla pacientka v břiše a které běžně pokrývají žaludek a střeva. Podle přednosty chirurgické kliniky Zdeňka Kaly jsou pro pacientku teď mízní uzliny potřebnější právě v postiženém místě.
4: Je to orgán, který má význam pro lokální kontrolu infekcí, tak určitě chybí. Za normální okolnosti ne, ale když se bere všechny ty pro a proti, tak určitě je to přínosné s malými riziky, ale vždycky je v životě něco za něco, i v medicíně.
2: Aby mohly uzliny v podpaží fungovat, bylo potřeba v ruce nahradit chybějící mízní cévy umělými.
3: A namodelovali jsme to tak, aby to pěkně vyšlo, aby to šlo napojit.
2: Doplnil Libor Štrajt. Tento zákrok byl unikátní tím, že mízní lalok z břicha, který lékaři běžně využívají jen při operacích břicha, tentokrát přesunuli do podpaží. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: 6 hodin, 17 minut, hladíte Český rozhlas Vysočina, to byl český rocker a bluesman Michal Prokop a jeho ikonická Kolej Yesterday. A co nás čeká dál? Lidé v Jihlavě začínají objevovat další možnosti, které jim přináší nová horácká aréna. Od tohoto týdne si totiž mohou zaběhat na její střeše a mají přitom výhled do okolí města. Už za chvíli se tam vypravíme v naší reportáži. A teď už také přidávám informace o počasí.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 1 a 11 stupni Celsia. V Pelhřimově, Chotěboři a Dukovanech je právě 9 stupňů. Dnes má být na Vysočině jasno, případně až polojasno, oblačnost ale bude průsvitná. Více oblačnosti pak bude přibývat postupně od západu až během noci na pondělí. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na krásných 22 až 25 stupňů a foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Snídáte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje, a pokud tedy něco ukusujete už, tak dobrou chuť. Nová horácká aréna v Jihlavě začala lákat na jednu ze svých atrakcí. Pro veřejnost totiž otevřela běžecký ovál s umělým povrchem na střeše haly. Má 3 dráhy a měří necelých 250 metrů.
1: Všední den, krátce po 17. hodině, a na střeše horácké arény se pohybuje 7 běžců. Na ovál na horácké aréně si šli zaběhat také Adam s Nelou. Jsou tady poprvé.
2: Teď jsem se vlastně poměrně nově dostal k policii ČR, tak trochu trénovat, tak abych nabral kondičku, jo, tady to.
1: Se projdu po dráze, tak po jedné i po druhé straně mám vývody technologií přímo z haly, ale na těch kratších stranách vidím na Schatzberg na severním okraji města a na druhé vidím například Kosovský lom na jihu.
3: Je to velmi neobvyklé, mě se jí líbí zatím, akorát na to dlouhé běhání to asi úplně není.
1: V tmavě modrém triku fotbalového klubu Paris Saint-Germain si přišel zaběhat Matěj.
4: Jsem v Jihlavě Rantru a chtěl jsem si jako zatrénovat, tak jsem fotbalista a chtěl jsem nějak potrénovat, tak jak je to nový, tak mě napadlo, jít sem.
1: A ty první dojmy teda?
4: Hodně dobrý, jako unikátní, že to je.
1: Běžci mají na střeše také zázemí, toaletu a také malý přístřešek, kam se mohou schovat při nepřízni počasí.
5: Objevují to školy, což je taky zajímavé, poněvadž my tím, že de facto na stejném patře pronajímáme tělocvičnu hodně školám, tak se s tím začaly seznamovat školy.
1: Hodnotí první týden ostrého provozu oválu mluvčí arény Bedřich Musil. Do budoucna chce kolem oválu vytvořit běžecký klub lidí, kteří by se scházeli nejen kvůli běhu, ale také kvůli cvičení v přilehlé tělocvičně. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Jsou to aktuální zprávy a přináší je Jaromír Kulhánek.
7: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše asi 100 hektarů, několik ohnisek. Asi 30 studentů z brněnského vysokého učení technického zvítězili v letecké soutěži v americkém Texasu. Tým měl za úkol navrhnout letadlo řízené rádiem, které vzlétne na dráze kratší než 3 metry a které je schopné přepravovat třeba vodu. Nezisková organizace Nedoklubko dnes pořádá charitativní běhy a procházky. Připojit se a podpořit předčasně narozené děti může každý a kdekoliv. Stačí se registrovat na webu akce Miminka do dlaně. Výtěžek ze startovného poputuje na nákup pomůcek a zlepšování prostředí v perinatologických centrech, která se o nedonošené děti starají. Novou tělocvičnu budou mít studenti Havlíčkobrodského gymnázia. Její součástí bude například tribuna pro zhruba 70 diváků. V patře nad ní bude jídelna pro 130 strávníků, která se v případě potřeby promění na kulturní sál s pódiem. Kraj Vysočina, který je zřizovatelem školy, teď hledá projektanta. Závodníci týmu McLaren ovládli na velké ceně Miami Formule 1 sprint. Mistr světa Brit Lando Norris zvítězil nad stájovým kolegou Oscarem Piastrym z Austrálie o 3¾ sekundy. Následnou kvalifikaci na nedělní hlavní závod vyhrál aktuální lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: S dopravním omezením a také několika uzavírkami dnes musí řidiči počítat v Náměšti nad Oslavou. Pokračují tam tradiční automobilové závody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Desítky filmových i seriálových rolí, nezaměnitelný hlas a kariéra,

0: 6 hodin 39 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Před kamerou stála poprvé v 6 letech v roce 1937. Vidět jste ji později mohli i v divadle na Vinohradech nebo ve filmech Ucho či Světáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti ve filmu i v televizi. Dnes, 3. května, slaví tato legendární česká herečka 95. narozeniny.
1: Teď jsem závist mocná a prachatá.
2: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
3: Máš tady večeři, Fanny?
2: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
4: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně. No, 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
2: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
5: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
6: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvažu.
2: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Je 6 hodin 45 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré nedělní ráno vám přejeme a pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteorolog Ondřej Brambus. Přeji vám také dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se tady podívat na aktuálně, jak to vypadá s počasím na Vysočině a teplozemi.
2: Aktuálně máme slunečné ráno, ale většinou nemáme úplně jasnou oblohu. Už se nám na obloze objevuje taková jemná oblačnost z vysokých pater, takže máme většinou skoro jasno, počasí beze srážek. Teploty hodně záleží, v jaké lokalitě se nacházíme, protože máme takový inverzní charakter počasí. V údolích máme teploty poměrně nízko, naopak na kopcích nebo větrnějších lokalitách jsou teploty vyšší. Abych byl konkrétní, to rozpětí je přibližně od 11 stupňů do nuly. Vítr ten nám fouká jenom slabý, ale ve vyšších polohách je i mírný do 20 km za hodinu.
0: A jak to bude vypadat s počasím přes den? Přece jenom bude to svádět k venkovním aktivitám vzhledem k těm teplotám?
2: Ano, ty teploty budou vyloženě letní, budou velmi podobné těm včerejším teplotám, 22 až 25 stupňů Celsia a stále ještě slunečný den, ale oproti včerejšku budeme mít dnes více oblačnosti, nebude úplné jasno, bude převládat právě spíše to skoro jasno nebo i polojasno, ale jak jsem zmiňoval, ta oblačnost bude taková spíše průsvitná. Co bude rozdíl oproti včerejšku, bude také vítr, protože dnes budeme mít svižnější vítr od jihovýchodu nebo od jihu, bude mít rychlosti většinou od 10 do 25 km za hodinu, ale večer nám pak opět bude slábnout.
0: Mm-hmm. Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Ta je na jedničce, takže je mírná zátěž.
0: A pojďme si ještě říci, jak se počasí vyvine během začátku týdne.
2: Noc na pondělí bude opět o něco teplejší než ta uplynulá noc. Počítáme s teplotami většinou od 11 do 8 stupňů, ale v údolích se slabším větrem kolem 7 stupňů Celsia. Z počátku noci bude ještě málo oblačnosti, skoro jasno nebo polojasno, ale během noci nám bude od západu přibývat další oblačnost. Pondělní den pak už bude více oblačný než ten dnešní, bude převládat oblačno nebo polojasno. Přechodně se může oblačnost i zatáhnout, bude to spíše taková ta oblačnost vyšších pater, takže slunce bude částečně prosvítat, ale každopádně tedy více oblačnosti. No a pak později odpoledne a večer se můžou objevit první přehánky nebo výjimečně i bouřka, a to spíše v západní polovině kraje. Teploty stále ještě vysoké, letní, vypadá to, že v pondělí možná ještě o stupeň vyšší než dnes, takže 24 až 26 stupňů Celsia, a stále musíme počítat s větrným počasím.
0: A jak to třeba bude vypadat v úterý a ve středu, tam toho deště bude víc?
2: Tam už se nám bude situace trochu měnit, té oblačnosti bude pořád přibývat, takže v úterý už bude převažovat velká oblačnost a opět se nám pak mohou objevit nějaké přehánky nebo bouřky, a to zejména v těch odpoledních a večerních hodinách. Výrazná změna v situaci bude ve středu a ve čtvrtek, kdy přes nás bude přecházet fronta, která přinese srážky na většinu území a četnější bouřky, a za tou frontou přijde také ochlazení. Takže závěr týdne, čtvrtek a pátek, už budeme mít teploty nižší.
0: Říká Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Tak, milí posluchači, určitě užívejte krásného počasí, dokud to jde. Za chvíli přidáme také fór Jardy Hypochondra pro dobrou náladu.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Naďi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Naďi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Hasiči bojovali s lesním požárem v Českém Švýcarsku celou noc. Ráno se znovu zapojí vrtulníky. Jihlavská aréna bude hostit pokus o běžecký rekord. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Očekáváme jasno až polojasno odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše asi 100 hektarů několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z více krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: My už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
1: Běžecká dráha na střeše horácké arény v Jihlavě bude dějištěm pokusu o český rekord. Na konci května se tam při oslavě Dne dětí budou moct rodiny zapojit do snahy o vytvoření českého maxima v uběhnutých kilometrech za 12 hodin, uvedl to mluvčí arény Bedřich Musil.
4: To je možno, aby ta rodina, ať už úplná nebo neúplná, vyjela až nahoru na ovál a tam se zapojila do běhu, uběhla kolik bude chtít. My to budeme všechno měřit a za celý den se to bude sčítat.
1: Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky Hip se v dubnu dostaly do obchodů v Česku, Rakousku a na Slovensku. Pět ze šesti otrávených skleniček policisté našli po poslední pátrají v Rakousku.
5: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost Hip dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slávie zahájili nadstavbu šance ligy vítězstvím 2-1 v Liberci. Pokud Pražané vyhrají i příští týden v derby nad Spartou, obhájí ligový titul. V play-off o umístění Bohemians prohráli se Sigmou Olomouc 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Ve skupině o udržení se Dukla Praha propadla po prohře 1-2 ve Zlíně na poslední místo a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 3 stupně, v Novém Rychnově 5. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S dopravním omezením a také uzavírkami dnes musí řidiči počítat v Náměšti nad Oslavou. Pokračují tam tradiční automobilové závody.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V dobrém nedělním ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli otevřeme kalendárium a připomeneme události a zajímavosti, které se udály 3. května. Výročí spuštění má i jaderná elektrárna Dukovany.
7: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré nedělní ráno. Je 7 hodin 11 minut a dnes máme Mezinárodní den slunce. Poprvé byl slaven v roce 1978 ve Spojených státech amerických. A také Světový den svobody tisku. A další zajímavosti a události teď uslyšíte v kalendáriu.
1: Vítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 3. května. Svátek má obránce. Alexej, respektive Alex. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První číslo našeho nejdéle vycházejícího měsíčníku popularizujícího vědu vyšlo v roce 1871. Jmenoval a jmenuje se Vesmír, vychází už 155 let a redakci má v Praze na Florenci. Jaderná elektrárna Dukovany byla spuštěna před 41 lety v roce 1985.
3: Čekali jsme, jak to bude vypadat a najednou se reaktor začal prudce rozbíhat, takže jsme ho přibrzdili.
2: Doposud vyrobila nejvíc elektřiny ze všech elektráren.
4: Takhle si to představoval. Cash and Cash.
2: Poslední díl amerického televizního seriálu Dallas se vysílal v premiéře přesně před 35 lety v roce 1990.
5: Všechny ty spory, J.R., o Ewing Oil a South Fork mě hodně změnily.
2: Příběhy naftařské rodiny Ewingu se vysílaly od 2. dubna 1978. Natočeno bylo 357 dílů. Lady Gaga přesně před rokem zpívala na brazilské pláži Copacabana v Rio de Janeiro pro 2 miliony a 100 tisíc lidí. V historii je to jeden z největších koncertů všech dob.
6: Ty se radši jenom dívej.
2: Před 95 lety se v Praze narodila žena, která v anketě Největší Čech obsadila 96. místo.
7: Fackovat lidi můžeš, ale zabíjet ne.
8: Když o tom nestačím ani psát.
2: Populární Jiřinka, herečka Jiřina Bohdalová.
9: Ne, dělá to kvůli mě, aby mi pomohl.
2: A já přeju krásnou první májovou neděli.
10: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Joanna, hitovka od Američanů Kool & the Gang. Psal se rok 1984 a tato melodická romantika se stala velmi populární. Jeden z největších světových hitů. Jste slyšeli na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Trošku jsme si připomněli staré dobré časy. Máme 7 hodin 17 minut. Největší koncentrace vodních skautů je o tomhle víkendu na Velkém Dářku. Mají tam mistrovství České republiky v jachtingu. Naše reportérka vyplula mezi ně a reportáž uslyšíte už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty jsou v širokém rozmezí mezi 1 a 13 stupni. V Jihlavě Hruškových dvorech je právě 1 stupeň, Moravské Budějovice hlásí 9 a Nové Město na Moravě 10 stupňů. Dnes bude na Vysočině jasno, případně až polojasno, oblačnost ale bude průsvitná. Více oblačnosti pak bude přibývat postupně od západu až během noci na pondělí a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat k tomu bude mírný jihový východní až jižní vítr.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Už dávno

0: 7 hodin 22 minut. Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Největší rybník na Českomoravské vrchovině zaplnili plachetnice. Na Velkém dářku je totiž celý prodloužený víkend závod vodních skautů. Účastní se ho jak nejstarší roveři, tak i nejmladší žabičky a vlčata.
1: Já na všem možným jsem se cvakla na plachetnici, na kánoji, možná i na té samotné pramici.
2: Chápu správně, že cvakl je převrátit se.
1: Ano, ano, ano.
2: Vlčata, David, Vincent a Felix už připravují svoji plachetnici na vyplutí.
3: Rychle, kámo,
2: tak, už je ve vodě. Co dělá kamarád?
4: Teď odvazuje hlavní plachtu, aby jsme ji mohli pokládat.
2: A odkud jste přijeli? Z jakého města?
1: Z Prahy jsme přijeli.
4: Z Prahy, Žižkov.
2: A co říkáte na Žďársko?
4: Dobrý, docela to fouká.
1: Mně se líbí strašně to prostředí na ty a hloubka je tam je tak akorát, že se tu neutopíme.
5: Jdem!
2: Tak hodně štěstí! Závodí zhruba 400 skautů z oddílu napříč celou republikou. Jedna výprava přijela i ze Slovenska. Kategorii vlčat sleduji společně s ředitelem akce Pavlem Savinem.
6: Pochopitelně ten vlastní plachetní závod je to nejdůležitější, nicméně velmi příjemným přesahem téhle akce jsou různá mezioddílová přátelství, nové zkušenosti, dovednosti. Vyjma závodu, který probíhá teďka před námi, tak za námi jsou třeba přátelé z Českého svazu jachtinku, kteří s oddíly podnikají různé tréninky na jiných lodních třídách, které v oddíle třeba nemají. Na břehu pak probíhají přímo břehové programy zaměřené třeba na stanovení kvality vody, na žonglování. Večer jsme tady měli výklad o astronavigaci a pozorování hvězd.
2: To mi teď úplně buší srdce. Jsem ještě nikdy nedělala rozhovor přímo na lodi za jízdy.
7: Na Pavlíku?
8: Jo, já koukám na dvojky.
6: Míra Pavlík, paní redaktorka má sebou náhradní oblečení, dáme projížďku na skutru přijet.
2: Ne.
0: Skutr řídí záchranář Miroslav Chodura.
9: No a tamhle se krásně vědě, tak se to tam rozpoukává. Mm-hmm. Když je ten vítr jako stálejší, nebo když je ten vítr prostě stálej plus do toho třeba přifukuje, tak se tam dá víc nějak jako taktizovat.
10: A za ní 13 514 tam jde, jo? Já si hlídám tu 14 27 do cíle, jo?
0: Letos je to 32. ročník skautského mistrovství České republiky v jachtingu. Na Velké dářko se vrátilo po 5 letech. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým píré.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Přinášíme aktuální zprávy, ve studiu je Jaromír Kulhánek.
7: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na aktuálně vysokou aktivitu klíšťat. Lidé by si měli dávat pozor nejen ve vysoké trávě a lesích, ale i při vycházkách v městských parcích. Plzní dnes projede kolona vojenských historických vozidel. Takzvaný Convoy of Liberty patří k největším událostem slavností svobody, které připomínají konec druhé světové války a osvobození města americkými a belgickými vojáky. Kolona vyjede v 11 hodin. Školáci a učitelé na Vysočině se budou v novém vzdělávacím programu seznamovat s umělou inteligencí. Vznikne ve spolupráci českých a rakouských odborníků, má přispět k bezpečnému používání AI ve škole i profesním životě. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státníci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. Plzeňští házenkáři porazili ve třetím finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25 a odvrátili tak konec sezony. Západočeši stáhli stav série hrané na 3 vítězství na 1-2 na zápasy. A ještě předpověď počasí. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Silnice 347 mezi Světlou nad Sázavou a Josefodolem je uzavřená. Týká se to i dvou tamních železničních přejezdů. Objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu tam jsou vyznačené.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Už za chvíli se také zaměříme na nejvíc současně postavených májek. Kde se tak uskutečnilo a kdy, to poví Miroslav Marek. Zůstaňte s námi, do té doby je tu Helena Vondráčková, a nebo právě teď Petr Kotwald.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A teď už otevíráme Region rekordů a kuriozit s Alejí Májek.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejvíc současně postavených májek. Velmi neobvyklý rekord zaznamenalo Muzeum rekordů v Pelhřimově v roce 2020 v době covidu. Sbor dobrovolných hasičů Šalmanovice totiž tehdy uspořádal tradiční stavění májky v jiterní vsi Nepomuku a Šalmanovicích, což jsou místní části obce Jílovice, netradičně. Kvůli tehdejším vládním opatřením k zastavení šíření koronaviru se sousedé nemohli tak, jak bývalo zvykem, sejít u vztyčování jedné velké májky a tak společně, ale vlastně každý zvlášť, postavili májky u svých domů. Celkem bylo podle sčítacích komisařů agentury Dobrý den v jeden okamžik vztyčeno v místech, kde je 80 obydlených domů, 55 březových májek o výšce od 3 do 5 metrů. To proběhlo 30. dubna. O den později, tedy na 1. máje, byly májky svezeny na okraj obce, kde po zasazení do předvrtaných děr navíc vytvořili májovou alej, později zapsanou do České knihy rekordů, lemující cestu do Nepomuku. A pro zajímavost, nejvyšší májku v České republice mají na svém kontě dobrovolníci z obce Vendrině a jejího okolí, kteří v roce 2006 postavili máj vysokou 53 metrů a 98 cm, která navíc zasahovala další 1 metr a 62 cm pod zem. Rekordní májový strom byl splátován ze dvou kmenů, přičemž spojení bylo provedeno ve výšce 28,5 metru, tedy téměř přesně v polovině obří májky. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: 7 hodin 44 minut, pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování, ať už se vydáváte kamkoliv, ať v pořádku dorazíte. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně na Vysočině pohybují mezi 1 a 13 stupni, v Havlíčkově Brodě 7 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 10 a v Třebíči 9. Dnes bude jasno, případně až polojasno, oblačnost bude průsvitná. Více oblačnosti pak bude přibývat postupně od západu až během noci na pondělí a co se týče nejvyšších teplot, ty nám dnes vystoupí na 22 až letních 25 stupňů. Foukat k tomu bude mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: plánujete pořízení psa? My se dnes Makoviček zeptáme, co všechno si pro takového psa doma musíme připravit.
1: Co všechno doma musím mít, abych si mohla pořídit pejska?
2: Jídlo, pití a misku na pití a misku na jídlo.
3: Musím mít i vodítko, i pelech svůj. A já mám i zrovna svýho pejska doma.
4: A ještě musím mít klec, když zlobí. Třeba, že kousá někoho.
5: Musíme být i náhubek, když neposlouchá.
6: Hlavně musím mít pelíšek.
7: My až budeme na baráku, tak budeme mít pejska.
8: A když je ten pejsek venkovní, takže ho můžeš mít v boudě.
9: Má špičatý to střešku. A má tam takovou díru, aby to mohlo vejít.
10: A hlavně si to venku užívá a hraje si tam s míčkem.
11: Ještě potřebuje mít vestičku a mikinku, aby mu nebyla zima.
12: Pejsek musí mít granule.
13: Pejsky musí mít i hlačky.
14: A ještě kapsičky. To jenom vymačkáš do misky a pejsek to sní.
15: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Motoristé pozor! Přichází 28. ročník populární soutěže Řidič Vysočiny. Jedinečná šance otestovat své dovednosti za volantem nebo řídítky a užít si den plný adrenalinu. Jihlavské listy společně se vzdělávacím zařízením policie se na vás těší v sobotu 16. května. Přihlášku najdete na webu nebo v tištěných jihlavských listech. Tak neváhejte a dokažte, co ve vás je.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Požár v Českém Švýcarsku zatím nepoškodil žádné významné turistické cíle. Dnes u něj bude zasahovat 500 hasičů. Na Vysočině bude jezdit 8 nových sanitních vozů. V Praze se běží 31. ročník maratonu. Na start se postavilo 12 000 lidí. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli nezasáhl žádné zásadní turistické cíle. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách a lesnických zařízeních. Oheň ale nemohl vzniknout přirozenou příčinou, říká Salov.
5: U nás v Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem. A to se prokazatelně stát nemohlo. Takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
4: Podle Salova se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo. Poslední týden totiž správci kvůli suchu kontrolovali park dvakrát denně pomocí dronu s infrakamerou. Národní park vyzývá návštěvníky, aby v lese nekouřili, nerozdělávali ohně a nepoužívali přenosné vařiče. Záchranáři dostali 8 nových sanitních vozů. Výjíždět v nich budou ze svých základen napříč Vysočinou. Sanitky vyšly na 30 milionů korun.
6: Aktuální posily vozového parku jsou vůbec poslední várkou sanitek postavených na podvozku Volkswagen Transporter 6.1. Tento typ se podle kraje už nebude vyrábět. Jsou vybavené systémem, který umožní bezpečné ovládání výstražné techniky a pracovního osvětlení přímo u volantu, takže se řidič může plně soustředit na jízdu. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude zabývat nejnovějším íránským návrhem na ukončení války. Na sociální síti Truth Social ale dodal, že si neumí představit, že bude plán přijatelný. Napsal, že Teherán ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co podle Trumpa udělal světu za posledních 47 let. Předchozí íránský návrh Trump tento týden odmítl. Mezi Spojenými státy Izraelem a Íránem teď platí 3týdenní příměří. Sport. Běží se 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii startuje i Kenyan Limo, který s osobním maximem 2 hodiny 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 vteřin pomalejší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví jeden z organizátorů, ředitel komunikace společnosti Ranček Jiří Nečásek.
7: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční, vyne se hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
4: Hlavní závod začal před několika málo minutami. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Moravských Budějovicích teď mají 9 stupňů, v Telči 11. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 80. kilometrem na úrovni Vojslavic. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Když vychováváme děti, stojíme každou chvíli před nějakým rozhodnutím. Často musíme reagovat rychle, rázně a pokud možno správně. A to není žádná brnkačka. A právě o tom bude náš dnešní rozhlasový sloupek už za 7 minut.
3: Dobré ráno.

0: Na Českém rozhlasu Vysočená doznívají Alfavil, máme 8 hodin 11 minut a rozkrýváme rozhlasový sloupek. Rodič není stroj a tak dělá chyby a pak se z nich hroutí, tak jako jedna z hrdinek právě dnešního sloupku Martiny Adlerové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Moje kamarádka je svatá žena. Má 3 syny a manžela a o všechny se vzorně stará. Vaří, peče, dům jako klícka, děti jako ze škatulky. Kromě toho chodí do práce, angažuje se v charitě a vede pěvecký sbor. A tahle multifunkční žena a supermatka dorazila na kafe a hned ve dveřích se málem zhroutila z pocitu selhání. Po 10 minutách pláče z ní vylezlo, že byla s nejstarším synem ve věku 12 let na pravidelné prohlídce u lékaře. Den předtím mu kladla na srdce, aby přišel včas, připravila mu čisté bílé ponožky a novou košili. Syn dorazil o hodinu později, košili měl nacpanou v tašce, na sobě propocené triko z tělocviku a bílé ponožky úplně černé, protože si ten den zapomněl tenisky, ale i tak hrál s klukama fotbal. Kamarádka se nejdřív propadala hanbou, ale pak se vzchopila a poprvé v životě dala svému chlapečkovi pohlavek. Následně se svého činu zhrozila. Mezi dvěma vzliky mi sdělila, že za tohle by jí v Norsku děti odebrali a plakala dál. Jiný můj kamarád, dřevorubec z Krkonoš, přerazil v hádce o svou 18-letou dceru mop na vytírání podlahy. A ještě na ně zařval, že příště si dojde pro sekiru. Je zajímavé, že se pak necítil špatně, ani neplakal. Vzal si motorovou pilu a odešel kácet stromy. Dcera mu pak přinesla do lesa svačinu. V horách se žije jinak. Z toho vyplývá jediné. Pokud máte doma nesnesitelné dítě, nejezděte do Norska. Pošlete své děti do Krkonoš, dokud je čas.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám pohodovou a klidnou neděli. Lidé v Jihlavě začínají objevovat další možnosti, které jim přináší nová hradská aréna. Od tohoto týdne si mohou zaběhat na její střeše a mají přitom výhled do okolí města. A už za chvíli se tam vypravíme v naší reportáži.
1: Počasí.
0: Já se teď ale ještě podívám také, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty nám trošku povyrostly, aktuálně tedy 8 až 15 stupňů. V Telči je 13, v Libici nad Doubravou 14 stupňů a v Bystřice nad Pernštejnem, tam se dívám, také 12 stupňů. Dnes bude jasno, případně až polojasno, oblačnost ale bude průsvitná, více oblačnosti pak přijde postupně od západu až během noci na pondělí. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 22 až 25 stupňů a foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8:21, to je aktuální čas. Dobré ráno, přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Nová horácká aréna v Jihlavě začala lákat na jednu ze svých atrakcí. Pro veřejnost otevřela běžecký ovál s umělým povrchem na střeše haly. Má 3 dráhy a měří necelých 250 metrů.
1: Všední den, krátce po 17. hodině a na střeše horácké arény se pohybuje 7 běžců. Na ovál na horácké aréně si šli zaběhat také Adam s Nelou. Jsou tady poprvé.
2: Já jsem se vlastně poměrně nově dostal k policii ČR, tak trochu trénovat, tak abych nabral kondičku, jo, tady to.
1: Když se projdu po dráze, tak po jedné i po druhé straně mám vývody technologií přímo z haly, ale na těch kratších stranách vidím na Schatzberg, na severním okraji města, a na druhé vidím například Kosovský lom na jihu.
3: Je to velmi neobvyklé, mě se jí líbí zatím, akorát na to dlouhé běhání to asi úplně není.
1: V tmavě modrém triku fotbalového klubu Paris Saint-Germain si přišel zaběhat Matěj.
4: Jsem v Jihlavě Rangers a chtěl jsem si jako zatrénovat, tak jsem fotbalista a chtěl jsem nějak potrénovat, tak jak je to nový, tak mě napadlo, jít sem.
1: A ty první dejme teda?
4: No, hodně dobrý, jako unikátní, že to je.
1: Běžci mají na střeše také zázemí, toaletu a také malý přístřešek, kam se mohou schovat při nepřízni počasí.
5: Objevují to školy, což je taky zajímavé, poněvadž my tím, že de facto na stejném patře pronajímáme tělocvičnu hodně školám, tak se s tím začaly seznamovat školy.
1: Hodnotí první týden ostrého provozu oválu mluvčí arény Bedřich Musil. Do budoucna chce kolem oválu vytvořit běžecký klub lidí, kteří by se scházeli nejen kvůli běhu, ale také kvůli cvičení v přilehlé tělocvičně. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Jsou tu zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale ještě nemají. Teď už by s hašením měli znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky. Hořet začalo včera odpoledne u Jetřichovic na Děčínsku. Požár má na ploše asi 100 hektarů několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z více krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Asi 30 studentů z brněnského vysokého učení technického zvítězili v letecké soutěži v Americe. Texasu. Tým měl za úkol navrhnout letadlo řízené rádiem, které vzlétne na dráze kratší než 3 metry a které je schopné přepravovat třeba vodu. Nezisková organizace Nedoklubko dnes pořádá charitativní běhy a procházky. Připojit se a podpořit předčasně narozené děti může každý a kdekoliv. Stačí se registrovat na webu akce Miminka do dlaně. Výtěžek ze startovného poputuje na nákup pomůcek a zlepšování prostředí v perinatologických centrech, která se o nedonošené děti starají. Novou tělocvičnu budou mít studenti Havlíčkobrodského gymnázia. Její součástí bude například tribuna pro zhruba 70 diváků. V patře nad ní bude jídelna pro 130 strávníků, která se v případě potřeby promění na kulturní sál s pódiem. Kraj Vysočina, který je zřizovatelem školy, teď hledá projektanta. Závodníci týmu McLaren ovládli na velké ceně Miami Formule 1 Sprint. Mistr světa Brit Lando Norris zvítězil nad stájovým kolegou Oscarem Piastrym z Austrálie o 3¾ sekundy. Následnou kvalifikaci na nedělní hlavní závod vyhrál aktuální lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkým Meziříčím. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají levý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Rozhlas jede za vámi, to je projekt, díky kterému se můžete potkat s těmi, kteří pro vás připravují naše vysílání. Už za chvíli se dozvíte, jak to vypadalo na další letošní zastávce v Kaplici. Zůstaňte s námi.

0: V neděli 3. května ladíte Český rozhlas Vysočina, máme 8 hodin 40 minut. Roadshow Aleše Cibulky, rozhlas jede za vámi, měla svou další letošní zastávku v Kaplici. V tamním kulturním domě bavili diváky skladatel Ondřej Soukup, zpěvačka Lucia Šorolová a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Teď vám nabízíme malou pozvánku k poslechu.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice.
3: U nás pořád hrál rozhlas a na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral,
2: ano,
3: mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, mm-hmm, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
2: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu Českému rozhlasu, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
4: Já jsem poslouchala desky a potom později jsem noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořad Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách. Třeba Noční proud Jitku Benešovou.
2: Ano.
5: Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
6: Řekněte tu večku.
5: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace, požár v opeře z roku 30, jo?
6: Může být, no.
5: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý.
7: Za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. A věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
2: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu.
0: Celý pořad Rozhlas jde za vámi si můžete poslechnout dnes po 13. hodině v našem vysílání. Pokud byste se s námi chtěli příště potkat naživo a tváří tvář, máte možnost už za pár týdnů, a to 28. května v Telči. Další informace najdete na stránkách rozhlasjede.cz. Tak se tam určitě podívejte.

0: Je 8 hodin 46 minut. Pohodový poslech Českého rozhlasu Vysočina vám přejeme a přinášíme aktuální informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má v tuto chvíli meteoroložka Jitka Kučerová, kterou také zdravím, vítám. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Teploty na Vysočině oproti těm raním, které v některých údolích klesly až k nule, tak teď už jsou nejčastěji mezi 12 až 15 stupni Celsia. Na obloze je nějaká oblačnost, ale je vysoká, taková zanedbatelná, průsvitná, takže převládá teď nad Vysočinou skoro jasná obloha. No a vítr, ten už se začíná rozfoukávat, hlavně ve vyšších polohách, ale už i jinde mírný, od jihovýchodu nebo jihu.
0: Jaký průběh tedy bude mít dnešní den?
2: Dnešek by měl mít na obloze jasno, případně až polojasno, a ta oblačnost bude průsvitná často, takže přes ní budou ty sluneční paprsky pronikat až k zemskému povrchu, čili zase slunečný den, teploty 22 až letních 25 stupňů, to v těch nejnižších polohách na Vysočině. No a vítr, ten se postupně rozfouká všude, měl by být takový svižnější, mírný, jihovýchodní až jižní, ale na západě kraje tam bude pofukovat vítr většinou slabý.
0: Co říká biopředpověď na neděli?
2: Jednička, nejnižší mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě podívat nebo si říci, jak se počasí vyvine během začátku příštího týdne. Nebo následujícího.
2: Zítřek už by měl mít oblačnosti více, převládající polojasno nebo oblačno. Zase ta oblačnost může být někde i průsvitná, ale později odpoledne a večer už je nějaká možnost, sice neúplně velká, že se mohou tedy objevit přehánky, výjimečně i bouřka, a to spíš v západní polovině kraje, ale ty teploty ještě letní, většinou 23 až 26 stupňů, vítr i nadále takový svižnější, mírný jihovýchodní, ale na západě kraje zítra zase ten vítr slabší a proměnlivý. Potom v těch dalších dnech už se právě tam postupně zvyšuje pravděpodobnost, hlavně ve středu, že se objeví nějaké srážky. Měly by to být zřejmě hlavně přehánky, případně i s bouřkami, a ty teploty půjdou malinko dolů, ale vypadá to, že až v tu středu, tak do 22 stupňů, nejchladnější čtvrtek zatím, tak do 15-16 stupňů.
0: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za informace o počasí, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji také, naslyšenou.
0: Za chvíli v dobrém ránu nebude chybět For Jardy, hypochondra pro dobrou náladu, a po 9. hodině otevřeme příběhy z Vysočiny.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Nedělní vysílání zavede do pražského parku Klamovka v roce 1876. Dva mladí muži s pistolemi v ruce čekají, až jeden z nich zemře. Poslední duel v Čechách. Co vedlo nadějné lidi k tomuto smrtelnému souboji? Byla zatím nenávist nebo vyšší mocenské zájmy?
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fajdo, řekni fór.
1: To já ti něco řeknu, ale moc vtipný to není, je to spíš takový smutný. Já totiž od té doby, jo, co umím morzovku, nemůžu slyšet kapky deště, no. Dnes v noci mě třikrát volali na pivo a dokonce i mým jménem.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku zatím poškodil hlavně výsadbu. Dnes ho bude hasit 7 vrtulníků. Česko-rakouský vzdělávací program bude na školách seznamovat s umělou inteligencí. Fotbalisté Slávie na úvod ligové nadstavby vyhráli v Liberci a za týden můžou slavit titul. Teploty do 25 stupňů, jasno až polojasno, odpoledne už přibývání oblačnosti. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Požár v Českém Švýcarsku v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení. Žádné významné turistické cíle ale nezasáhl. Českému rozhlasu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle něj se včera podařilo odhalit požár poměrně brzo.
2: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronů s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde nestoupal třeba kouř z lesa.
0: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří, a na místě pak zasáhli hasiči. Podle Salova požár nemohl vzniknout přirozenou příčinou a pravděpodobně oheň někdo zapálil. Školáci a učitelé na Vysočině se budou v novém vzdělávacím programu seznamovat s umělou inteligencí. Vznikne ve spolupráci českých a rakouských odborníků. Má přispět k bezpečnému používání AI ve škole i profesním životě.
3: Přeshraničně vedený vzdělávací program je zaměřený na pedagogy a žáky středních a základních škol ve věkové skupině od 12 do 18 let. Počítá i se zapojením rodičů, aby se v oblasti umělé inteligence lépe orientovali. Seznámí se i s tím, jak ovlivňuje už dnes pracovní profese a pracovní trh. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizbaláh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se ale z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Válka mezi Izraelem a Hizbaláhem začala v březnu, kdy hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Irán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky obcí.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie jsou blízko obhajobě mistrovského titulu. Na úvod nadstavbové skupiny o titul v Šancelize vyhráli v Liberci 2-1 a trofej si můžou v předstihu zajistit už příští týden po pražském derby se Spartou. Utkání na severu Čech rozhodl střelou z přímého kopu na brankářovou stranu hostující obránce David Jurásek, který se v nejvyšší české soutěže trefil po téměř 4 letech.
4: Většinou ty góly spíš připravu nebo ty situace, takže bych neřekl, že jsem úplně zabiják do vápna a jsem za to rád, že to padlo teďka, že to bylo po takové době, tak to je dobrý zjištění. Hned vlastně, jak jsem si uvědomil, že je ten přímák, tak jsem věděl, že budu kopat a že to dám doprava. A naštěstí to dopadlo podle představ, i když to nebylo za mě koplý úplně ideálně.
0: Ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1 a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Náměšti nad Oslavou teď mají 12 stupňů, ve Velké Meziříčí 10. Bude jasno až polojasno, odpoledne už ale začne přibývat oblačnost a teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v Chotěboři v ulici Krále Jana, došlo tam ke střetu osobního auta s cyklistou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jak vypadají noty na buben? I na to jsme se zeptali před koncertem brněnské filharmonie v Jihlavském domě kultury. Poslechněte si dnešní úvodní příběh z Vysočiny. Bude to už za pár vteřin, minut.
1: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.
6: Je naprosto

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V rámci cyklu klasické hudby Vysočina sobě zahrála v Jihlavském domě kultury Filharmonie Brno. Provedli díla Johannese Brahmse, Antonína Dvořáka, France Schuberta a Ference Lista. Po zkoušce jsme si přímo mezi bubny popovídali s vedoucím bicí sekce Radkem Tomáškem.
2: Do Jihlavy přijela Filharmonie Brno. Jaký je to rozdíl stát tady na tom jevišti a u Janáčka?
3: Ve velikosti toho jeviště, kdy v Janáčkově divadle, tuším, že je to jedno z největších pódií divadelních ve střední Evropě nebo vůbec v Evropě.
2: Proč se ptám na to místo? Protože stojíme v té vaší sekci a to jsou jedny z největších. No, jsou to největší nástroje. I když je tady harfa, kontrabas, ale říkám tomu dobře tympány, kotle.
3: Ano, a opravdu jsou to jedny z největších nástrojů vůbec. Tady vedle nás stojí ještě velký buben. My jsme schopni na ty bicí nástroje obsáhnout nejširší škálu dynamickou, to znamená od úplně nejtižších, které jsou téměř neslyšitelné, po úplně ty nejvyšší, u kterých si musíme zacpávat uši, protože jsou tak hlasité, že se to kolikrát nedá vydržet.
2: Od šumění deště. Máte tady krásně zavěšený soubor paliček, takže bouchnem. A tamhle vidím noty. Jsou to noty na buben, jak se říká? Ono je to takový pojem, noty na buben. Má zuby jako noty na buben.
3: Ano, říkávalo se to kdysi, ale myslím si, že to není úplně pravda. Ty noty, které vidíme, tak to jsou noty na tympány. A
2: not je tam dost?
3: Těch not je tam dost právě, no. Tak jak my říkáme muzikanti, máme tam černo a vůbec se od začátku dokonce nenudím.
2: Je nějaký skladatel, který má opravdu řídké noty na ty bicí?
3: Je to hodně individuální. Skladatelé napíšou třeba jenom dva takty trianglu v nějaké skladbě a ten trianglista tam opravdu sedí a počítá takty, ale o to je to náročnější, protože ten hráč to samozřejmě nesmí takzvaně prošvihnout, nesmí to místo minout.
2: To si vždycky říkám, když tamhle sedávám a čekám, až někdo vstane a cinkne, ťukne, bouchne.
3: Ten trianglista má na výběr širokou škálu těch nástrojů a širokou škálu trianglových paliček, které na ten triangl použije.
2: Zkusíme triangl a jenom jeden máte, říkal jste, že jich je spousta.
3: Máme jenom jeden. Pro dnešek máme jenom jeden.
2: Takže jak lze hrát na triangl? Vánoce. A tady je malý bubínek, to jsou takové ty virbly.
3: Je to dáno tím, že ten malý buben má ze spod strunění, struník kovový, z takových tenkých strun a když se ten struník zapne, tak samozřejmě ten malý buben vydává takový chrastivý zvuk.
2: Jak to děláte, že vám ty ruce tak rychle jedou a ještě v rytmu?
3: To je samozřejmě dlouholetý cvik.
2: Který skladatel je nejvstřícnější k bicí sekci?
3: Takový můj nejoblíbenější skladatel, nebo jeden z nejoblíbenějších, kteří velice dobře uměli psát pro bicí nástroje, tak byl Gustav Mahler. On především tympány začal používat jako melodický nástroj, ne jako jenom rytmický nástroj a uměl to psát, takže to je pro toho hráče velice zábavné. A samozřejmě nesmím opomenout taky Leoše Janáčka.
2: Leoše Janáčka má v Brně určitě povinného, ale hrajete tam Mahlera.
3: Samozřejmě taky.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A věděli jste, že ovce mají pouze dolní řadu zubů a místo horních zubů mají jen dáseň? Lépe se jim totiž škube tráva, jak uslyšíte v následujícím příběhu z Vysočiny už za pár minut.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: růžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Příběhy z Vysočiny.
2: Komu nevadí postarat se o malé stádo ovcí, může si je pořídit místo křovine řezu nebo traktůrku. O přerůstající trávu bude postaráno. Stejně jako o nechtěné nálety akátů, pajasanů a dalších nežádoucích rostlin. Mladá umělecká a cestovatelská dvojice z náměště nad Oslavou Barbora Masaříková a Forest Trends uvažovala podobně a pořídila si 4 ovce. Jak jejich pomoc na pozemku funguje v praxi, si poslechněte právě teď.
3: Pojď, babeto, pojď do lesa, pojď.
4: Ona říká ne.
3: Pojď, babeto, pojď.
4: Ne. Podívej, co jsem donesla. Já bych potřeba vědět, jak se jmenujou.
5: Ta nejmenší, to je malina. Ta se nejvíc zarostla, jak Elvis Presley, tak to je brambora.
4: A pak jsou Valentina a Babeta.
5: Přesně tak.
4: Ty znám.
5: Tohle je Valentina, že jo, Barča s tou tečkou.
6: Jo, tím, Valentina má bílej čumák.
5: Valentina má bílej čumák.
4: Číslička mají jo, všechny. Jo.
6: Z toho to vzniklo, no, že Valentina má číslo
5: 46, jako Valentina Rossi. Malina je jasná, ta je nejmenší, malá.
4: Já jsem tady hlavně kvůli ovečkám u Foresta Trence a Barbory Masaříkové na pozemku, který se jmenuje Remízek. Co je to za plemeno, že jsou tak roztomilé?
5: To je plemeno Hampshire, britské plemeno. My jsme na ně narazili náhodou, našli jsme pána z Vysočiny, který je chová, tak jsme si pro ně jeli a máme je rádi. Jsou fajn.
4: Jaké máte s těmi ovečkami plány?
5: Byly pořízeny hlavně za účelem vypásání, abychom to tady nemuseli křoviňákem a traktůrkem sekat.
4: Tak jejich úkol je spásat trávu.
5: Tak.
4: A
5: hnojit.
4: Kolik se tak dožívají ovečky?
5: No, kdybychom je nechali, tak jako dlouho.
6: Třeba 13 let se dožívají i možná víc.
5: Máme je druhý rok, máme je od malička. Když jsme je přivezli, tak měli 3-4 měsíce, úplně po odstavení. A teď je to rok, vlastně v lednu měli rok narozeniny.
4: Vy se chystáte ostříhat, to znamená, že nejenom na spásání pozemku, tak, ale i na vlnu.
5: Není to vyloženě plemeno na vlnu, je to masné plemeno, ale ovečky by se měly stříhat jednou, dvakrát ročně.
4: Jaká byla zima?
5: Tady není elektřina ani voda dotažená, takže největší problém je zamrzání vody. Musíme sem dovážet tu vodu.
6: Každý den.
5: Tak každý den, protože zamrzá, ale oni si v zimě vylížou dělíček a prolížou se k té tekuté vodě. Takže ob jeden den musíme dovážet vodu, protože tady nebydlíme. Ale a seno, ale vychází to tak jako jeden balík na jednu ovci na zimu.
6: Jeden ten obří balík kulatý. Babeto,
4: ona žere vlaštovičník, když je to jedovatý.
5: Jeden z těch důvodů, proč je tady taky máme, protože část toho remízku je agátový nálet a oni to perfektně likvidují. Třeba koně to zabije, ale jim to nevadí.
4: Jakou mají povahu?
6: Je pravda, že tyhle ovce jsou hrozně jako klidný a poslušný, respektují ohradník, což se třeba o kozách a jiných ovcích často říct nedá, takže tímhle si to vyhráli.
5: Aby ten agát nepřevzal nadvládu, tak každý podzim stovky stromů sazenic malých vysadíme, takže musíme zase ty ovce mít lokálně, aby nesežrali to, co my jsme zasadili.
4: Tady to je on, to je ten ohradník.
5: Přesně tak. To je ten elektrický, ten je tady nastálo a pak máme přenosný, který napojíme jenom na baterku a můžeme ho přenést kamkoliv.
4: A museli jste si něco o tom nastudovat, o chovu ovcí?
6: Snažili jsme se studovat a pořád tak studujeme. No. Na začátku je potřeba je zaregistrovat, aby měli známky. Musí se koupit z registrovaného hospodářství a zaregistrovat si.
5: Hlavně přístřešek, přístup k vodě a jinak toho moc nepotřebují. Holky to mají rádi. Au, občas se netrefí a spletou se s prstem. Ale mají zuby jenom dole, takže to nebolí tolik.
4: Z remízku Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: A pojďme dál. Jihlavu navštívil jeden z největších znalců hna Tomáše Garrigua Masaryka, profesor pařížské soborny Alain Soubigu. Jak se učil česky? I to se dozvíte v dalším dnešním příběhu z Vysočiny za pár chvil.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: O Masarykovi a Rusku přednášel v Jihlavské knihovně profesor pařížské Sorbony Alain Subigu. Je považován za autora nejrozsáhlejší práce o prvním československém prezidentovi a aby mohl nastudovat veškeré materiály, naučil se i česky. Vysočinu navštívil už po několikáté a má tu konkrétně v Polné i přátele.
2: Pane profesore, kdy jste poprvé přijel do České republiky nebo snad ještě do Československa?
3: Ano, to bylo hned po revoluci. Žádal jsem, abych přijel do zemí Václava Havla. Podařilo se mě a začal jsem učit ve slovenském gymnáziu a na Univerzitě Palackého v Olomouci v září 1990 a dva roky jsem tam zůstal a velice rád jsem tam učil. To byl první kontakt s Československem.
2: O Československo jste se zajímal tedy už mnohem dřív.
3: První magnet to byl Václav Havel, inteligentní politik. Ale o Masarykovi ve Francii, o Československu mezi válkami, to víme velice stručně a chtěl jsem samozřejmě víc znát, takže začal jsem číst knihy, které máme k dispozici ve Francii. Ta osobnost Masaryka mi zajímala.
2: Proč právě Masaryk, potažmo později Havel?
3: Víte, v dějinách, světových dějinách, to není běžné, že nějaký filozof řídí zem. Až Masaryk, takže je to světová výjimka. Hledal jsem ve takzvaných normálních jazycích, ve francouzštině, v angličtině, v němčině a tak dále. Neexistovali.
2: U nás byla ta dlouhá doba 40 let, kdy se slovo Masaryk pomalu nesmělo vyslovit. Kde jste pátral?
3: Když přátelé v Čechách na Slovenku věděli, že já jsem začal pracovat o Masarykovi, oni mi darovali. To se stalo několikrát, že jsem dostal zadarmo ty knihy. Samozřejmě jsem pracoval skoro celkem 10 roků ve archivu.
2: Mě zaujala vaše čeština.
3: To bylo těžké, jenomže potřeboval jsem ovládat češtinu, abych četl ty desítky, tisíce stran.
2: Chodil jste do nějaké jazykové školy, nebo měl jste soukromé učitele, nebo mezi lidi?
3: Já jsem skutečně strašně pracoval, protože nejsem velice schopný na to. Já jsem se učil v Paříži ve také slavné škole. To je divné. Posloucháči, omluvte mě. Čeština se učí v Paříži už od 19. století ve École des langues orientales, orientálních jazyků.
2: Orientální jazyk?
3: Ano, čeština je orientální jazyk. Ale pozor, tam se učí asi 154 jazyků, kromě angličtina, němčina, italština, španělština. Ty zásadní jazyky tam se neučí. Tam jsem měl výborné učitele.
2: Čechy?
3: Francouzi a Češi a Češky, například paní Obzova. Celkem já jsem se učil, když jsem byl v Paříži, 20 hodin týdně.
2: Když by chtěl Čech laik poznat Masaryka, co má udělat? Má číst, má si přečíst vaši knihu?
3: Já bych doporučil číst ne z Masaryka, jako memoár Masaryka, Čapka. Hovorí s Masarykem, protože to je docela krátké a to se čte velice jednoduchým způsobem. A pak, jestli lidi měli zájem, můžou číst životopis.
2: Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A jak vypadá jehla na šití náušnic a jak se jmenuje steh, kterým se šíjí, to se dozvíte v následujícím příběhu z Vysočiny, který tu bude už za 8 minut.
0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Je libo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
2: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogenuhličitan sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
2: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovéhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to přitýká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propo pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
2: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si nám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se, budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
2: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
3: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: sedíme, posadili jsme si, máme čas s Naďou Konvalinkovou.
1: A také Pavlínou Mourkovou.
0: Herečkou, kterou jsme si přizvali. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den.
0: Jaká jídla patří k těm vašim zamilovaným?
2: No já všeobecně na jídlo jako moc vybíravá nejsem, ale já mám ráda bifteky.
0: Takže raději řízek než smažák třeba, když maso?
2: No, řízek třeba, já moc nemám ráda vepřový maso, protože můj táta byl zemědělský inženýr a my jsme prostě doma měli každý rok zabíjačku. Aha. A protože máme zahradu, sice jsme bydlíme v Praze, ale máme zahradu, takže se vždycky v zimě odehrávala na zahradě zabíjačka. A já jsem to prostě jako dítě nesnášela. A od té doby nemám ráda vepřový, protože jsme vždycky měli plný mrazáky vepřovýho masa. Aha. A mě to už nechutná prostě.
0: Jak fungovala ta zabíjačka? To jste si to prase nechali přivést na tu zahradu, nebo jste ho tam i chovali?
2: Ne, nechovali pro boha, to zase ne. Ale prostě táta někde koupil prase, že jo, to přivezli. Pak přišel řezník, ten se jmenoval Hřebík. Řezník Hřebík přijel a v prádelně jako, teda na zahradě se píchlo prase a pak se to v prádelně všechno porcovalo. Strašný to bylo, vůbec jsem to nenáviděla.
1: A špejlovala si?
2: No a musela jsem míchat krev, to bylo hrozný, no, úplně. Fuj do dneška a tak od té doby to vepřový prostě nechci vidět ani. Už mi ani šunka nechutná.
0: V tom domě jste bydleli sami, anebo ještě s někým, že by sousedí třeba koukali, jak jste si nechali přivést prase a z oken na tu vaši zabíjačku?
2: Ne, to je náš, sami jsme tam bydleli náš dům, takže to s tím nebyl problém se sousedama. Akorát jejich psi všichni byli vždycky na plotě. Stáli a slinili tam. Pak dostali zbytky.
0: Co ještě dělal takový zemědělský inženýr, kromě, že doma zkoušel zabíjačku?
2: No tak táta byl na statku, státním statku Praha Západ, no a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude zeměděl, jak se to řekne, prostě bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
2: Má asi 80 krav, dva pane, koně. Pane. Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
0: Jo. To se ta pak někomu dělají bifteky, že jo? No.
2: My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
2: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí nějakým po loukách a honí kráv.
0: No. Trkla vás někdy?
2: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ní moc nechodím.
0: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. To proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra, a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatný. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit, tak abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouření na vkošili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: Motoristé, pozor! Přichází 28. ročník populární soutěže Řidič Vysočiny. Jedinečná šance otestovat své dovednosti za volantem nebo řídítky a užít si den plný adrenalinu. Jihlavské listy společně se vzdělávacím zařízením policie se na vás těší v sobotu 16. května. Přihlášku najdete na webu nebo v tištěných Jihlavských listech. Tak neváhejte a dokažte, co ve vás je. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hasiči se dál snaží dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Gymnázium v Havlíčkově Brodě bude mít novou tělocvičnu. Pražský maraton vyhrál Cegus Etiopie. Teploty do 25 stupňů, jasno až polojasno, odpoledne už přibývání oblačnosti. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky, informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Jeden z úseků je v blízkosti vesnice domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit, aby ho nemuseli evakuovat. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál.
2: Naší snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu to je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak aby jsme efektivně nasadili ty síly a prostředky.
1: Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. Novou tělocvičnu budou mít studenti Havlíčkobrodského gymnázia. Její součástí bude například tribuna pro zhruba 70 diváků. V patře nad ní bude jídelna pro 130 strávníků, která se v případě potřeby promění na kulturní sál s pódiem. Kraj, který je zřizovatelem školy, teď hledá projektanta, uvedl to hejtman Martin Kukla z hnutí.
3: Ta tělocvična už je vyžila v tuto chvíli a jídelna na gymnáziu v Havlíčkově Brodě chybí, takže tělocvičnu, ten plán je takový, že tělocvičnu zbouráme a postavíme novou dvoupodlažní budovu.
1: Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizbaláh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se ale z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Válka mezi Izraelem a Hizbaláhem začala v březnu, kdy hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Irán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje desítky obcí. Sport. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Berehamu Cegu a nejlepším z Čechů byl Jan Havlena. Traťový rekord pražského maratonu 2 hodiny 5 minut a 9 sekund nikdo ze závodníků nepřekonal. Počasí. V Třebiči a Košeticích teď mají 18 stupňů, v Přibyslavi 17. Bude jasno až polojasno, odpoledne už ale začne přibývat oblačnost a teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 152. kilometrem na úrovni Jabloňova došlo tam k nehodě.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce po 11. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové nedělní dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jak velká je velemyš? I to uslyšíte v dnešní výpravě za zvířaty. Pojďte s námi do zoo už po písnice a vyhrajte 2 volné vstupy. Držím vám palce.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
4: No a tu písničku obstará kapela Katapult. To jste asi poznali někdy příště. Hezký poslech a příjemný a pohodový 3. květnový den roku 2026.

0: A když se zvířeti říká velemyš, dovedeme si ho asi alespoň trochu představit. A na podrobnější seznámení už tu máme ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka a Simonu Kubičkovou. Poslouchejte pečlivě, protože můžete získat dva volné vstupy do zoologické zahrady Jihlava.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Ředitel zoologické zahrady Jan Vašák je milovník koček, to se o tobě ví, Honzi. Ale já vím, že ty rád povídáš i o zvířatech jako takových méně výrazných, méně známých. Já jsem si řekl, co představit velemyš.
3: Pak to není rozhodně nějaký méně výrazný zvíře, taková velemyš. Ty zvířata vlastně v češtině byly úplně neznámý až někdy do prvních roků 21. století. Prostě znali je jenom skutečně znalci. Tak vlastně oni ty zvířata neměli ani pořádně český název, jo? To prostě z angličtiny je to Slender Tailed Cloud Rat, podle toho, který druh to je. Tím říkalo krysa obláčková, jenomže v té angličtině každý hlodavec je buď to krysa nebo myš. Tím, že mají více slovný pomenování, tak pak jako vznikl ta poptávka po tom jménu velemyš. Mě to furt přijde jako takový ty obrozenecký obraty, který jsou nepřirozený, takže furt se na to nemůžu zvyknout, i když už je to nějakých 15-20 let, co se to používá, to slovo velemyš. Jsou to vlastně hlodavci a jsou to myšovitý hlodavci. Ale strašně netypický myšovitý hlodavci.
2: A čím je netypický? Tak když mi řekneš myš, nebo posluchačům řekneme myš, tak každý ví, jak vypadá myš. No a tak, co ta velemyš?
3: Tak tohle je velká myš, tím, že je to velemyš, že jo. Takže to je jedna taková jako neobvyklá věc, protože ona má více jak 2 kila, takže my mají do těch 2,5 kila, to už jsou jako velký zvířata, pokud nejsou obézní. Takže je to vlastně největší myšovitý hlodavec. Prostě bavíme se o rodu Floe omys, což jsou dva druhy, které žijou na ostrově Luzon, jinak jsou ještě nějaké druhy rodu krateromysty jsou menší a žijou na dalších filipínských ostrovech.
2: Ale my se dneska bavíme o těch, co
3: tak chovám. Tak. Jo, ale obecně ta míra endemismu na Filipínách je obrovská a ty myši jsou jedním takovým příkladem, kam se ta evoluce může posunout. Jo, velmi bych řekl neobvykle, protože když o někom řeknu, že se množí jak myš, tak to znamená, víme co, že jo. Takový zvíře prostě nelze vyhubit tím, že se chytá do pastiček a podobně. A ty velemyši, když si vezmeš, že žijou třeba 10 let, ano, měli jsme tady případy třeba 15-letýho nebo 16-letýho, co je, myslím, rekord. Jako průměrně řekněme, že žijou 10-12 let. A když budu brát, že ta samice rodí do 10 let, začne rodit v jednom roce, tak vlastně má 9 let k tomu, aby rodila. A za ten rok ona je schopná dát fyziologicky 2 mláďata, pokud nemá dvojčata, ty byly zaznamenaný, pokud jim v chovu jenom jednou. Takže to je takový neobvyklý. Má rodí jenom 1 mládě, tak vlastně se rozmnožuje pomalu. To je takzvaná kástra. Je, že prostě to mládě je vyvinutý, ta matka mu věnuje poměrně hodně péče, takže my si nemůžou dovolit velký ztráty. Když to spočítáš za 9 let po 2 mláďatech, to je 18 mláďat za život. Jako samozřejmě, pokud nebudou mít žádný ztráty, tak se rozmnoží velice, ale není to prostě myš, která porodí 10 až 20 mláďat a porodí je prostě každý měsíc v podstatě. Jo, to se množí geometrickou řadou a je to proto, že prostě ty zvířata jsou pod obrovským predačním tlakem. Prostě loví je kočky, loví je draví ptáci, loví kde kdo.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: No, teď opravdu můžete s námi do zoo vyrazit, protože mám pro vás 2 vstupenky do zoo Jihlava. Volejte právě teď do studia číslo 22 155 49 99 a správně odpovězte na moji otázku 22 155 49 99. Vyberete správnou odpověď a lístky jsou vaše. Ale pozor, připomínám, že každý může vyhrát v kalendářním roce pouze jednou, takže pokud už jste letos vyhráli, dejte šanci zase někomu jinému. Soutěžit budeme po písnice Cyndi Lauper, jmenuje se Time After Time. Tak ať se vám líbí.

0: Sendelo odchází a paní Dana z Nového Veselí přichází, aby si vybojovala vstupenky do Jihlavské zoologické zahrady. Hezkou neděli, dobrý den.
1: Já vám tež přeji krásný víkend.
0: Jak si užíváte tu krásnou sluncem zalitou neděli?
1: Tak včera to bylo pracovně, sobota, no a dneska se vaří.
0: A co pak vaříte dobrého k obědu?
1: Tak v neděli mají nejradši vepřo, knedlo, zelo,
0: no,
1: bramborový knedlíček.
0: Paráda, tak vám přeju dobrou chuť. Úplně tu vůni cítím až se. No,
1: no,
0: k tomu ještě můžete získat dva volné lístky do Jihlavské zoologické zahrady. Poslouchala jste pečlivě rozhovor s Simony Kubičkové a ředitele Jihlavské zoologické zahrady?
1: Poslouchala jsem pana Vašáka taky, no ale taky odskočíte nebo něco, ale doufám, no něco uvidíme.
0: Tak uvidíme.
1: Co mě položíte?
0: Uvidíme. Otázku
1: o nic nejde,
0: lehkou.
1: O nic nejde.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: Do konce roku je spousta nedělí ještě.
0: No, je. Každopádně doplním ještě informaci, že fotografie a článek k dnešnímu tématu najdete také na Facebooku a webu Českého rozhlasu Vysočina. A teď už můžeme na otázku. Jste připravena?
1: No, můžete.
0: Dnešní rozhovor zoo jsme věnovali velemyši. Je to celkem málo známý a neobvyklý hlodavec a ředitel Jihlavské zoo v rozhovoru zmiňoval, kolik taková velemyší samice obvykle porodí mláďat za rok. Dáme možnosti?
1: Za rok tak dvě mláďata. Jedno, dvě mláďata.
0: A je to přesně tak, jak konstatoval ředitel Zoran Vašák. U velemyši neplatí pořekadlo, že se množí jako myš. Kdepak žádné jako mláďat. Samice rodí jedno nebo maximálně dvě mláďata za rok. A to je správná odpověď a já vám k tomu gratuluji, protože dva lístky jsou vaše. Tak si návštěvu Jihlavské zoo užijte si neděli a i ten sváteční oběd. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, děkuji vám, já vám tež děkuji a přeji krásný víkend. A děkuji, naschledanou.
0: Nemáte vůbec zač.

Kapela Olympic dohrála a dospívala v 11 hodin 20 minut v nedělním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Rozhlas jede za vámi. To je projekt, díky kterému se můžete potkat s těmi, kteří pro vás připravují naše vysílání. Už za chvíli se dozvíte, jak to dopadlo a vypadalo na další letošní zastávce v Kaplici. Teď je další muzika pro vás připravena. Tomáš Klus, Tamara Klusová, možná už poznáváte písničku A pak. A rozhodně se nemýlíte.

0: Roadshow Aleše Cibulky. Rozhlas jede za vámi, měla svou další letošní zastávku v Kaplici. V tamním kulturním domě bavili diváky skladatel Ondřej Soukup, zpěvačka Lucie Šoralová a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Teď vám nabízíme malou pozvánku k poslechu.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice.
3: U nás pořád hrál rozhlas a na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, mm-hmm. že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
2: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu Českému rozhlasu, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy, jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
4: Já jsem poslouchala desky a potom později jsem noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořad Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách. Třeba Noční proud Jitku Benešovou.
2: Ano.
5: Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
6: Řekněte tu večku.
5: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace, požár v opeře z roku 30, jo?
6: Může být, no.
5: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý.
7: Za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. A věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
2: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu.
0: Ještě doplním, že celý pořad Rozhlas jede za vámi si můžete poslechnout dnes po 13. hodině v našem vysílání. Pokud byste se s námi chtěli příště potkat naživo a tváří v tvář, máte možnost už za pár týdnů. 28. května v Telči u nás na Vysočině. Další informace najdete na stránkách rozhlasjede.cz, tak se tam určitě podívejte. Za chvíli se podíváme na největší koncentraci vodních skautů. Ta je o tomto víkendu na Velkém Dářku. Mají tam mistrovství České republiky v jachtingu. Naše reportérka vyplula mezi ně a reportáž uslyšíte za chvíli. Teď Chris Norman a Romantika. Midnight Lady.

0: V nedělním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina vás teď zveme k největšímu rybníku na Českomoravské vrchovině. Ten zaplnili plachetnice. Na Velkém Dářku je totiž celý prodloužený víkend závod vodních skautů. Účastní se ho jak nejstarší rouvři, tak i nejmladší žabičky a vlčata.
1: Já na všem možným jsem se cvakla na plachetnici, na kánoji, možná i na té samotné pramici.
2: Chápu správně, že cvakl je převrátit se.
1: Ano, ano, ano.
2: Vlčata, David, Vincent a Felix už připravují svoji plachetnici na vyplutí.
3: Rychle, kámo, nedali.
2: Tak, už je ve vodě. Co dělá kamarád?
3: Teď odvazuje hlavní plachtu, aby jsme ji mohli pokládat.
2: A odkud jste přijeli? Z jakého města?
1: Z Prahy jsme přijeli.
3: Z Prahy, Žižkov.
2: A co říkáte na Žďársko?
3: Dobrý. Docela to fouká.
1: Mně se líbí strašně to prostředí na ty a hloubka je tam je tak akorát,

0: třídách, které v oddíle třeba nemají. Na břehu pak probíhají přímo břehové programy zaměřené třeba na stanovení kvality vody, na žonglování. Večer jsme tady měli výklad o astronavigaci a pozorování hvězd.
1: To mi teď úplně buší srdce. Jsem ještě nikdy nedělala rozhovor přímo na lodi za jízdy.
2: Na Pavlíku?
3: Jo, já koukám na dvojky.
4: Míro a Pavlík, paní redaktorka má sebou náhradní oblečení, dáme projížďku na skutru přijet.
1: Ne, ne, ne.
5: Aha. Skutr řídí záchranář Miroslav Chodura.
6: No a tamhle se krásně jde, tak se to tam rozpoukává.
5: Mm-hmm.
6: Když je ten vítr jako stálejší, nebo když je ten vítr prostě stálej plus do toho třeba přifukuje, tak se tam dá víc nějak jako taktizovat.
3: A za ní 13514 tam jde, jo? Já si hlídám tu 1427 do cíle, jo?
5: Letos je to 32. ročník skautského mistrovství České republiky v jachtingu. Na Velké Dářko se vrátilo po 5 letech. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozdrav ze severní Evropy, kapela Ace of Base ze Švédska a písnička Life is a Flower. Dnešní česká nej připomenou největší leteckou havárii u nás už za chvíli s Vojtou Kotkem.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí.
1: Největší letecká havárie. Nejtragičtější letecká nehoda na našem území se stala 30. října 1975. 4 roky starý letoun Douglas DC-9, operovaný jugoslávskými aerolinkami, havaroval krátce před přistáním v pražské městské části Suchdol. Na palubě cestovalo 5 členů posádky a 115 převážně československých turistů, kteří se vraceli z dovolené u moře v černohorském Tivatu. Pilot v mlze ztratil spojení s letištěm Ruzyně a sestoupal příliš nízko. Nad údolím Vltavy letoun škrtl o skály a zřítil se do zahrádkářské kolonie v Suchdole. Při havárii a na následky zranění zemřelo 75 cestujících a 4 členové posádky. Toto smutné číslo ale mohlo být mnohem vyšší, nebýt rychlého a profesionálního zásahu pražských záchranářů. Tragédie se pak stala námětem jednoho z dílů televizního seriálu Sanitka. Další rekordní letecká nehoda na našem území postihla opět jugoslávskou aerolinku. Po bombovém útoku se letadlo společnosti JAT zřítilo v Českém Švýcarsku a jedinou přeživší byla letuška Vesna Vulovičová, která přežila volný pád z výšky přes 10 000 metrů a je zapsána v Guinnessově knize rekordů.
0: Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Naďi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Naďi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: 500 hasičů a 5 vrtulníků likviduje požár v Českém Švýcarsku. Záchranáři z Vysočiny mají 8 nových sanitek. Jihlavská arena bude hostit pokus o běžecký rekord. Odpoledne čekejte slunečno a teploty až 25 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Hasičům se zatím nepodařilo dostat pod kontrolu požár v Českém Švýcarsku. Rozdělili si ho na 4 úseky, jeden z nich je blízko domova důchodců. Mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda Českému rozhlasu řekl, že s ohněm bojuje 500 hasičů a 5 vrtulníků. Další 2 helikoptéry na místo dorazí a jednotky využívají i další speciální techniku.
3: Za prvé jsou tady 4 kolky a drony. Máme tady na letišti v Křivské 2 flexitanky, což jsou vodní nádrže o objemu 50 kubických metrů, které slouží právě k rychlému načerpání vody do Pambivaku.
1: Oheň se rozhořel na ploše 100 hektarů. Hasiči se ho snaží zlikvidovat od včerejšího odpoledne. Přes noc se jim podařilo zabránit jeho dalšímu šíření. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by neměli rozdělávat ohně v přírodě, zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. Zítra se objeví první přeháníky. Ve středu už by mělo pršet na většině území republiky. Na Vysočině záchranáři dostali 8 nových sanitek. Výjíždět v nich budou ze svých základen po celém kraji. Vozidla vyšla na 30 milionů korun.
4: Aktuální posily vozového parku jsou vůbec poslední várkou sanitek postavených na podvozku Volkswagen Transporter 6.1. Tento typ se podle kraje už nebude vyrábět. Jsou vybavené systémem, který umožní bezpečné ovládání výstražné techniky a pracovního osvětlení přímo u volantu, takže se řidič může plně soustředit na jízdu. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Běžecká dráha na střeše Horánské arény v Jihlavě bude dějištěm pokusu o český rekord. Na konci května se tam při oslavě Dne dětí budou moci rodiny zapojit do snahy o vytvoření českého maxima v uběhnutých kilometrech za 12 hodin. Více uvedl mluvčí arény Bedřich Musil.
5: To je možno, aby ta rodina, ať už úplná nebo neúplná, vyjela až nahoru na ovál a tam se zapojila do běhu, uběhla, kolik bude chtít. My to budeme všechno měřit a za celý den se to bude sčítat.
1: Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více než o ohlášených 5 000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by mělo Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je také kritizuje za nedostatek podpory Spojených států.
2: Sport.
1: Pražský maraton vyhrál vytrvalec z Etiopie Tsegu mezi ženami Keňanka Jelimová. Nejlepším českým účastníkem byl Jan Havlena. Traťový rekord 2 hodiny 5 minut a 9 sekund se nikomu překonat nepodařilo. Velká cena Miami Formule 1 odstartuje už v 19 hodin českého času. Organizátoři posunuli začátek o 3 hodiny kvůli hrozícím bouřkám. Z prvního místa pojede Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
2: Počasí.
1: V počátkách je teď 18 stupňů, v Třebíči nebo Havlíčkově Brodě 20. Odpoledne očekávejte skoro jasno, případně polojasno, ale oblačnost bude průsvitná. Teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 buďte velmi opatrní, na 152. kilometru ve směru na Prahu havarovala tam dvě osobní auta. Probíhá vyšetřování nehody, neprůjezdný je levý pruh, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zdravím vás krátce po 12. hodině a přeji příjemné a pohodové nedělní poledne a také dobrou chuť k obědu. No a jako zákusek nabízím písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Plnit je budeme na telefonní lince 22 155 49 99. Využít můžete i internet vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu.
2: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
6: A než plníme první přání, zaspívá nám Petr Kotvát o tom, že kde kdo je dál, než jsem já dneska s tebou. A jakou písničku zahrajeme vám, už víte?

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A první přání je z SMSky. I to je varianta, kterou jsem ještě nezmiňoval a vy také pochopitelně můžete využít. Napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, potom váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků bez diakritiky a jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a z ní právě teď čtu. Včera vybojovali mladí hokejisté bronz. Hraje tam náš Kubík Vaněček. Zahrajte, když nemůžeš, přidej. Gratuluje celá rodina. Zdraví babi Vlasta. Ke gratulaci se přidáváme pochopitelně a písničku posíláme.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pojďme splnit další přání. Zahrajte písničku Vrať trochu lásky mezi nás od G8 pro moji milovanou Haničku. Děkuju moc, Pepa. Písnička je připravena a já věřím, že se všem bude líbit. No a pochopitelně splníme i vaše hudební přání. Třeba si o něj zavolejte 22 155 49 99 až do 13. hodiny plní Český rozhlas Vysočina vaše přání. Tak jako každý den mezi 12. a 13.

klasickém stylu v dnešních písničkách pro Vysočinu ještě zůstaneme. I slovenčina bude znít naším éterem. Zahrajte pro mého manžela Honzu písničku Keď přijde láska. Díky, Katka. Tak paní Katko, písnička je připravena, přání splněno.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Zdravím a prosím o zahrání Má lásko se laví, zpívá Marian Vojtko. Všem krásné odpoledne, díky Dáša. Paní Dášo, Marian Vojtko už přichází a věřím, že vás všechny, kteří posloucháte, potěší.

Zahrajte prosím píseň Odplíhala, ráda se miluje pro moji milovanou ženu Radku. Díky, Standa. Pane Stando, píseň je připravená, jenom pozor na ty čárky. Pište prosím bez háčku a čárek, protože pak se to daleko lépe čte. Děkuji a písničku posílám a těším se i na vaše přání.

Zahrajte prosím písničku Rozpustilá holka od Josefa Wagnera. Jen tak pro všechny, pro radost. Jirka nebo Jiřka, nevím, napsáno správně, bez háčku a čárek. Ne, je to SMS-ka, posíláme.

Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: A další přání splníme z telefonní linky 22 155 49 99 Líbu Jarošovou. Vítám naše vysílání. Ahoj.
1: Ahojky, Joško, děkuju. Takže já bych chtěla pozdravit všechny posluchače dnešních písniček. Posílají tam dneska lidi taková krásná přáníčka o hezké písničky. Tak já bych si dovolila poslat jen tak pro dobrou náladu písničku od Jaromíra Nohavici, Hlídač kráv. Přeju všem hezký poslech. Tobě děkuju, Joško, za výběr a mějte krásné nedělní odpoledne se sluníčkem.
0: Tak vlastně,
1: se budu těšit na slyšenou.
0: Tak já přeji krásnou neděli. Díky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: A v tuto chvíli by na telefonu měla být hned dvě děvčata, je to tak?
1: Dobrý den.
0: Ano, jsou já tam holky.
1: A já jsem Luzka.
2: A chtěli bychom prosím nechat zahrát písničku pro nás, pro Kubíka, pro Klárinku, pro Emičku a pro Vašíka.
3: A chtěli bychom nechat prosím zahrát písničku Nechte zvony znít od Marty Kubišové.
0: Dobře, tak vám ji posílám, ať se všem líbí, přeju krásnou neděli a děkuji za přání. Ahoj, mějte se hezky.
3: Děkujeme. Na shledanou.

0: Fakty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní vysílání zavede do pražského parku Klamovka v roce 1876. Dva mladí muži s pistolemi v ruce čekají, až jeden z nich zemře. Poslední duel v Čechách. Co vedlo nadějné lidi k tomuto smrtelnému souboji? Byla zatím nenávist nebo vyšší mocenské zájmy?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A právě na tohle číslo zavolala paní Jiřina ze Žďáru. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím, pane Jožo. Zdravím taky všechny regionáky, svý kamarády, tady ze Žďáru, svý přátelé. Ještě vzkaz bych chtěla nechat panu Zdendovi v Třebíče. On nám hrál regionákům jako, a tak mám pro něj vzkaz, až Ludvík ze Salavy vyhlásí zase schůzku v Třešti, jako takže se prý může k nám přidat, když jako bude chtít. A jinak tuhle tu písničku, co jsme vybrali s váma, tak posílám všem dobré lidem a těm, kterým nedává nikdo rád. A děkuju vám moc, pane Jožo.
2: Taky děkuju, mějte krásný den a posíláme Jana Přeučila s Danou Lorencovou a krásnou písničku Proč žiješ rád? Tak ať se všem
3: ano,
2: líbí.
3: Ano, to je výborné. Děkuji, nashledanou.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Nedělní písničky pro Vysočinu splní další přání. Tentokrát je na lince paní Pavla a já jí přeji hezké nedělní odpoledne. Dobrý den.
1: Dobrý den, taky hezké odpoledne vám všem. A tu písničku, co jsem vybrala, byla by úplně pro všechny a hlavně pro moji maminku, která už mezi sice s námi není, který strašně jako smilovala tu písničku. Mm-hmm.
0: Dobře, tak posíláme Pavla Vítka a modlitbu. Vám děkuji za telefon, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Tak, zavolala Monika, vypadlo to, znova zavolala, zas to vypadlo. Vím, že chtěla zahrát Anetu Langerovou Vodu živou. Pro koho? Jak se to zpívá v té písnice, ty můj kvítku duhový, to se nikdo nedozví. No, co se dá dělat? Je potřeba na telefonu vydržet a modlit se, ať telefonní spojení vydrží. Každopádně Aneta Langerová už přichází mezi nás. Ať se líbí.

Za 4 minuty už tady bude 13. hodina, přihlásí se další aktuální zprávy s Karlem Pěšku a po 13. záznam pořadu Rozhlas jede za vámi. Tentokrát jsme vyjeli do Kaplice, do jižních Čech a jak to tam vypadalo, to uslyšíte za pár minut. Písničky pro Vysočinu zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. S mojí maličkostí Jarda Hypochondr si užívá dovolené, takže ty písničky pro Vysočinu v příštím týdnu budeme trávit spolu. Do 13. hodiny Motor Talking, Joža Kolář přeje hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Jeden z požárních úseků v Českém Švýcarsku chrání domov důchodců. Seniorům nebezpečí nehrozí. Školáci a učitelé se budou na Vysočině seznamovat s umělou inteligencí. Hokejová reprezentace na závěr českých her nastoupí proti Švýcarům. Odpoledne čekejte slunečno a teploty až 25 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravoval na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Na Vysočině se školáci a učitelé budou seznamovat s umělou inteligencí. Vzdělávací program vznikne ve spolupráci českých a rakouských odborníků. Má přispět k bezpečnému používání AI ve škole i v profesním životě.
2: Přeshraničně vedený vzdělávací program je zaměřený na pedagogy a žáky středních a základních škol ve věkové skupině od 12 do 18 let. Počítá i se zapojením rodičů, aby se v oblasti umělé inteligence lépe orientovali. Seznámí se i s tím, jak ovlivňuje už dnes pracovní profese a pracovní trh. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí, informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Počasí naopak potěšilo zemědělce, kteří se běžně potýkají se suchem. Podle jejich zástupců se díky dešti a sněžení naplnili nádrže na vodu.
0: Sport.
1: Národní tým hokejistů do 18 let získal na mistrovství světa na Slovensku bronzové medaile. Lotyšsko zdolalo 4-1, zlato vybojovali Švédové. Reprezentace dospělých si v přípravě na světový šampionát připsala první porážku. Švédsku podlehla 2-4. Více se k tomu vyjádřil útočník Daniel Voženílek.
3: Začátek jsme trošku zaspali, jsme plně schytali to tempo té hry, ale naopak od třetiny si myslím, že jsme odehráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, takže docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
1: Dnes v 16 hodin národní tým nastoupí na závěr českých hokejových her proti Švýcarsku.
0: Počasí.
1: V Náměšti nad Oslavou nebo Hubenově je teď 19 stupňů, v Libici nad Doubravou 22. Odpoledne očekávejte skoro jasno, případně polojasno, ale oblačnost bude průsvitná. Teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Plažimovsku buďte opatrní mezi Kejžlicí a Čejovem. Střetlo se tam osobní auto s traktorem, na místě zasahují policisté. Na Žďársku kousek od obce Vlachovice havaroval cyklista a problém je také na Třebícku. Na silnici 399 u obce Stropešín, tam se auto střetlo se zvěří. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice a ne do kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali, ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
5: Krásný dobrý večer i vám, kapličáci, i vám, Český rozhlase.
4: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
5: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha-Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
4: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
5: No.
4: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
5: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
4: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
5: Děkuji.
4: Díky moc.
5: Mějte se krásně, hezký večer.
4: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z Jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
4: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
4: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
4: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. Hit, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
4: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm, ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k Jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než Jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
4: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
4: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. Onže je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
4: No, no to je dokonalý. No,
6: já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
4: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
4: tak?
6: Vlastně ano.
4: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
4: Strýček,
6: ona
4: takže
6: byla
4: teta?
6: Byla moje nevlastní teta.
4: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
4: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde koho, každej toho má
6: no,
4: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
4: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro strýčka Majera. Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
4: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho Bílá, už to přehazuje vidlema. Muzikálu napsal mě a já od něj ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
4: On je duchem velmi
6: nikdy
4: mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
4: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
4: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
4: všechny
6: inteligence,
4: ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se, jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
4: přece
6: ne,
4: bylo
6: hudba,
4: umělecký dílo.
6: Hele,
4: co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
6: Já mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
4: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
4: To je takový, jako když jdete... A no, no vůbec netuším, track,
6: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
4: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou, se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
4: To je dokonalý.
6: No, takže z kaplice přijedete vzdělán.
4: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
6: Eva
4: dostanu...
6: Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuzný trošku Karla Wagnera.
4: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
4: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
6: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
4: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v kaplici do zajímavých debat.
4: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
6: Ano, čili i takhle to funguje.
4: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
6: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
4: No,
6: že mluví, kdo by se tam našel.
4: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co, zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá
6: teď
4: dobře
6: se,
4: tak?
6: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
4: To je hezký.
6: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
4: No jasně, jasně.
6: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
4: Je, tak to mi bude velkou ctí. A
6: mě je také nesmírnou ctí.
4: Ježišmarja,
6: to je... jsem tyknul, tak to nechci
4: ne,
6: nechat
4: tak
6: takhle
4: jako...
6: mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
4: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
6: teda,
4: ne,
6: potom,
4: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
6: Ano, jistě.
4: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
6: Ano, z daleké ciziny.
4: Z daleké.
6: S čím dal tím vzalující se.
4: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
7: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbíjí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest v listech fuchsií. Na první chvíle poset mění, šeptala jsi, ať se čerti žení.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu, do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní a to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježíš Maria. Jo. Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všechny po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano,
3: že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
3: zpěvácích. Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko. Malá holka tam. Co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my... Možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi. To jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku. Teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu. A jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala. Ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky. Zejména mě urážely Loutkové. To jsem se vždycky ptala mámy. A aká je to rozprávka? Ľudská? Jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: ano, to někdy dělám, ano, ano, to ano. Ale to není pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název,
2: jo?
0: Pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad.
2: To je
0: to jako my si ze všeho.
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Ďakujeme.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gottovi, Heleně Vondráčkové, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo,
3: dobře,
0: se omlouvám.
3: Dobře.
2: On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak
3: je
2: se hádá
3: do
2: Ne, dámy a pánové, prosím, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně. Nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tedy na pódium. A netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl
2: dvě a půl hodiny autem. Ještě tady schazují Cmundu po Kaplicku, aby balinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to,

0: A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15, další dvě to mají s formou speciální daně, no a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně,
1: les
0: je vás hodně. Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou. Nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
1: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
0: Ano, Prýbohem je rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
1: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
0: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
1: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
0: Ale hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
2: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
3: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.

0: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás, naše rozhlasové posluchače, máme. Jakou si dáme další písničku?
1: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takovej dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Děkuji
3: za
4: otázku. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našem ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a oceňují to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc vstříc co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali, jak je jakékoliv veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo. K tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sexuální, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás pět nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita, a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají dva kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
8: Dva kostely.
0: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
8: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
8: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
8: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
6: Kolia.
0: Jendo?
8: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No ale dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já jsem, no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
8: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
6: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
6: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
6: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním
6: Dobře.
0: Rozhlase.
6: Dobře. Někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
9: Hoří, hoří!
10: Plamený, plamený švejtě, když je
9: rychle želev na oponu, pustme želev na oponu!
10: Ať pustí měli dešť!
9: Promlá ohé!
10: Požár!
9: Hoří, rychle ven!
10: Požár! Vidí tady je před oponou!
11: Tady, pánové, takovejte klid, pomalu vycházejte, takovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, promlá, hrajte! Tak!
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
8: Řekněte tu večku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
8: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
12: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry až do středy. Havlíčkobrodské gymnázium bude mít novou tělocvičnu. Opravy Štítného ulice v Kamenici nad Lipou omezí až do podzimu dopravu. Zítřek bude oblačný až polojasný, později ojediněle sprchne, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne vám u poslechu zpráv přeje Karel Pěška. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí v celém Česku, kromě jihozápadu republiky. Český hydrometeorologický ústav prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla podle meteoroložky Marie Odstrčilové zlepšit příští týden.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
0: Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Studenti Havlíčkobrodského gymnázia získají novou tělocvičnu. Její součástí bude tribuna pro 70 diváků a v patře nad ní jídelna pro 130 strávníků, která se v případě potřeby promění na kulturní sál s pódiem. Zřizovatel školy, kraj Vysočina, podle hejtmana Martina Kukly z Hnutí ANO, teď hledá projektanta.
3: Ta tělocvična už je vyžila v tuto chvíli a jídelna na gymnáziu v Havlíčkovém Brodě chybí, takže tělocvičnu, ten plán je takový, že tělocvičnu zbouráme a postavíme novou dvoupodlažní budovu.
0: Velké opravy Štítného ulice začnou v Kamenici nad Lipou. Rozdělené jsou do dvou etap. Od května do června budou dělníci pracovat na novém vodovodním řadu. Následovat bude modernizace silnice a vybudování chodníků. Práce by měly skončit v říjnu, uvedl místostarosta Jaromír Pařík, zvolený za Socdem.
4: V průběhu stavby dojde k přechodným úpravám dopravního značení a samozřejmě k omezení místních obyvatel, kteří v dané lokalitě bydlí. Proto je prosíme, aby dbali těchto dopravních omezení a žádáme je taky o trpělivost, protože dojde samozřejmě ke zvýšené hlučnosti a prašnosti v dané oblasti.
0: Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více než o ohlášených 5 000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštích 6 až 12 měsíců. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je také kritizuje za nedostatek podpory Spojených států. Sport. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Tsegu mezi ženami Kenyanka Jelimová. Nejlepším z Čechů byl Jan Havlena. Traťový rekord 2 hodiny 5 minut a 9 sekund nikdo ze závodníků nepřekonal. Házenkáři Plzně ve finále extraligy proti Karviné podruhé využili výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2-2. Ve čtvrtém duelu dnes porazili obhájce trofeje 31-24, odvrátili druhý mečbol soupeře a vynutili si prodloužení sezóny. Rozhodující duel se bude hrát v sobotu 9. května. Počasí. V Přibyslavi nebo Velkém Meziříčí je právě 21 stupňů, v Telči 23. V noci teploty se stoupí na 11 až 8, v údolích při slabším větru až na 6 stupňů. Zítra bude na Vysočině oblačno nebo polojasno. Později odpoledne a večer se může objevit přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu kraje. Teploty vyšplhají na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku buďte stále opatrní, opatrní v úseku Kejžlice. Čejov. Odklízejí tam střed osobního auta s traktorem a ve Žďáře nad Sázavou se stala nehoda v ulici Horní. Také tam se střetla dvě vozidla. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině vám přeji příjemné pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Lidé dnes můžou podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny nebo i zdravotníky z neonatologických center. Nezisková organizace Nedoklubko i letos pořádá charitativní akci Běh a procházka pro miminka do dlaně. Před malou chvílí začalo jedno takové neformální setkání v Havlíčkobrodském parku Budoucnost, ale dá se připojit i na dálku a symbolicky. Více k tématu uslyšíte za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Co kdybyste dnešním během nebo procházkou udělali dobrou věc nejen pro vaše zdraví, ale i pro někoho dalšího? Na webu Miminka do dlaně se totiž můžete zaregistrovat a podpořit tak předčasně narozené děti, jejich rodiče a nebo zdravotníky, kteří se o ně starají. Navíc si sami můžete vybrat, kterému neonatologickému centru vaše startovné pak poputuje.
1: Honzíkovi, vy jste říkala, že bude rok příští týden?
2: 6.5. ano.
1: Vidíme, že prospívá a
2: ano,
1: slyšíme.
2: Ano.
3: Zdenka Havrlíková je veselá, usměvavá žena. Jak ale vypráví, ne vždycky to tak během těhotenství bylo. Komplikace nastaly na konci 32. týdne.
2: Takže jsem se jako z minuty na minutu ocitla v Motole a tam teda jsme vydrželi ještě 4 dny, 2 v jednom a potom to bylo teda rychle už císařský řez, vlastně v tom 33. týdnu.
3: Honzík vážil necelá 2 kila, měl podporu dýchání a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
2: Ale to byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne.
3: Pocit, že po předčasném porodu dopadne jejich příběh dobře, rodině prý dodali informace. A to nejen od zdravotníků, ale i od Nedoklubka, neziskové organizace, která v těchto chvílích pomáhá.
4: Z vlastní zkušenosti sami vlastně s kolegyněmi víme, jaké to je, co ty maminky cítí nejčastěji, jak si dávají třeba za vinu to, že to miminko přišlo na svět dřív.
3: Říká ředitelka Lucie Žáčková.
4: Čili ta naše prvotní snaha opravdu je co nejdříve dodat rodičům informace, podporu.
3: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života. Ta schopnosti, říká lékař novorozeneckého oddělení fakultní nemocnice Olomouc Martin Vita.
5: Ta péče je hodně intenzivní, zaměřená především na to, aby jsme udrželi všechny životní funkce, aby orgány pracovaly tak, jak měly.
3: A důležité je prý i zapojení rodiny.
5: I u těchto malinkých dětí, které váží sotva půl kila nebo více než půl kila, tak se snažíme, aby mohly být v co nejužším kontaktu s rodinou, aby si maminka mohla dítě vzít na sebe. Protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
3: I teď se v Olomouci starají zdravotníci o velmi malé, předčasně narozené dítě. A v nedávné době se jim podařilo zachránit 2 holčičky, které neměly ani 400 gramů. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: desítky filmových i seriálových rolí, nezaměnitelný hlas a kariéra, která trvá bezmála 90 let. Herečka Jiřina Bohdalová slaví dnes 95. narozeniny. Reportáž na vlnách Českého rozhlasu Vysočina jí věnujeme za chvíli.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Před kamerou stála poprvé v 6 letech v roce 1937. Vidět jste ji později mohli i v divadle na Vinohradech nebo ve filmech Ucho či Světáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu i v televizi. Dnes 3. května slaví tato legendární česká herečka 95. narozeniny.

0: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
1: Máš tady večeři, Fanny?
0: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90-leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
2: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Teď já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
0: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
3: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
4: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvažu.
0: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: K začátku měsíce května patří také stavění májek a o jednom takovém netradičním, přímo rekordním, bude ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina hovořit Miroslav Marek.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejvíc současně postavených májek. Velmi neobvyklý rekord zaznamenalo Muzeum rekordů v Pelhřimově v roce 2020 v době covidu. Sbor dobrovolných hasičů Šalmanovice totiž tehdy uspořádal tradiční stavění májky v Jiterní vsi Nepomuku a Šalmanovicích, což jsou místní části obce Jílovice, netradičně. Kvůli tehdejším vládním opatřením k zastavení šíření koronaviru se sousedé nemohli tak, jak bývalo zvykem, sejít u vztyčování jedné velké májky a tak společně, ale vlastně každý zvlášť, postavili májky u svých domů. Celkem bylo podle sčítacích komisařů agentury Dobrý den v jeden okamžik vztyčeno v místech, kde je 80 obydlených domů, 55 březových májek o výšce od 3 do 5 metrů. To proběhlo 30. dubna. O den později, tedy na 1. máje, byly májky svezeny na okraj obce, kde po zasazení do předvrtaných děr navíc vytvořili májovou alej, později zapsanou do České knihy rekordů, lemující cestu do Nepomuku. A pro zajímavost, nejvyšší májku v České republice mají na svém kontě dobrovolníci z obce Vendrině a jejího okolí, kteří v roce 2006 postavili máj vysokou 53 metrů a 98 cm, která navíc zasahovala další 1 metr a 62 cm pod zem. Rekordní májový strom byl splátován ze dvou kmenů, přičemž spojení bylo provedeno ve výšce 28,5 metru, tedy téměř přesně v polovině obří májky. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Hodí se více smrky nebo buky? Na tuto otázku by do budoucna měla lesním hospodářům odpovědět umělá inteligence. Data pro ní teď sbírají odborníci na Vysočině. My budeme sbírat data o počasí právě teď.
1: Počasí.
0: Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu vítám v našem vysílání a přeji hezké nedělní odpoledne. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Asi bych se nebál říci hezké nedělní, letní odpoledne. Co vy na to?
2: Letní úplně ne, to by musely být teploty nad 25 stupňů, ale on je atakují, takže většinou je od 21 do 24,5 stupně už, čili ta letní hodnota se zřejmě na severozápadě kraje v těch nejnižších polohách, případně na jihovýchodě na Třebíčsku asi objeví. Na obloze je málo oblačnosti, nebo respektive možná i víc, ale ona je stejně všude průsvitná, takže skoro jasno, polojasno sice ano, ale spíše ta obloha působí takovým, dejme tomu, až skoro jasným dojmem. A pokud jde o vítr, tak ten možná to trošičku kazí, fouká takový svižnější od jeho východu, na některých místech má i nárazy do 50 km v hodině.
0: A nepokazí nám to taky třeba někdy déšť, protože víme, že už jsme se potýkali s mnoha požáry lesními a tak dále a určitě to sucho na to má velký vliv. Jak to vidíte s deštěm?
2: Ano, je tomu tak, on na ty požáry, takové ty, co vznikají přirozeně, tak je vydaná i výstraha ještě na dalších pár dní, bude to záviset právě na srážkách, které se sice ještě zítra ani pozítří vyskytovat nebudou, respektive budou, ale jenom s nějakou malou pravděpodobností, takže ty srážky by to spíš vylepšily, protože je opravdu už hodně sucho, čili zítra už jak více oblačnosti než dnes, převládající oblačno, může být ještě i polojasno a oblačnost bude občas průsvitná. Potom někdy v pozdějších odpoledních, večerních hodinách se může ale jenom s malou nebo menší pravděpodobností už teoreticky objevit i nějaká přeháňka, případně výjimečná bouřka a pokud tak spíše v západní polovině a nebo případně na jihu kraje. Teploty zítra ještě o něco vyšší než dnes, 23 až 26 stupňů, vítr i nadále mírný jižních směrů.
0: No, takže spíš místo deštníku bychom i nadále měli používat opalovací krémy. Dá se říct.
2: Asi ano, a možná nějakou pokrývku hlavy, i když ono toho sluníčka zítra bude svítit méně než dnes.
0: A v úterý a ve středu se můžeme už těšit na ten déšť nějakou jistotou, nebo ještě ne?
2: V úterý ještě ta pravděpodobnost podobná jako zítra, někdy zhruba k večeru se zase s tou spíš menší pravděpodobností mohou objevit přeháňky, zase případně i ta bouřka, úterek asi nejteplejší, 24 až 27 stupňů, stále ten vítr z jižních směrů, potom ve středu a ve čtvrtek už se ta pravděpodobnost srážek celkem výrazně zvyšuje. Přehánky nebo déšť se mohou snad nebo budou vyskytovat snad na větší části území, také se mohou objevovat bouřky, no a postupně se ochladí ve středu 18 až 22 stupňů, ve čtvrtek 15 až 19.
0: Tak věřme, že se dočkáme vláhy a že sucho trošku bude eliminováno. Jitka Kučerová, výhled počasí, díky za informace a pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Klára Jarotová, Láskovo níž deštěm. No, tak snad se toho deště dočkáme v příštím týdnu. Vědci ze Západočeské univerzity zkoumají klimatickou změnu v krajině Vysočiny. Využívají satelitní snímky, dronové mapování i odběry vzorků z půdy. Výsledek má pomoct pěstitelům, farmářům a lesníkům lépe určovat, co, kdy a kde pěstovat.
1: Marek Musil kontroluje senzor, který snímá míru vlhkosti v půdě. Snímá ho online.
2: Ukázal nám to, že je velmi sucho, protože vlastně tady bych čekal nějak kolem 20%, vlhkost je 13.
1: Data ze senzorů, kterých je v lokalitě rozmístěných hned několik, nejsou jediná, která vědci na Žďársku sbírají. Michal Kepka ze Západočeské univerzity snímá lokalitu dronem. Ze snímků je schopný vyčíst řadu údajů, které se pak přenášejí do aplikace, kterou má v tabletu.
3: Vidím právě veškeré ty pozemky a vidím to na pozadí toho satelitního snímku. Ten uživatel už rovnou si řekne, co by chtěl vidět. Různý typy indexů, tady je třeba vlhkostní, kde je vidět, že tady vlastně vysvítí ten rybník a všechno ostatní je relativně suší.
1: Data, která vědci dlouhodobým snímáním a zkoumáním získají, budou do budoucna veřejná a budou tak k dispozici lesním hospodářům nebo zemědělcům. Budou jim radit, jak nejlépe o danou lokalitu pečovat. Projektový manažer Karel Charvát ze spolku Plan for All chce zapojit i umělou inteligenci.
4: Ten majitel lesa by už nemusel dělat složitý analýzy, ale jenom by se zeptal, jaký druhy stromů je optimální sázet této oblasti. Ten systém odpoví potom, sázejte tam tak do 20% smrk, do 50% buk.
1: Čeští vědci na vytvoření systému spolupracují s kolegy z Evropy i Číny. Výzkum tak neprobíhá jenom na Vysočině, ale také třeba v Rumunsku nebo ve Finsku. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT 2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: 500 hasičů a 5 vrtulníků likviduje požár v Českém Švýcarsku. Třebíč zvětší byty v Bezručově ulici. Novoměstská nemocnice má další přístřešek na kola. Zítřek bude oblačný až polojasný, později ojediněle sprchne. Teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne vám, u poslechu zpráv přeje Karel Pěška. Hasičům se zatím nepodařilo dostat pod kontrolu požár v Českém Švýcarsku. Rozdělili si ho na 4 úseky. Jeden z nich je blízko domova důchodců. Mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda Českému rozhlasu řekl, že s ohněm bojuje 500 hasičů a 5 vrtulníků. 2 helikoptéry ještě na místo dorazí a jednotky využívají i další speciální techniku.
4: Za prvé jsou tady 4 skolky a drony. Máme tady na letišti v Křivské 2 flexitanky, což jsou vodní nádrže o objemu 50 kubických metrů, které slouží právě k rychlému načerpání vody do pambivaku.
2: Oheň se rozhořel na ploše 100 hektarů. Hasiči se ho snaží zlikvidovat od včerejšího odpoledne. Přes noc se jim podařilo zabránit jeho dalšímu šíření. Třebíči plánují přestavbu bytů v Bezručově ulici. V městském domě jsou teď malé bytové jednotky bez vlastního sociálního zařízení, které je k dispozici pouze na chodbách. Součástí oprav budou velké nové koupelny, sdělil starosta z hnutí pro Třebíč Pavel Pacal.
5: Na ulici Bezručova město vlastní bytové jednotky, které jsou v současné době volné, jsou prázdné a jedná se o malé byty, každý z nich velikosti 1+1. Naší snahou je z nich udělat byty větší, aby byly atraktivnější, to znamená, je tady záměr o propojení těch bytových jednotek, aby ze 2 vznikla 1.
2: Už 2. přístřešek na kola vybudovala pro své zaměstnance nemocnice v Novém Městě na Moravě. Nachází se u oddělení ARO. Úschovna je zastřešená a vejdou se do ní 2 desítky kol. Má branku na klíč, od které zájemci dostanou klíč.
6: Dopravu do práce na kole v nemocnici využívají 10 zaměstnanců. Primář oddělení ARO Dušan Mach proto vyhlásil pro své oddělení dokonce výzvu. Cílem je ujet na kole dohromady 10 000 kilometrů. Připojit si můžou i další zaměstnanci nemocnice nebo její návštěvníci. První přístřešek na kola vznikl už dřív u interního pavilonu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií. Vzpomněl také na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek připadá Světový den svobody tisku, který v roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. Organizace Reportéři bez hranic nedávno uvedla, že svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let.
3: Sport.
2: Hokejová reprezentace dnes zakončí domácí turnaj Eurohockey Tour zápasem se Švýcarskem. Utkání začne v Českých Budějovicích za hodinu. Na českých hrách zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a včera podlehli Švédům 2-4. Velká cena Miami Formule 1 odstartuje už v 19 hodin českého času. Organizátoři posunuli začátek o 3 hodiny kvůli hrozícím bouřkám. Z prvního místa pojede Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
3: Počasí.
2: V Novém Rychnově je právě 21 stupňů, v Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě 23. V noci teploty se stoupí na 11 až 8, v údolích při slabším větru až na 6 stupňů. Zítra bude na Vysočině oblačno nebo polojasno. Později odpoledne a večer se může objevit přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu kraje. Teploty vyšplhají na 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku buďte opatrní na silnici spojující obce Kejžlice a Bratroňov. Havaroval tam cyklista, provoz je tam pouze možný jedním pruhem. A nehoda je také ve Velkém Meziříčí v ulici Jihlavská. Zasahují tam záchranáři kvůli střetu osobního vozidla a motocyklu. A na D1 je nehoda na 148. kilometru ve směru na Prahu. Tam bouralo jedno auto šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Já jsem rád, že i po 15. hodině si užíváte nedělní víkendové odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina a přeji vám pohodový poslech. Když vychováváme děti, stojíme každou chvíli před nějakým rozhodnutím. Často musíme reagovat rychle, rázně a pokud možno správně. A to není žádná prnkačka. Právě o tom bude dnešní rozhlasový sloupek hned po písnice.
8: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
7: No a s tou písničkou přichází Karel Gott na nápoj lásky číslo 10. Co pak to asi může být? No, dejte si třeba kávu nebo nějaký jiný oblíbený nápoj pro dnešní odpoledne.

0: Rodič není stroj a tak dělá chyby a pak se z nich hroutí, tak jako jedna z hrdinek dnešního slupku Martiny Adlerové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Moje kamarádka je svatá žena. Má 3 syny a manžela a o všechny se vzorně stará. Vaří, peče, dům jako klícka, děti jako ze škatulky. Kromě toho chodí do práce, angažuje se v charitě a vede pěvecký sbor. A tahle multifunkční žena a supermatka dorazila na kafe a hned ve dveřích se málem zhroutila z pocitu selhání. Po 10 minutách pláče z ní vylezlo, že byla s nejstarším synem ve věku 12 let na pravidelné prohlídce u lékaře. Den předtím mu kladla na srdce, aby přišel včas, připravila mu čisté bílé ponožky a novou košili. Syn dorazil o hodinu později, košili měl nacpanou v tašce, na sobě propocené triko z tělocviku a bílé ponožky úplně černé, protože si ten den zapomněl tenisky, ale i tak hrál s klukama fotbal. Kamarádka se nejdřív propadala hanbou, ale pak se vzchopila a poprvé v životě dala svému chlapečkovi pohlavek. Následně se svého činu zhrozila. Mezi 2 vzliky mi sdělila, že za tohle by jí v Norsku děti odebrali a plakala dál. Jiný můj kamarád, dřevorubec z Krkonoš, přerazil v hádce o svou 18-letou dceru mop na vytírání podlahy. A ještě na ně zařval, že příště si dojde pro sekiru. Je zajímavé, že se pak necítil špatně, ani neplakal. Vzal si motorovou pilu a odešel kácet stromy. Dcera mu pak přinesla do lesa svačinu. V horách se žije jinak. Z toho vyplývá jediné. Pokud máte doma nesnesitelné dítě, nejezděte do Norska. Pošlete své děti do Krkonoš, dokud je čas.

0: Šumskému salátu patří rakie, ke grilovanému masu a kebabčatům patří rakie. Bulhaři zkrátka pijí ovocnou pálenku skoro ke všemu, i aperitivem, digestivem i lékem. V bulharské metropoli Sofii má rakie i své muzeum, kde schraňují desítky lahví. Uslyšíte o něm v další naší víkendové reportáži na vlnách Českého rozhlasu Vysočina hned po písnice kapely Opět a Radeček.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rakia, tedy ovocná pálenka, se na Balkáně pije při každé příležitosti. Nejen při oslavách, je to běžný aperitiv, digestiv a pro někoho i prostředek prevence před zažívacími problémy. Dá se vypálit z jakéhokoliv ovoce, dokonce i ze zeleniny. Destiláty o obsahu více než 40% alkoholu jsou součástí národních kultur napříč zeměmi severní polokoule. Historii výroby a současnost pálenek zachycuje Muzeum rakie v bulharské Sofii. Pavel Novák se tam vydal na zcela nealkoholickou prohlídku bez ochutnávky.
1: Mapa Bulharska na začátku expozice je posetá značkami, je jich víc než 100. A to jsou podle průvodce a barmana v jedné osobě Viktora Georgieva jen továrny, kde se rakie průmyslově vyrábí. Domácích palíren jsou další tisíce. Bez ohlášení úřadům si každý může za rok vypálit 30 litrů na osobu v domácnosti.
2: Domácí destilace je poměrně jednoduchá, je tu zkrátka přístroj, ve kterém se zahřívá to drcené ovoce, to potom vytváří páru, ta se musí převést do kondenzační nádoby a potom se to skapalní, ale jak říká můj průvodce Viktor Georgiev, tak mezi tím je tam jakýsi filtr, který odfiltruje metanol. Je těžší než klasické etanolové páry, no a tak ten se tam usadí a vypouští se takovým zvláštním otvorem.
3: Celé to měděné, plechové samozřejmě, úplně všechno, až tady té kondenzační nádobě. A tady to potom vytéká do nějaké připravené skleněné kádinky nebo zkrátka do vědra.
1: 80% rakie se v Bulharsku dělá z hroznů. Může se ale vypálit z jakéhokoliv ovoce, které se dá zkvasit. Tedy například i z jahod, třešní nebo i dýně. Zelenina má pravda méně cukru, ale když se do zeleninové drti cukr dodá, může být i pálenka z bachraté oranžové tykve. To věděli i středověcí obyvatelé oblasti dnešního Bulharska, kteří pálili kořálku pomocí keramické destilační kolony.
3: Dnes už se vyrábí rakia destilací v plechových měděných nádobách, ale jak říká Viktor Georgiev, úplně na počátku byly ty destilační nádoby z terakoty, zkrátka z kameniny.
1: Kousek dál od primitivního 500 let starého destilačního přístroje je přehlídka různých bulharských rakií. Jsou to vzácné, okolkované, neotevřené lahve z období socialismu. V další vitrině jsou pak pálenky z různých koutů světa a jedna velmi vzácná.
3: Úplně nejvzácnější exponát je tady dole ve vitríně, protože tady je vlaječka Iránu. Jak je možné, že v Iránu vyrábějí destiláty? Už nevyrábějí, jak říká Viktor Georgiev, tak toto je lahev ještě z doby před islámskou revolucí. Takových lahví je na světě velice málo, ví o dvou, jedna z nich je tedy tady, je neotevřená a proto je to nejvzácnější exponát této sbírky. Ale Viktore, vy jste zapomněl, tady úplně v rohu je jedna taková krásná lahev a nahoře je vlaječka. Viktor bohužel neví toho mnoho o naší slivovici od Rudolfa Jelínka. Zkrátka, tady ve vitríně úplně v rohu je malá česká vlaječka a je tady krabice s klasickou lahví zvanou Hodiny a tam je slivovice Rudolf Jelínek. I my jsme tedy zastoupeni v Muzeu rakie v Sofii. Z Bulharska Pavel Novák, Český rozhlas.
0: No a za chvíli se podíváme zase k nám domů na Vysočinu. Nad letištěm v Námešti nad Oslavou se znovu ozývá hluk proudových motorů. Na základnu, která v posledních letech slouží primárně vrtulníkovému letectvu, se na zhruba 2 roky přestěhovaly bitevníky L-139. Jejich domovské letiště je totiž v rekonstrukci. Námešť nás čeká za pár minut. V reportáži Jiří Korn a písnička Žal se odkládá je tady teď. Jožek Kolář od mikrofonu přeje hezký poslech.

0: v hudebním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina nám společnost dělala Tina Turner. Za chvíli nás čeká Petr Spálený nebo Helena Modráčková, ale teď pojdeme za letadly. Z vojenského letiště v Námešti nad Oslavou budou 2 roky vzlétat české bitevníky Alka. Na vrtulníkové základně najdou útočiště po dobu rekonstrukce jejich domovského letiště v Čáslavi. Stroje i vojáci už jsou na místě a v okolí Námeště se po letech znovu ozývá burácení proudových motorů.
1: Na letišti 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se právě připravuje k vzletu dvojice letounů L-159 Alka. Letadla tu našla dočasné útočiště po dobu rekonstrukce jejich domovského letiště v Čáslavi.
2: Letadlo se vznáší k obloze a krouží nad letištní plochou.
3: Vracím se v podstatě domů, protože jsem tady jako poručík začínal po škole na 159, takže jenom vlastně i ty 159, tady není nic novýho.
1: A to už je pověřený velitel 21. základny taktického letectva Milan Nikodým, který se mnou ten vzlet sledoval a určitě mi také řekne, proč jsou Alky tady a ne v Čáslavi.
3: Tak letadla jsme sem byli nuceni přestěhovat z čáslavské, z domovské základny, protože aktuálně od 1. dubna probíhá velká rekonstrukce dráhového systému v Čáslavi. Aktuálně prostě jsou tam výkopové práce.
1: Stěhování prý nebylo nic jednoduchého. Jeho organizace trvala bezmála 2 roky.
3: Co se týče toho samotného lítání, tak když už sem dostaneme lidi a leteckou techniku a všechno to vybavení, který podporuje ten provoz té techniky, tak pak už je to víceméně srovnatelný s tím provozem doma.
1: S námi je tu také velitel hostitelské základny, která je primárně vrtulníková, generál Petr Slíva. Mě by zajímalo, jestli ta přítomnost stíhaček nějak nenaruší provoz samotných vrtulníků.
4: Určitě nemůžu říct, že nám to nějakým způsobem koliduje. My jsme se na to připravili, máme společné plánování a ten benefit, který já vidím způsobení, je i prověření našich schopností hostit další letku, takže pro nás je to vítaný výcvik.
1: Výluka na čáslavském letišti potrvá až do roku 2028. V Náměšti je aktuálně 16 celkových 24 letounů Alka. Gripeny se přesunuly do Pardubic. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: Fakty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní vysílání zavede do pražského parku Klamovka v roce 1876. Dva mladí muži s pistolemi v ruce čekají, až jeden z nich zemře. Poslední duel v Čechách. Co vedlo nadějné lidi k tomuto smrtelnému souboji? Byla zatím nenávist nebo vyšší mocenské zájmy?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No tak jo, to já vám řeknu, co se mi zrovna takhle stalo. Jedu normálně v noci, jednosměrkou, jo, v protisměru. Proti mě auto. Vonza troubí, ne? No tak já taky. Von dal dálkový světla. No tak já taky. No pak zapnul modrej maják, no a ten už jsem neměl.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Desítky filmových i seriálových rolí, nezaměnitelný hlas a kariéra, která trvá bezmála 90 let. Herečka Jiřina Bohdalová slaví dnes 25. narozeniny a právě jí budou věnovány dnešní hvězdné návraty po 16. hodině s Patrikem Rozehnalem. Po 17. vás čekají stopy fakta tajemství, no a po 18. nebudou chybět dechovky pro Vysočinu, který se na vás těší. Jožek Kolář, přeji vám příjemný a pohodový poslech a krásné nedělní odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jeden z požárních úseků v Českém Švýcarsku chrání domov důchodců. Seniorům nebezpečí nehrozí. Žáci Havlíčkobrodské školy Nuselská si kvůli opravě kuchyně budou nosit vlastní obědy. Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace. Reagoval tak na kritiku od premiéra Babiše. Pondělí bude oblačné až polojasné. Ojediněle může zapršet, teploty až 26 stupňů. Vysíláme zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravoval na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. V domově je 60 klientů. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by neměli rozdělávat ohně v přírodě, zejména v lesích. Situace se má zlepšit příští týden. Už zítra se začnou objevovat první přeháníky. Vlastní obědy si budou do školy nosit žáci základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Důvodem jsou opravy kuchyně, které začnou v červnu. Co se v kuchyni změní, přibližuje ředitelka Andrea Hubáčková.
2: Kuchyně se dočká určitě komplexní rekonstrukce, a to z hlediska i technologií, všech konvektomatů a pánví, i moderní obsluha těchto nových spotřebičů, kdy můžeme je obsluhovat na dálku.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle něj motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích, a kritizoval styl jejich komunikace. Ministr Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
3: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
0: Andrej Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plná levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil. Podle Petra Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí, informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Athén v noci na dnešek napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Počasí naopak potěšilo zemědělce, kteří se běžně potýkají se suchem. Podle jejich zástupců se díky dešti a sněžení naplnily nádrže na vodu. Sport. Fotbalisté Teplic ve skupině o záchranu v první lize remizovali se Slováckem 1-1. Ve skupině o titul v těchto chvílích hraje Plzeň proti Hradci Králové a v 6:30 večer začne duel Sparty s Jabloncem. Házenkáři Plzně si ve finále extraligy vynutili pátý rozhodující souboj. Karvinou zdolali na své palubovce podruhé, tentokrát 31-24, a v sérii vyrovnali 2-2 na zápasy. Duel, ze kterého vzejde mistr nejvyšší soutěže, se bude hrát za týden v Karviné. A ještě novinka z tenisu. Kateřina Siňaková získala v Madridu 630. trofej ve čtyřhře. S Američankou Townsendovou porazili ruský pár Andrejová-Schneiderová 7-6 a 6-2. Počasí. V Bystřici nad Pernštejnem je teď 21 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Černovicích 23. V noci teploty se stoupí na 11 až 8, v údolích při slabším větru až na 6 stupňů. Zítra bude na Vysočině oblačno nebo polojasno. Později odpoledne a večer se může objevit přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu kraje. Teploty vyšplhají na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na hlavní trase Jihlava Havlíčkův Brod kousek za křižovatkou Tři věžičky. se stala nehoda, bourala tam dvě osobní auta. S opatrností projedete. Žďársko hlásí střet dvou osobních aut na silnici číslo 390, kousek od obce Ruda. A pozor na D1 na 123,5 km ve směru na Brno. Tam stojí porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
5: Patriku, pusinko, poslouchám.
4: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
5: Proč příště?
4: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
5: Potvora přízemní.
4: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
5: Patrně poslouchá pomluvy. No,
4: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
5: Patriku, plánu.
4: Já taky.
5: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
4: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
5: Proč posloucháte?
4: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. No, že ne,
3: že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: To je humor.
3: Co to máš na sobě?
4: No džínsovej oblek, co má být? Jo, to je Květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Ta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, jen aby. Ale děláš dobře. V našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parape, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No, tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: prosím tě. Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. To? Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. Ona to jde, fakt to měla s matikou.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Mě víš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky půjdu, mně se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na půl.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: Ale když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známo.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
6: Kdepak, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
6: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
6: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme sporu, viď? No, tak se seznamte.
7: Těší mě, Lehárová.
3: Zárubecká.
7: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
6: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
6: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
6: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
7: Ty máš ještě děti?
6: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
6: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
6: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
6: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
6: Dej to Fandovi.
3: Anda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
6: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
6: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
6: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
7: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
6: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu ne moc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já vám mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk jednou čuchne, ale pak to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takový.
2: Vy máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne. Že ne.
3: Vy, no počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla no. Z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jo, jo, jistě. No. Nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondíje, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma.
2: Já
1: za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím. Herko, kde mám ty noviny? No, nic tady, no, tady se jasně píše. No, počkejte, ano, tadyhle. Osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu. No, helejte, jestli je toho na vás moc, jo? A nebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. To nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte. Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila?
2: Ne, to...
1: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohladení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopu? No, jo, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčikla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jako libo, snad tohle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička. Ohle, štika.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro korenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.

0: Možná ještě slavnější než co takhle svatba princi je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
1: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
2: A nediv se, když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
1: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
2: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
1: Vy jste mu dala náramek?
2: Náramek po mamince.
1: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
2: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
1: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
2: A tam ne, sem. Začínají mi bercové předy.
1: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
2: Je nemocná?
1: Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá. Ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
2: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
1: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát. A za pořádního chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě...
2: Myslíš?
1: No.
2: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
1: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
2: Dobře.
1: Svolení.
2: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
1: Jo, jak to zařídím?
2: Už ať si peč.
1: Sama?
0: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky O princezně, která ráčkovala.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to že... prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
2: slečno, to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
3: Stačí.
2: To
3: stačí. Jsem celá z toho taková...
2: Ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst...
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti, mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To sestru. Je.
5: Totiž já jsem mužskej.
6: To vidím.
5: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda pane sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: To jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, tak. To já jsem jenom rád, to víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu, tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
5: Třeba vy a já...
3: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno. Vyloučeno. To já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou? No. No, skytku, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
5: Já,
3: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Až do středy meteorologové prodloužili výstrahu před požáry. Opravy Štítného ulice v Kamenici nad Lipou omezí až do podzimu dopravu. V Šanově na Znojemsku se zřítil dům, jeden člověk zemřel. Pondělí bude oblačné až polojasné, ojediněle může zapršet, teploty až 26 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí v celém Česku, kromě jihozápadu republiky. Český hydrometeorologický ústav prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se podle meteoroložky Marie Odstrčilové měla zlepšit příští týden.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
0: Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Velké opravy Štítného ulice začnou v Kamenici nad Lipou. Rozdělené jsou do dvou etap. Od května do června budou dělníci pracovat na novém vodovodním řadu. Následovat bude modernizace silnice a vybudování chodníků. Práce by měly skončit v říjnu, uvedl místostarosta Jaromír Pařík, zvolený za socdem.
3: V průběhu stavby dojde k přechodným úpravám dopravního značení a samozřejmě k omezení místních obyvatel, kteří v dané lokalitě bydlí. Proto je prosíme, aby dbali těchto dopravních omezení a žádáme je taky o trpělivost, protože dojde samozřejmě ke zvýšené hlučnosti a prašnosti v dané oblasti.
0: Hasiči zasahují v Šanově na Znojemsku. Před 15. hodinou se tam zřítil dům. Jednotky na místě zjistily, že v objektu je jeden člověk mrtvý. Aktuální situaci popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: Momentálně z hlediska bezpečnosti čekáme na statika, který bude provádět nějaké další úkony v tom, ve spolupráci samozřejmě s policií, aby nějaká naše činnost dále pokračovala. Momentálně jsme místo opáskovali a zabezpečili a čekáme dalším pokynům.
0: Izrael schválil plán na nákup dalších stíhacích letounů F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informuje o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového tendru na posílení armády a bojové pohotovosti. Podle serveru Times of Israel by se flotila letectva rozrostla na celkem 100 strojů F-35 od společnosti Lockheed Martin a na 50 stíhaček F-15 v izraelské variantě od firmy Boeing.
1: Sport.
0: Národní hokejový tým hraje poslední zápas českých her proti Švýcarsku. V utkání v Českých Budějovicích právě probíhá druhá třetina. Stav je zatím 0-0. Tenistka Kateřina Siňaková ovládla společně s Američankou Townsendovou turnaj série Masters v Madridu. Ve finále 4 hry porazili 7-6 a 6-2 ruskou dvojici Andrejevová-Schneiderová. Pražský maraton vyhrál vytrvalec z Etiopie Tsegu mezi ženami Kenianka Jelimová. Nejlepším českým účastníkem byl Jan Havlena. Traťový rekord 2 hodiny 5 minut a 9 sekund se nikomu překonat nepodařilo.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je teď 24 stupňů, v Počátkách nebo Vatíně 22. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích při slabším větru až na 6. Zítřek nás čeká oblačný nebo polojasný. Později odpoledne a večer se může dostavit přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu Vysočiny. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte na 123,5 kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto. Nehoda je teď hlášená z Pilřimovska, z hlavní silnice číslo 34, kousek od Kamenice nad Lipou. Je tam jedno havarované vozidlo a dále pozor na Třebíčsku, tam je nehoda na silnici 351 u obce Třebenice, tam bourala dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 17. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní díl cyklu Stopy fakta tajemství věnoval Stanislav Motl souboji. Historici ho označují za poslední souboj v Čechách. Odehrál se v roce 1876 ve 2 hodiny odpoledne v pražském parku Klamovka. V boji na život a na smrt proti sobě stály bohatý a slavný šlechtic Wilhelm Auersperg a chudý, ale prý pohledný aristokrat Leopold Kolovrat. A důvod souboje? Samozřejmě žena. Pátrání začíná hned po písnice, tak buďte s námi.
6: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Smutek krásné Anny. Aneb, když se v Pražském parku odehrál souboj na život a na smrt.
1: Malý obrázek pohlednicového formátu. A na něm jeden z nejsilnějších příběhů křesťanské věrouky. Z mrtvých vstání Páně. To, když třetího dne po svém ukřižování Ježíš Kristus vychází ze svého hrobu. Na obrázku vidíme odvalenou kamennou desku a před ní Ježíše. Na jeho pravé žehnající dlani jsou ještě stopy po ukřižování. Tento svatý obrázek patřil kdysi jedné velmi bohaté ženě. Od jisté doby však své bohatství začala rozdávat druhým, potřebným. Zlato či šperky pro ní pozbyly svého smyslu. Od tohoto svatého obrázku, který pro ní znamenal víc než zlato světa, se neodloučila ani do svých posledních dnů. Kromě této kresby se po ní zachovala ještě i její podobenka. Mladičká dívka plná krásy. Její jméno Anna Eleonora. Pocházela ze šlechtického rodu Valdštejnů. Za jejím obrácením byl jeden tragický příběh. Tragický příběh dvou mužů, kteří se pro ní šli bít na život a na smrt.
0: Onoho slunného sobotního odpoledne 6. května 1876 kolem 2. hodiny zastavilo před košířskou zahradou Klam Galasů několik kočárů. Vystoupili z nich všichni aktéři připravovaného dramatu. Princ Wilhelm Auersperg se svými svědky generálem Valdštejnem a hrabětem Salmem a hrabě Leopold Kolovrat s důstojníky Wurmbrandtem a Bilantem. Jako poslední vzadu kráčel štábní lékař doktor Kolb.
1: Citovali jsme z knihy, mimochodem z knihy nabité často i unikátními fakty, kterou napsal historik Vladimír Šindelář. Její název Velká kniha o soubojích a duelantech. Ožívají to mimo jiné dramatické příběhy duelu na život a na smrt. Duelu, které vstoupily do historie. Včetně příběhu Wilhelma Auersperga a Leopolda Kolovrata. O koho vlastně šlo? Jak uvádí Jiří Horák ve své knize o staré Praze, Wilhelmu Auerspergovi bylo tenkrát v roce 1876 22 let. Sloužil tehdy u 13. dragonského pluku v hodnosti záložního poručíka. A byl to budoucí dědic Vlašimského panství s právem užívat titulu princ.
0: Jeho rodinu pronásledovala osudová smůla. 2. března roku 1866, když bylo chlapci 12 let, zemřel jeho otec, generál Alexandr Auersperg, a v první jarní den roku 1873 zemřeli tragicky po požáru v rodinném sídle v Prešpurku, dnešní Bratislavě, na následky těžkých popálenin jeho matka Charlotta i s Wilhelmovou sestrou. 19letý majoritní kníže však nezůstal sám. Strýc Adolf byl ministerským předsedou tehdejší vídeňské vlády a druhý strýc Carlos žil v Praze. V jeho malostranském paláci na Valdštejnském náměstí pobýval i Wilhelm Auersperg.
1: Dodejme, že k 13. dragonskému pluku navstoupil svého času, co by jednoroční dobrovolník, také syn generála Teodora Kolovrata Leopold. Pocházel z královské větve Kolovratů. Narodil se 14. března 1852 v Benátkách. V čase, kdy se náš příběh odehrál, mu tedy bylo 24 let. Na rozdíl od Wilhelma Auersperga měl však, jak uvádí ve svém díle Velká kniha o soubojích a duelantech Vladimír Šindelář, se svým původem poněkud problémy.
0: Pocházel z vedlejší rodové větve, která má jméno po hradě Krakovec u Rakovníka, a vykládalo se, že jeho matka byla dcerou ruského státního rady Blaščinského a sestrou kolínského kapelníka Hillera. Tento původ měl být důvodem, proč se k němu i členové rodu chovali s jistým odstupem a upírali mu právo k dědictví majorátních statků. Po nějaké době se mu sice podařilo prokázat, že jeho matka pocházela z malé, ale staré ruské šlechty, což mu dopomohlo k získání upíraného majetku, ale jeho vrstevníci ve šlechtických kruzích na něho i pak hleděli jako na ne sobě rovného.
1: Je zjevné, že o své místo na slunci musel Leopold tvrdě bojovat. Měl řadu nepřátel. Patřil mezi ně právě i Wilhelm Auersperg. Podle historika Vladimíra Šindeláře, ale nejenom podle jeho, to byl údajně Wilhelm Auersperg, který začal šířit informace o tom, že Leopold, když byl ve Vídni pokladníkem studentského spolku, zpronevěřil tam údajně nějaké peníze. Ovšem pozdější vyšetřování žádnou zpronevěru neprokázalo. Do našeho příběhu vstupuje nyní žena, vlastně tehdy ještě dívka, Anna Eleonora Wallsteinová. V roce 1876 bylo 23 let. Jejím otcem byl majitel několika panství, jedna z klíčových osobností Čech, mimořádně úspěšný podnikatel, který stal u zrodu České severní dráhy, muž mnoha kulturních zájmů, hudebně nadaný Arnošt Antonín František z Wallsteina. Aninou matkou byla Marie, pocházející z lubovské větve Schwarzenbergu. Anna Krásná a vzdělaná komtesa vstoupila, jak uvádí i Vladimír Šindelář, osudově do života nám již známých mladých mužů.
0: Mladé komtese Aně Wallsteinové se už nějaký čas dvořil právě princ Auersperg, majitel slavného jména, velkého bohatství a značného vlivu. Půvabné mladé dámy si ale povšiml i jeho sok Leopold Kolovrat, sice méně zámožný, ale za to hezký a dvorný muž.
1: Jak autor dále uvádí, komtesa byla údajně nakloněna spíše Kolovratovi. Jsou však i názory opačné. Příbuzní komtesy nechtěli prý o Kolovratovi ani slyšet. Nenávist obou soků byla vybičována na nejvyšší míru. Pak přišla událost s osudovým dopisem. Zuřivý reportér Egon Erwin Kisch, který se příběhem posledního souboje v Čechách rovněž zabýval, tvrdil, že Wilhelm Auersperg, který měl v kasárnách právě denní službu, třídil došlé dopisy. Náhle prý objevil psaní dívky svého srdce Anny. Ovšem její dopis měl být adresován Leopoldu Kolovratovi. Wilhelm pak dopis údajně odevzdal matce Anny. Většina historiků, včetně Vladimíra Šindeláře, však uvádí verzi poněkud jinou.
0: Ve stejném pluku, kde dočasně sloužil hrabě Kolovrat, vykonával službu jako desátník i jeden z příbuzných mladé komtesy, který Kolovratovi nepřál. Jednoho dne měl rozdělit došlou poštu, v níž objevil i dopis komtesy Wallsteinové Kolovratovi. Místo, aby milostné psaníčko řádně odevzdal adresátovi, zachoval se dost nepěkně a předal dopis matince urozené pisatelky.
1: Poštata tedy byla stejná, včetně důkazu, že rodina komtesy Anny mladému Kolovratovi opravdu nepřála. Ten zuřil na nejvyšší míru a vyzval Wilhelma Auersperga na souboj. Souboj neboli duel je dobrovolné střetnutí dvou osob se zbraněmi, které se řídí pravidly a má poskytnout satisfakci uraženému, tedy odčinit předchozí urážku, obnovit jeho čest, říká nám slovníkové heslo. První zmínky o soubojích známe již z dávnověku. Ostatně už starý zákon vypráví o Davidově boji s filištinským Goliášem. Souboje se v průběhu věků odehrávaly různě, například mečem, sekerou, dýkou, šavlí, kordem, později třeba pistolemi. Právě pistolemi se měl vyřešit spor mezi Wilhelmem Auerspergem a Leopoldem Kolovratem. Co o pistolových soubojích píše v knize Střelci a čarostřelci Jaroslav Lux.
0: V druhé polovině 17. a první polovině 18. století vznikaly stálé armády absolutistických států a v nich se vytvořil privilegovaný důstojnický stav. Tehdejší důstojnictvo se skládalo ze dvou vrstev. Jednu tvořili generálové a majitelé pluků, většinou ze starých a kdysi mocných rodů. Druhou důstojníci subalterní, velitelé rot a štábní důstojníci, většinou chudší šlechtici ze stavu rytířského. Šlechtičtí důstojníci měli mnoho tradičních zvyklostí, lépe řečeno zlozvyků, mezi nimi zadosti učinění v případě urážky. Žádný důstojnický sbor by nestrpěl mezi sebou důstojníka, který by odmítl vyzvání k souboji.
1: Ne každý měl právo se souboje zúčastnit. Duely tohoto typu měly původně povoleny jen ti, kteří měli právo nosit zbraně, hlavně tedy šlechtici, důstojníci, studenti. Již od 13. století byly souboje, zejména ze strany katolické církve, pod tvrdými tresty zakazovány. Ovšem ze scény tak jako tak nemizely, ani v nastávajících staletích. Odhaduje se, že v průběhu 19. století svedlo souboje na 25% šlechticů. Opustili jsme rozlícené soky Viléma Auersperga a Leopolda Kolovrata ve chvíli, kde druhý z nich vyzval Auersperga na souboj. Na souboj pistolemi. Vilému Auerspergovi se však do žádného souboje nechtělo. Kromě jiného se dobře uvědomoval svůj handicap. Byl silně krátkozraký. V armádě se to vynahrazoval svými, jak se traduje, vynikajícími jezdeckými schopnostmi. Co však bylo podstatné, podle tehdejší zvyklosti neměl Leopold Kolovrat na souboj nárok. Důvod? Na rozdíl od poručíka Auersperga byl co by jednoroční dobrovolník pouze v hodnosti podůstojníka. Umanutý Kolovrat se však nemínil jen tak vzdát. Jak psal i dobový tisk, v tomto případě citujeme článek z listu Budivoj.
0: Hrabě Leopold Kolovrat vystoupil po roce ze svazku armádního a znovu žádal zadosti učinění, ale i nyní mu bylo odepřeno. To jej konečně přinutilo, aby si zjednal vlastnoruční satisfakci. Když princ Vilém Auersperg minulý týden do Prešpurku k dostihům se ubíral, setkal se s ním, bylo to na počátku května 1876, na pražském nádraží hrabě Leopold Kolovrat. A tu mu před všemi lidmi vytěl z pravé i levé strany dva notné políčky. Princ Vilém Auersperg si utřel tváře a odjel k dostihům do Pešti.
1: Je patrné, že Vilém Auersperg, který byl, jak už bylo ostatně řečeno, silně krátkozraký, chtěl se souboji za každou cenu vyhnout, byť za cenu vlastního ponížení. Byl sice hlavním dědicem, ale také, jak už rovněž víme, oboustranným sirotkem. Žil u svého strýce Karlose Auersperga a jak píše Vladimír Šindelář, fackování příslušníků rodu Auerspergu někde na nádraží bylo pro rodinu prostě společensky neúnosné.
0: Proto se tentokrát do věci vložil Vilémův strýc Carlos, kníže Auersperg, hlava rodu. Jak probíhala rozmluva s jeho synovcem, to se asi přesně už nikdy nedozvíme a nakonec to ani není nutné. Krátce poté totiž poslal princ Auersperg ke Kolovratovi své sekundanty.
1: Těmi sekundanty byli generál hrabě Waldštejn, mimochodem příbuzný komtesy Anny. Dalším Auerspergovým sekundantem byl hrabě František Salm. Oba jménem Viléma Auersperga vyzvali Leopolda Kolovrata na souboj. Svědky si optal také Kolovrat, rytmistra hraběte Wurmbranda a poručíka hraběte Bielanda.
0: Pátrání Stanislava Motla po okolnostech, za kterých se odehrál poslední souboj v Čechách a po osudech aktérů tohoto tragického duelu pokračuje.
1: Bylo rozhodnuto, že souboj bude trvat tak dlouho, dokud jeden ze soubeřů nebude schopen boje, což bylo při těžkých urážkách obvyklé. Vzdálenost mezi oběma protivníky měla být pouhých 15 metrů. Oba soupeři měli pálit takzvaně na povel. Některé zdroje však uvádějí, že Kolovrat měl jako vyzvaný právo na první ránu. Buď jak buď, 6. května 1876, okolo 14. hodiny, se v dnešní Klamovce v parku rozprostírajícím se na rozhrání Smíchová Košíř odehrál osudový souboj. Vladimír Šindelář píše:
0: Po příchodu na místo souboje byly vykonány nezbytné formality, odměřena vzdálenost, nabity zbraně, zatímco soupeři byli naposledy vyzváni ke smíru a poté poučeni o podmínkách souboje, které slíbili dodržovat. Pak už se oba soupeři postavili na svá místa. Silně krátkozraký Auersperg měl v pravém oku monokl a všichni očití svědkové uvádějí, že měl v ústech zapálený doutník.
1: Někdo bude tuto Auerspergovou pózu považovat za projev světářství a snad i za snahu zamaskovat nejistotu. Objeví se ale také názory, že Wilhelm Auersperg už tehdy rezignoval. Souboj, do kterého doslova vnutil jeho strýc Carlos, považoval již předem za ztracený. Tušil, že se svou krátkozrakostí má proti svému protivníkovi minimální šance.
0: První výstřel kolovratovi selhal a Auersperg svůj cíl minul. Selhání zbraně se podle dobových pravidel považovalo za výstřel a tak se přistoupilo ke druhému kolu. Tentokrát zklamala zbraň Auersperga a kolovrat protivníka nezasáhl. Výstřely mezitím přilákali zvědavce z okolí, kteří vylezli na zdi okolních zahrad, aby dobře viděli.
1: Píše Vladimír Šindelář. Následovat tedy mělo třetí kolo. Auersperg vystřelil. A opět, možná i díky své oční vadě, mine. Kolovrat je šťastnější. Svého soupeře zasáhne do pravého boku. Zranění je to těžké. Kule prošla žaludkem a zastavila se těsně pod kůži na levém boku. Princ Wilhelm padl k zemi. Je pak to nejrychleji dopraven do paláce svého strýce Carlose na malé straně. Ještě téhož dne se u jeho lůžka sejdou tři medicínské kapacity. Profesoři Bražina, Heine a Weiss konstatují, že prince už není pomoci. Wilhelm z Auerspergu umírá 2. dne, 7. května 1876. Vladimír Šindelář ve Velké knize o soubojích a duelantech cituje pražského kurýra.
0: Mrtvola prince Wilhelma Auersperga byla v pondělí odpoledne ve smutečně zastřeném sále paláce knížecího na malé straně vystavena. Líce zvěčněného byly úplně nezměněné, tělo pak v černý šat oblečeno. Skoro veškerá šlechta dostavila se do paláce knížete Carlosa Auersperga, dále hodnostářové úřední a deputace 13. pluku dragounů s plukovníkem v čele. Obřad církevní vykonal farář od svatého Mikuláše pan Hůrka s asistencí a byli mu přítomni veškeří členové knížecí rodiny v hlubokém smutku. Po skončeném obřadu, za něhož jen vzlikání a pláč přítomných slyšeti bylo, uzavřena je rakev a o 5. hodině odvezena na nádraží Františka Josefa. Dnes ráno odjedou veškeří členové rodiny knížat Auerspergů zvláštním vlakem do Vlašimi, kde mrtvola o 11. hodině do rodinné hrobky uložena bude.
1: A Leopold Kolovrat bezprostředně po souboji odjíždí do hotelu u Černého koně, který stával na místě dnešního sídla České národní banky. Leopold je tu očekávan přáteli. Ti, když ho spatří, propuknout mohutný jásot. Leopold si dá několik sklenek vína. Dobře ale ví, že ho čekají velké starosti. Když souboje byly i v Rakousku oficiálně zakázány. Podle josefínského zákoníku z roku 1787 mohli být aktéři soubojů trestáni i dlouholetým odnětím svobody.
0: Kdo někoho z nějakého důvodu vyzve k utkání smrtícími zbraněmi a kdo takovou výzvu přijme, ten se provinil přestupkem souboje. Takový přestupek, pokud při něm nebyl nikdo zraněn, bude potrestán těžkým žalářem od 1 do 5 let. Pokud byl v souboji jeden z duelantů zabit, má být pachatel potrestán 10 až 20 roky těžkého žaláře, zatímco mrtvola zabitého, pokud bude na místě souboje nalezena, bude v doprovodu stráže dopravena na neposvěcené místo, kde bude zahrabána.
1: Uvádí se v josefínském zákoníku. Leopold Kolovrat však věří ve svou šťastnou hvězdu. Odjíždí z Prahy do Vídně. Nechá se dobrovolně zatknout. V kasárnách Františka Josefa pak čeká na soud. Vězení se podobá hotelovému pokoji. Jediným omezením je, že vězeň nesmí chodit ven. V kasárnách Leopold stráví necelý týden. Císař František Josef I. využije svého práva a proti Kolovratovi zastaví všechna vyšetřování. Leopold Kolovrat pak odjíždí přes Terst za moře do Spojených států amerických. Proč ta císařova benevolence? O tom se můžeme jen dohadovat. Podle jedné hypotézy, přiklání se k ní také autor knihy o staré Praze Jiří Horák, souboj byl předem naplánován s cílem Viléma Auersperga zlikvidovat. Přičemž na jeho smrti mohli mít zájem hlavně jeho příbuzní. Citujme Jiřího Horáka.
0: Jestliže se hrabě očistil a dostal milost, proč komtesa Valdštejnová neodjela s ním? Byla mu opravdu nakloněna? Vždyť vídeňský Valdštejn dělal sekundanta Auerspergovi. Proč šel Kolovrat dobrovolně sloužit právě k pluku, kde sloužil Auersperg? Proč se začal dvořit právě jeho lásce? Proč by majorátní princ urážel právě hraběte Kolovrata pro málo urozený původ, když v celé monarchii, kromě panovnické rodiny, byli všichni méně urození než on? A proč jej Kolovrat za různé urážky znovu a znovu vyzval právě na souboje? A proč druhý strýc Carlos nutil synovce k souboji? Proč došlo při souboji k několika selháním a minutím? A nebo byl spolehlivý pouze jediný náboj, o němž věděl jen ten, kdo zbraně přinesl? Jak bylo rozděleno dědictví majorátního prince a kdo z klanu Auerspergů zdědil majorátnost? Proč zastavil císař vyšetřování? Proč veškerý tisk líčil případ s tak předpojatou zaujatostí proti oběti souboje?
1: Podle autora knihy některé indicie nasvědčují tomu, že poslední souboj v Praze byl jen špatně s inscenovanou fraškou.
0: Ve skutečnosti šlo nejspíše o spiknutí rodového klanu Auerspergů spojené s dlouhodobě plánovanou úkladnou vraždou nežádoucího prvorozeného majorátního prince Viléma. Kníže Vilém Auersperg to věděl a zbaběle unikal. Nakonec uštvaný a zahnaný ke zdi smíchovské klamovky zaujal v májovém odpoledni světáckou pózu se zlatým cvikrem na nose a se zapáleným doutníkem v ústech.
1: Nezapomínejme ale na to, že jde jen a jen o hypotézu. Ať už to bylo jakkoliv, Leopolda Kolovrata čekala od chvíle, kdy poslal do říše mrtvých Viléma Auersperga zářivá budoucnost. V Americe se stal zásluhou svého souboje v klamovce z dnešního pohledu celebritou. Například New York Herald přinesl 4 roky po nešťastné události v Praze s Leopoldem Kolovratem obsáhlé interview. Píše o tom ve své knize Moje Amerika česko-americký novinář Tomáš Čapek. V té době žil Leopold Kolovrat v Brooklynu. Kdo ví, zda si někdy ještě vzpomněl na Annu Valdštejnovou, která se proti své vůli stala záminkou pro tragický souboj. Kolovrat má už ale jiné starosti. Najde si atraktivní a nesmírně bohatou nevěstu. Jmenuje se Nadine, je dcerou tabákového magnáta Josefa Hauptmana von Walbilla. V roce 1884 uzavřou sňatek. A co v této době dělá komtesa Anna? Tragický souboj jí zcela změnil život. Přerušuje styky s okolním světem. Odchází do kláštera, jak se píše v literárně historické stati Památka na komtesu Annu.
0: Cítí bolest, výčitky, o tom se můžeme jen domýšlet. Upíná se k Bohu, zbližuje se s proslulou mecenáškou Gabriele Svérc a Šporkovou. Je tedy také její zásluhou, že hraběnka iniciuje stavbu kláštera svatého Gabriela na Smíchově. Do tohoto kláštera pak Anna doporučí jako novicku svou sestřenici, princeznu Marii Aloisii ze Schwarzenbergu, pozdější sestru a abatyši Benediktu. Zajímavou hrou osudu klášter vznikne docela nedaleko míst, kde v roce 1876 došlo k osudovému souboji Viléma Auersperga a Leopolda Kolovrata.
1: V dalších letech se Anna věnuje charitativní činnosti. Hodně čte, studuje, pomáhá, kde je to třeba. Mezitím se Leopold Kolovrat vrací v roce 1887 do Evropy. Přijíždí s rodinou. Čeká další společenský a politický vzestup. Jak se uvádí v literárně historické stati, pradědeček automobil.
0: Leopold Kolovrat se stane velkým propagátorem automobilismu. Pod vlivem svého později velmi populárního syna Alexandra zvaného Saša, úspěšného motocyklového a automobilového závodníka a filmového producenta, se stane akcionářem společnosti Laurina Clement. V roce 1907 je zvolen do Říšské rady a o rok později také do Českého zemského sněmu. Je mu udělen řád železné koruny. Zemře v roce 1910. Bude mu 58 let.
1: Anna zemřela o 7 let dříve, v roce 1903. Na rozdíl od Leopolda Kolovrata, po něm zůstane rozsáhlý majetek a potomci, kteří se měli výrazně a pozitivně zapsat i do historie naší země, po někdejší komtese zbude zažloutlá podobenka a svatý obrázek Vzkříšení Ježíše Krista.

0: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.
1: Každý

Jak velká je taková velemyš? I to uslyšíte v dnešní výpravě za zvířaty. Pojďte s námi do zoo. Hned po písnice, se kterou přichází David Dale. Jmenuje se akorát. Příjemný a pohodový nedělní podvečer.

0: A když se zvířeti říká velemyš, dovedeme si ho alespoň trochu představit. A na podrobnější seznámení už tu máme ředitele jihlavské zoo Jana Vašáka a Simonu Kubičkovou.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Ředitel zoologické zahrady Jan Vašák je milovník koček, to se o tobě ví, Honzi. Ale já vím, že ty rád povídáš i o zvířatech jako takových méně výrazných, méně známých. Já jsem si řekl, co představit velemyš.
3: Tak to není rozhodně nějaký méně výrazný zvíře, taková velemyš. Ty zvířata vlastně v češtině byly úplně neznámý, až někdy do prvních roků 21. století, prostě znali je jenom skutečně znalci. Tak vlastně oni ty zvířata neměli ani pořádně český název, jo. To prostě z angličtiny je to Slender-tailed Cloud Rat, podle toho, který druh to je. Tam říkalo krysa obláčková, jenomže v té angličtině každý hlodavec je buď to krysa nebo myš. Tím, že mají více slovný pomenování, tak pak jako vznikl ta poptávka po tom jménu velemyš. Mě to furt přijde jako takový ty obrozenecký obraty, které jsou nepřirozený, takže furt se na to nemůžu zvyknout, i když už je to nějakých 15-20 let, co se to používá, to slovo velemyš. Jsou to vlastně hlodavci, ale jsou to myšovitý hlodavci. Ale strašně netypický myšovitý hlodavci.
2: A čím je netypický? Tak když mi řekneš myš, nebo posluchačům řekneme myš, tak každý ví, jak vypadá
3: Jasně.
2: myš. No a
3: tak,
2: co ta velemyš?
3: Tak tohle je velká myš, tím, že je to velemyš, že jo. Takže to je jedna taková jako neobvyklá věc, protože ona má více jak 2 kila, takže oni mají do těch 2,5 kila, to už jsou jako velký zvířata, pokud nejsou obézní. Takže je to vlastně největší myšovitý hlodavec. Prostě bavíme se o rodu Phloeomys, což jsou dva druhy, které žijou na ostrově Luzon, jinak jsou ještě nějaké druhy rodu Crateromys, ty jsou menší a žijou na dalších filipínských ostrovech.
2: Ale my se dneska bavíme o těch, co
3: tak chovám. Tak. Jo, ale obecně ta míra endemismu na Filipínách je obrovská a ty myši jsou jedním takovým příkladem, kam se ta evoluce může posunout. Jo, velmi bych řekl neobvykle, protože když o někom řeknu, že se množí jak myš, tak to znamená, víme co, že jo. Takový zvíře prostě nelze vyhubit tím, že se chytá do pastiček a podobně. A ty velemyši, když si vezmeš, že žijou třeba 10 let. Ano, měli jsme tady případy třeba 15-letýho nebo 16-letýho, co je, myslím, rekord. Jako průměrně řekněme, že žijou 10-12 let. A když budu brát, že ta samice rodí do 10 let, začne rodit v jednom roce, tak vlastně má 9 let k tomu, aby rodila. A za ten rok ona je schopná dát fyziologicky 2 mláďata, pokud nemá 2 čata, ty byly zaznamenaný, pokud jim v chovu jenom jednou. Takže to je takový neobvyklý. Ona rodí jenom 1 mládě, tak vlastně se rozmnožuje pomalu. To je takzvaná kástra. Strategie, že prostě to mládě je vyvinutý, ta matka mu věnuje poměrně hodně péče, takže my si nemůžou dovolit velký ztráty. Když to spočítáš za 9 let po 2 mláďatech, to je 18 mláďat za život. Jako samozřejmě, pokud nebudou mít žádný ztráty, tak se rozmnoží velice, ale není to prostě myš, která porodí 10 až 20 mláďat a porodí je prostě každý měsíc v podstatě. Jo, to se množí geometrickou řadou a je to proto, že prostě ty zvířata jsou pod obrovským predačním tlakem. Prostě loví je kočky, loví je draví ptáci, loví je kdekdo.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Já ještě doplním, že fotografie a článek k dnešnímu tématu najdete také na Facebooku a webu Českého rozhlasu Vysočina. No a v našem vysílání za chvíli také dechovky pro Vysočinu. To bude po 18. hodině. Do té doby Pavel Bobek, Jennifer Rush a nebo Lešek Semelka. Juža Kolář přeje od mikrofonu příjemný a pohodový start do nedělního večera s naším vysíláním.
4: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Situace při lesním požáru v Českém Švýcarsku zůstává vážná. Třebíč zvětší byty v Bezručově ulici. Tisíce lidí v Plzni sledovali konvoj svobody. Zítra čekáme oblačno až polojasno a ojediněle přeháníky teploty až 26 stupňů. Vítejte u zpráv. Hezký podvečer přeje Karol Pěška. Hasiči se druhým dnem snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň už se nešíří, ale situace zůstává vážná. Na místě zasahuje 400 hasičů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu.
2: Hasiči s ohněm bojují za pomoci dronů, velkokapacitních cisteren i 7 vrtulníků. Jeden z nich odpoledne pilotoval Pavel Vetchý.
3: Máme za sebou necelý 4 hodiny hašení už. Za 4 hodiny máme 56 schozů, teď jsem to počítal, že zatím nějaký 67 tisíc litrů vody jsme schodili.
2: Ohniska požáru mají rozlohu asi 100 hektarů. Podle meteorologů byly vidět i z vesmíru. Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
4: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká. To znamená, že je třeba často střídat ty hasiče.
2: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V Třebíči plánují přestavbu bytů v Bezručově ulici. V městském domě jsou teď malé bytové jednotky bez vlastního sociálního zařízení, které je k dispozici pouze na chodbách. Součástí oprav budou nové koupelny, sdělil starosta z hnutí pro Třebíč Pavel Pacal.
5: Na ulici Bezručova město vlastní bytové jednotky, které jsou v současné době volné, jsou prázdné a jedná se o malé byty, každý z nich velikosti 1+1. Naší snahou je z nich udělat byty větší, aby byly atraktivnější, to znamená, je tady záměr o propojení těch bytových jednotek, aby ze dvou vznikla jedna.
0: Plzní projel tradiční konvoj svobody. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli také oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj tradičně sledovali tisíce lidí.
6: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
7: Mává tady koloně.
6: Majka Vacková.
7: Přihlížející, lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
8: Je to perfektní.
7: Z jižní Moravy přijala Marta Novotná.
8: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
7: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství v arménském Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šlo o jejich první schůzku od Babišova opětovného nástupu do čela vlády. Premiér a další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili také o možnosti zrušit českou muniční iniciativu. Obsah dnešního setkání obou politiků zatím není známý.
1: Sport.
0: Hokejoví reprezentanti hrají v Českých Budějovicích poslední utkání českých her proti Švýcarsku. Probíhá třetí třetina a stav je stále 0-0. Fotbalisté Plzně v první lize ve skupině o titul porazili Hradec Králové 3-1. Za půl hodiny začne duel mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1.
1: Počasí.
0: Třebíči je právě 24 stupňů, v Novém Rychnově a nebo Hubenově 22. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích při slabším větru až na 6. Zítřek nás čeká oblačný nebo polojasný. Později odpoledne a večer se může dostavit přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu Vysočiny. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Třebíči se stala nehoda v Nádražní ulici, havarovala tam dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A na pomezí Vysočiny a Středočeského kraje mezi obcemi Třebětín na Kutnohorsku a Bělá na Havlíčkobrodsku je obousměrně uzavřená silnice v úseku Třebětín-Tasice. Důvodem je velký požár lesa. Vozovka je zavřená, protože tam hasiči čerpají vodu z rybníka. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dechovky pro Vysočinu mají své pevné místo ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina každý den mezi 18. a 19. hodinou. Nejinak je tomu i dnes v neděli 3. května. Přeji vám hezký poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia, na které si můžete objednat svůj oblíbený dechovkový hit. Tak tedy 22 155 49 99.

0: Střechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dnes dovolal Honza z Brna, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu. A dneska jsem vybral Babouky a ty jsi tam vybral nějakou písničku.
1: Ano.
2: A bude pro tebe ta písnička a pro ty moje kamarády všechny, od Batelova až po Lanžhot, pošlem to Kůvovi do Jihlavy do taxíku, manželům Pavličkovým do Koječína a Lubošovi do Sedlejova a všem, co jsou v práci.
1: Dobře, tak všem posíláme Borovanský Luka a ať se líbí písnička. Hezký večer a naslyšenou.
2: Díky, Jožko, naslyšenou.

0: Do dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit hned několika způsoby. Telefonní linka 22 155 49 99, také internet funguje vysočina.rozhlas.cz, formulář dechovek pro Vysočinu, a nebo napište krátkou textovou zprávu, tedy SMSku, ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. No a další přání je písemné. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku Morava krásná zem od Moravanky. Děkuje, Béďa.
1: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Včera jsem Jardu Zdačic přestěhoval do Kališti, dneska ho nikam stěhovat nebudu, i když je za kulturou vyražený. On nám řekne podrobnosti. Jardo, vítej ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Ježko, jsem vlastně za kulturou tady přímo za Čísích, já jsem na to zval vlastně, asi tak myslím třikrát minimálně.
0: Ano.
1: A zatím to probíhá v pořádku, abych jako řekl, pravdu, jo? Vychutáváme si to, jo?
0: No, tak to je bezva. A co zahrajeme dneska? Tak.
1: Zahrajeme písničku Vracovákama, Vracové, milí Vracové teda, si říká, že se to jmenuje.
0: Ano, ano.
1: A já ji pošlu Lidušce do Kališť, Lidušce do Dačic, Ružence do Ružené, do Batova a Věře Mirkovi a Pepovi, Mílovi do Hovřebníka. Ještě ji pošlu na oplátku taky Markovi do Lanžota, Joško, a písnička je taky pro tebe. A zase se těším na slyšenou, měj se hezky, ahoj.
0: Měj se hezky, užij si zbytek kultury a budu se těšit brzy na slyšenou. Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s panem Jendou z Luk nad Jihlavou, kterého zdravím a přeji hezký podvečer.
2: Zdravím tě, Jožo, zdravím Český rozhlas. Dneska jde ti písnička až do velkého Mezeřičí panu Oldřichovi Kratochvilovi, který má dneska narozeniny. Milý Oldřichu, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, vitality, hodně pracovních ještě úspěchů, božího požehnání, abyste se s Mařenkou měli rádi. To ti přeju všechny dechovkáři, nebudu je jmenovat, on ví, o co se jedná. A ještě Marta Jenda z Luk. Děkuji za zahrání a někde Oldřichu při krásný dechovce Lučance. Naschledanou. Děkuju.
1: Taky děkuju, gratuluju, zdravím a posíláme Hradišťanku. Naslyšenou, hezký večer.

pojďme se podívat za přáním, které k nám dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Kapelo Polku Hrej od Moravinky pro šikovného kutila pana Luboše Nekudu z Rodíkova, rodáka z Kralického, včerejším 41. narozeninám. Švagře, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody, radost z dětí a hojnost božího požehnání. To přejí Luboš, Petra a Denda z Bochovic, Ondra a Míša z Otína, babička a děda z Rudíkova a Venhodovi z Třebíče. Děkuji, hezký večer, napsala pan Lubomír Pažourek, tak já také děkuji. Gratuluji i já ke krásným 41. A písnička od Moravinky už je mezi námi. Kapelo Polku Hrej.

Pojďme splnit také SMS-kové přání. Prosím, zahrajte mi Orchidejí pár. Děkuji, Jarka. Paní Jarko, vaše přání je pro nás rozkazem. Rožmitalská venkovanka přichází. No a splním pochopitelně i to vaše přání. Napište nebo zavolejte. 22 155 49 99.

Prosím, zahrajte nám píseň Ty víš, moja milá od Sobuláků. Jirka, děkuji. Tak to je další SMS-ka, která dorazila od pana Jirky nebo od paní Jirky, nevím, protože je to správně napsané bez háčku a čárek, bez diakritiky. Tak to má být, tak je to v pořádku, já za to děkuji a Sobuláky

A pojďme splnit další písemné přání. Dobrý den, zahrajte písničku pod tou naší starou lípou pro všechny, kteří mají rádi krásné dechovky. Děkuji, Jarda. Tak pane Jardo, budvarka je připravená a věřím, že písnička se bude líbit. No a vy ostatní, zavolejte si o svoji oblíbenou 22 155 49 99 až do 19. hodiny plníme vaše dechovková přání.

Zahrajte prosím Nikoho víc jsem nemiloval. Děkuje Olga. Tak já také děkuji paní Olze za přání a snad se bude líbit tahle písnička v podání kapely Žadoviáci.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazeno. Pojďme splnit přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, telefonu Pavel. Poprosil bych pro moji mamku do Třeště skladbu Tři bílé vřízy.
0: Mm-hmm. Dobře. Nějaký vzkaz tak tomu přidáte, nebo jen tak pro potěšení posíláme
1: pro mamince? Pro potěšení.
0: Výborně. Je to. Tak vaši maminku zdravíme, písničku posíláme. Děkuju. Mějte se hezky, nemáte vůbec zač.
1: Naslyšenou.

0: To vyskytne Úpelřimov a v tuto chvíli zdravím Jardu a jeho hudební dechovkové přání. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tě zdravím všechny posluchače a dneska bychom chtěli popřát zítřejšímu svátku panu Květoslavovi Pavlíčkovi do Koječína a jeho manželce všechno nejlepší. A hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody, kruhu svých nejbližších a ještě dlouhá léta. A písničku pošlu i všem, kteří přáli mojí manželce k jim narozeninám. Jirkovi a Vlačce, Prokopovým do Zdislavic, Slávince Divišové do Třebíče a všem přátelům, kamarádům, sousedům. A hlavně tobě, Jožko, protože ty jsi takový srdce těchto pořadů.
0: Děkuju.
1: Děkujem ti moc. A přeju vám všem, vážení a milí, hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. A vybral jsem písničku Cestička od Dubí od Valečky. A posílám to i všem posluchačům, všem kamarádům a přátelům a hlavně těm našim borcům z Vyskytní, kteří včera 60 minut hráli o 10 a dokázali otočit zápas počátkami, sice remizovali 2-2, ale je to krásný bod. Vybojovaný srdcem, hrou i tělem.
0: Paráda. Gratuluju taky k tomuto úspěchu sportovnímu.
1: Jožko, děkuju ti moc. A někdy se budu těšit zase naslyšenou.
0: Já taky.
1: Děkuju.
0: Hezký večer. Ahoj.

Jožo, pěkně prosím, Pepíkovi, Pátkovýmu a jeho paní dohrálce u Humpolce chci přát krásný máj a byla noc krásná májová. Děkuji Václav, tak to je zpráva, kterou pan Václav napsal a Josef Zíma je připravený. S jakou písničkou? No pochopitelně, byla noc krásná májová.

Josef Zima dospíval a pojďme za dalším přáním. Dobrý den, tady Pepa, zahrajte prosím písničku pro moji Haničku od mistřňanky Čerešničky. Děkuji moc, těším se na ní a přeji všem dobrou noc. Tak, tolik další vzkaz, mistřňanka je připravena, Čerešničky rovněž tak.

Pohled na hodiny je jasný, neúprostný, před námi je poslední přání, které dorazilo před chvílí. Zdravím, přeji hezký podvečer a prosím o zahrání Mládí nevybouřené, jestli najdete od Zorky Kohoutové. Díky, Dáša. Paní Dášo, písničku jsem našel. A ještě mám tady poděkování od pana Václava z Kozích Vršku. Děkuji, pane Jožo, jen zdravé a šťastné dny budoucí přeji vám, s úctou Václav z Kozích Vršku. Tak já děkuji panu Václavovi, děkuji vám všem, kteří jste byli s námi, protože dnešní dechovky pro Vysočinu končí, ale ty další už se chystají a budou tady zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Hezký večer.

0: a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Andrej Babiš se v Jerevanu setkal s Volodymyrem Zelenským. Novoměstská nemocnice má další přístřešek na kole. Čeští hokejisté na závěr českých her prohráli se Švýcary. Zítra čekáme oblačno až polojasno a ojediněle přeháníky teploty až 26 stupňů. Vítejte u zpráv. Hezký podvečer přeje Karel Pěška. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to také přeje, ale jde o to, kdo konec války zprostředkuje. Prohlásil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání se Zelenským v arménském Jerevanu. Americký prezident Donald Trump teď řeší krizi v Hormuzském průlivu, což podle českého předsedy vlády situaci komplikuje. Babiš ovšem míní, že je šance boje ukončit. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí Střední Asie nebo Turecka. Prezident Recep Tayyip Erdogan. Už druhý přístřešek na kola vybudovala pro své zaměstnance nemocnice v Novém Městě na Moravě. Nachází se u oddělení ARO. Úschovna je zastřešená a vejdou se do ní dvě desítky bicyklů. Má branku, od které zájemci dostanou klíč.
3: Dopravu do práce na kole v nemocnici využívají desítky zaměstnanců. Primář oddělení ARO Dušan Mach proto vyhlásil pro své oddělení dokonce výzvu. Cílem je ujet na kole dohromady 10 000 kilometrů. Připojit si můžou i další zaměstnanci nemocnice nebo její návštěvníci. První přístřešek na kola vznikl už dřív u interního pavilonu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Hasiči zasahují v Šanově na Znojemsku. Před 15. hodinou se tam zřítil dům. Jednotky na místě zjistily, že v objektu je jeden mrtvý člověk. Aktuální situaci popisuje mluvčí homoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: Momentálně z hlediska bezpečnosti čekáme na statika, který bude provádět nějaké další úkony v tom, ve spolupráci samozřejmě s policií, aby nějaká naše činnost dále pokračovala. Momentálně jsme místo opáskovali a zabezpečili a čekáme dalším pokynům.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté na závěr českých her podlehli Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. Na domácím turnaji Eurohockey Tour v Českých Budějovicích přesto obsadili druhé místo za Švédy. Tenistka Kateřina Siňaková získala v Madridu 36. trofej ve čtyřhře. S Američankou Townsendovou porazili ruský pár Andrejevová, Schneiderová 7-6 a 6-2.
2: Počasí.
1: V Jihlavě je právě 23 stupňů, v Přibyslavi anebo Počátkách 21. Noční teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích při slabším větru až na 6. Zítřek nás čeká oblačný nebo polojasný. Později odpoledne a večer se může dostavit přeháníka, výjimečně i bouřka, spíše na západě a jihu Vysočiny. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda se stala v Pelřimově v ulici Průběžná. Havarovala tam dvě osobní auta. Probíhá vyšetřování havárie. Projíždějte tudy velmi opatrně. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krátce po 19. hodině se s vámi pro dnešní den od mikrofonu loučí Jože Kolář. Za chvíli vás čeká cesta k uzdravení a dnešním tématem je klimakterium. Hezký poslech.
6: Kapusa je

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si, že se jednoho dne probudíte ve vlastním těle a máte pocit, že vám ho někdo vyměnil. Špatně spíte, vybuchnete kvůli maličkosti, v práci se vám rozostřuje soustředění a váha ukazuje víc, i když jíte pořád skoro stejně. Možná si říkáte, jsem jen přetažená, ale co když je to začátek nové životní kapitoly, o které se pořád ještě mluví jen šeptem. Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. A já dnes otevřu téma, které se týká poloviny lidstva a přesto o něm často mlčíme i před nejlepší kamarádkou. Budeme mluvit o klimaktériu. Naším cílem je dnes jediné, dodat tělu to, co mu chybí. Mým dnešním hostem bude špičková lékařka Česka, specializující se na klimakterickou medicínu, paní doktorka Monika Skuhrovcová z gynekologie Klumpar v Poděbradech a z fakultní nemocnice v Hradci Králové. O svých obtížích, které díky léčbě odešly, se s námi podělí paní Jana. Zaskočili jí příznaky jako většinu z nás. Po písničce o fyziologických změnách u žen po 40.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co řeší klimakterická medicína s doktorkou Monikou Skuhrovcovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
1: A já jsem ráda, že jste naše pozvání přijala. A aby to nebyla jen teorie, je tu s námi i paní Jana, která se rozhodla nenechat své druhé jaro náhodě a podělí se s námi o svůj příběh. Jano, vítejte.
3: Dobrý den.
1: Jak hodně dokážete být otevřená tomu popsat svoje příznaky menopauzy?
3: Já myslím, že ano. Díky paní doktorce, s kterou jsme to společně probírali. Je to velké překvapení, že jete se normální život a pak najednou prostě bum, úplná změna obrovská. Není to vaše tělo, špatně se spí, člověk má špatný nálady, neví vlastně proč, nejste ve svém těle.
1: Jano, kolik vám je let?
3: Budeme 55.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, pojďme si definovat, co je to perimenopauza, menopauza a postmenopauza. O jaké období anebo bod jde?
2: Perimenopauza je období, které může začínat někdy kolem 40. roku věku. Většinou trvá od nějakých 5 let až někdy 8, někdy i 10 let. A je to období, kdy žena začíná pociťovat takové ty první příznaky. Ty většinou souvisí s nepravidelností cyklu a následně mohou se objevit vazomotorické obtíže, pocity návaly, tepla, horkosti, pocení, může mít únavu, potom různé vaginální suchosti a tak dále. Je tam těch příznaků opravdu plno a vlastně tyhle ty příznaky, pokud se začínají objevovat, ale ta žena ještě nestratila menstruaci, to znamená, že nemá rok od poslední menstruace, tak v ten moment se bavíme o takzvané perimenopauze. Následně, pokud ta žena je rok od té poslední menstruace, tak se bavíme o takzvané menopauze. Pak to období, které vlastně následuje po tomto jednom bodě, protože my to vlastně nemáme jinak definované než tou ztrátou té menstruace a rok od té ztráty, tak vlastně pak už je toto období té postmenopauzy.
1: Čili je to vlastně jeden den ta menopauza.
2: Je to tak? Je to vlastně jenom jeden den?
1: Ženy chtějí po tom dni, kdy přijde ta menopauza, respektive pak už postmenopauza, tak chtějí stále aktivně žít. A ono to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, protože jsme unavené, přibýváme na váze, což nás trápí, takže se velice zabýváme tím, co jíst, jak se hýbat, jenomže i ten pohyb už je jiný, jsme nějak limitované a podobně. A já bych to teď, prosím, paní doktorko Skuhrovcová rozdělila. Jak pomůžeme ženám v perimenopauze a jak pomůžeme ženám, které už jsou v postmenopauze?
2: Tak u té perimenopauzy si musíme s těma ženama definovat, co konkrétně budeme řešit, protože nejčastěji přijdou s nepravidelností cyklu, to je vlastně takový asi první příznak té perimenopauzy a v ten moment my si můžeme vytyčit, jestli ta žena opravdu jako chce menstruovat a pravidelně, potom my můžeme samozřejmě ženě doporučit hormonální antikoncepci. Tady chci jenom, aby zaznělo, že tato antikoncepce není řešení veškerých obtíží, jak se třeba říká někde na sociálních sítích, ale je to i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že žena kolem 40 nebo i když je třeba 45, a i když bude nepravidelně menstruovat, tak může otěhotnět. A tady si myslím, že je i velký benefit té antikoncepce pro ty ženy, protože vím, že jsou na to dělány studie, že ta antikoncepce třeba u těch žen funguje mnohem lépe. Ty ženy nemají tolik těch vedlejších příznaků, protože to tělo potřebuje i méně hormonů, proto jim stačí třeba nízkodávková antikoncepce. Takže pro mě je to o tom spíš tu antikoncepci ušít na míru té ženy, takže si můžeme vytyčit, jestli bude chtít, aby měla třeba i nižší tlak, nebo jestli třeba může i potom trošku zhubnout, což prostě některý typ té antikoncepce v dnešní době může poskytnout tuhle možnost. A pokud bychom teda odstoupili od antikoncepce, tak pak je třeba další možnost, a to je potom nasazení teda hormonální terapie, která teda v dnešní době nebo alespoň v České republice stále ještě nemá ten úplně správný management v rámci perimenopauzy, ale co se určitě dá udělat, tak je nasadit jí třeba jenom chybějící progesteron, protože ta žena většinou nemá pravidelnou ovulaci a proto teda už i pravidelně nemenstruuje a my se můžeme snažit dodáním toho progesteronu ji upravit ten menstruační cyklus tak, aby se cítila zaprvé i lépe, protože progesteron obecně zlepšuje nespavost, zlepšuje celkově i tu náladu, takže to je jeden faktor a druhý je to, že jí můžeme stále ještě dovolit mít tu pravidelnou menstruaci, aby přesně věděla, kdy to přijde. A dá se samozřejmě třeba nasadit i, to jsme si ještě neřekli, jsou fitoestrogeny, čili i nějaké ty doplňky stravy, které v nějaký moment mohou té ženě pomoci klinicky, to znamená jenom jako zmírnit ty symptomy, ale zároveň, když víme, že tam prostě dochází k tomu kolísání těch hormonů, tak je samozřejmě potom už dobrý zvážit, jestli ta žena opravdu nepotřebuje spíš nebo by neměla lepší benefit z té opravdu už jako hormonální terapie. Takže to bych asi tak řekla k té perimenopauze.

0: Cesta k uzdravení.
1: Hodně populární jsou dneska testy, kterými si ženy měří hladinu FSH a estradiolu. Toto posouzení hormonální rovnováhy není přesné. Mm-hmm. Jak je to s těmi testy?
2: Tak to je úplně super dotaz, protože to mám každý den v ambulanci. Každá ta žena přijde, když má kolem té perimenopauzy nebo menopauzy, tak jí zajímají její hormony. Samozřejmě o těch hormonech se mluví, je dobře, že se o nich mluví, ale zároveň my víme, že když si žena nechá udělat tyhle ty testy, tak za prvý by se měly udělat ve správnou dobu, to znamená nějaký druhý až pátý den od začátku menstruačního krvácení. To je první faktor. A druhý faktor je, že to je prostě dynamická věc. To znamená, že když ta žena přijde, já jí udělám tento hormonální profil, tak ona samozřejmě může mít ty hodnoty takové, že by to mohlo odpovídat například na už tu menopauzu, ale jak my víme, tak ženy v té perimenopauze opravdu mají velice rozházený ty hormony. Takže ani my jako lékaři vám 100% nedokážeme vyhodnotit v tento moment, jak to vlastně je. Ano, ta hodnota o něčem v ten moment asi vypovídá, ale z dlouhodobého hlediska nedokážeme vám k tomu nic více říct, takže aby si to ty ženy jako nechávaly odebírat nebo si za to i platili, za mě nemá žádný smysl. U té perimenopauzy platí opravdu jenom to, že se řídíme dle těch symptomů. Pokud žena nemá symptomy, pokud menstruuje pravidelně, tak pravděpodobně ještě žádnou perimenopauzu nemá.
1: Děkuju za vysvětlení i za tuto osvětu další. S vámi přišla vaše pacientka Jana, která se na vás obrátila v jaké fázi?
2: Janička přišla za mnou potom, co teda vysadila antikoncepci a následně jí potom začaly ty menopauzální příznaky, to znamená, že se cítila unavená, měla prostě nějaké problémy s vaginální suchostí, topocení, horkost, čili opravdu jako velice vyjádřený ty vazomotorické obtíže a začali jsme to řešit. A jelikož mezi sebou docela se umíme bavit otevřeně, tak jsme vlastně mohli co nejrychleji jí pomoci. Ta antikoncepce u někoho může udržet to menstruační krvácení, ale to si musíme říct, to není ta menstruace, je to krvácení z vysazení těch hormonů v ten moment. Takže samozřejmě v tomto případě, pokud by ta žena krvácela, tak si vlastně nikdo nemůže být jistý, jestli ta menopauza u ní je. Většinou se to řeší tak, že to necháváme po dohodě s tou klientkou na takovou dobu, jak my uznáme za vhodný i vzhledem třeba k rizikovým faktorům té dané ženy v rámci užívání antikoncepce. Takže za mě určitě antikoncepce může být klidně i do těch 54, 5 let, úplně bez potíží a následně potom se doporučuje udělat takovou očistu ve smyslu, že teda vysadí antikoncepci ideálně nějaký měsíc, dva, tři, tak potom se může třeba dodělat ten folikulostimulační hormon, ten FSH, tak jak jsme si řekli, v tomto případě by to mělo smysl, protože by nám to pomohlo vlastně diagnostikovat, jestli ta žena opravdu už té menopauze je a pro nás by to potom byla indikace k tomu ji nasadit rovnou už tu hormonální substituční terapii, pokud by měla ty problémy.
1: Začala jste, Jano, přibývat na váze?
3: Asi úplně ne. Malinko tam jako určitý diskomfort v tomhle tom je. Ale že bych jako přímo nabrala, tam necítím zase tuhle takovou obrovskou změnu. Já jsem spíš cítila změnu pocitu nespavost. Určitě jsem měla takový pocit obrovský únavy. Nechápala jsem vůbec čeho, protože já jsem vcelku vitální člověk. Sportuju, myslím si, že žiju hodně naplno. Mám i vnoučata a najednou toho bylo moc. Byla jsem z toho zoufalá, byla jsem plačtivá. Nedovedla jsem se to vůbec jako vysvětlit, proč co to vlastně celý je. A to bylo vlastně asi to nejhorší. Pak samozřejmě takový ty stavy těch návalů, který jsem, ač zdravotník, bych měla vidět, co jsou jako návaly. Ale pro mě to bylo obrovské překvapení. Člověk to neumí vlastně popsat.
1: Paní doktorko, je pořád ještě ve společnosti mezi ženami strach z hormonů, který vlastně vznikl kdysi dávno díky jedné nepochopené studii, anebo i tohle se zlepšilo? Teď mluvím o hormonální substituční terapii.
2: Myslím si, že se to pomaličku zlepšuje, protože za mnou už některé ženy chodí, že by to chtěli zkusit, že jako nechtějí ten život žít tak, jak třeba jejich maminky, že to musí přetrpět. Ale stále si myslím, že i to se týká té odborné veřejnosti, tak je tam pořád takový jako strach z toho, že to není tolik ošahaný. Je to vždycky velice jako individuální záležitost, tak tam si myslím, že je prostě potřeba to správně komunikovat.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Skuhrovcová, vy jste tady říkala, že antikoncepce se dá takzvaně namíchat na míru. Je to stejně tak s hormonální substituční terapií?
2: Ano, taky se dá říct. U tohoto je jenom problém, že u antikoncepce máme několik různých typů těch účinných látek. Tady bych řekla, že to není úplně o účinných látkách, ale je to o formě podání toho daného hormonu, který té ženě chybí, ale zároveň se musíme orientovat, jestli ta žena má dělohu, nemá dělohu. A samozřejmě zase teďka se ukazují studie, že i u žen, které třeba tu dělohu nemají, tam se normálně může podávat třeba jenom čistě estrogen, nebo doteďka to tak bylo, tak zase dle nových studií se ukazuje, že i ten vliv toho progesteronu, který ta žena by třeba normálně už nedostávala, nebo doteďka v tom managementu to tak napsané nebylo, tak tam taky je právě kvůli třeba tomu, že on působí dobře na tu nespavost, na nějaké GABA receptory v mozku, že vlastně do budoucna i pro ty ženy by měl mít vliv i v rámci nějaké zlepšení kognice, což je taky strašně jako důležitý faktor. Dá se říct, že se to dá namíchat, jsou různé typy a jak říkám, i cesty podání, ale není jich třeba tolik jako u té hormonální antikoncepce.
1: Z jakého vyšetření vycházíte u ženy v postmenopauze? Co jí pomůže?
2: Tak se musí vždycky udělat ultrazvuk, protože musíme vyloučit, jestli tam nemá nějakou vyšší sliznici nebo takzvanou hyperplazii. To je pro mě velmi důležité, protože my samozřejmě nemůžeme nasadit hormonální substituční terapii, když by ta žena měla třeba počínající nález na děloze. Zároveň by bylo ideální, aby ta žena měla už třeba v těch 45 letech, kdy začínají poprvé chodit na mamograf, tak měla zkontrolovaná i ta svoje prsa. Pak se domlouváme podle individuálního stavu, že se třeba dodělává ten FSH, ten estradiol v rámci toho, abychom zjistili, jestli už ta žena opravdu v té menopauze je, záleží, jestli přechází z té hormonální antikoncepce nebo jestli přijde úplně bez hormonů. Pokud přijde bez hormonů, tak tam pro mě třeba ani není tak důležité, že by ta žena musela mít ty hormony už udělané ode mě nebo ten hormonální profil, ale jde o to, že teda splňuje ty kritéria, že buď půl roku anebo rok je teda od poslední menstruace a v ten moment já ji vlastně můžu nasadit teda tu substituční terapii. Tam teda řešíme, když to je žena, která má dělohu, tak se dává vždycky jako terapie estrogen i progesteron. Tady zase ale musím ještě upozornit na to, že ten progesteron může být i ve formě tělízka, ještě antikoncepční, a ono nám chrání právě tu děložní sliznici, čili některé ženy, které přejdou právě do té menopauzy ještě s tím tělízkem, tak třeba už začínají mít ty prvotní příznaky, takže já ji pak v ten moment můžu nasadit jenom ten estrogen čistý, protože ona je právě chráněna. Tu ženu to nijak jako nezatíží a jenom má ten příznivý efekt toho estrogenu, ale zároveň zase to nepomáhá třeba na tu nespavost. Pak mám ženy, které dělohu teda nemají, tam se doteďka teda nasazoval čistě jenom estrogen. U toho estrogenu bylo důležité si říct, jestli to je teda cesta podání tabletková, anebo teďka nově se dává, nebo už je fakt doporučovaná výhradně, tak je ta cesta parenterální, to znamená ty různé mazací gelíky, krémy nebo ty stříkadla. Za mě je to super, protože to obchází vlastně ten zažívací trakt a zároveň to má nižší rizika celkově na vznik nějaké trombózy, embolie, vlastně rizika rakoviny prsu. Se taky jako celkově všechno snižuje. Tahle terapie je novější a pro ty ženy je vhodnější, a nebo je potom i možnost nasadit jako jiný ještě typ účinné látky, která působí třeba jenom na estrogenní receptory. A tam má třeba zase trošičku jiný kontraindikace a dává se taky u žen, u kterých je tam třeba zvýšenější riziko nějaké rakoviny, tak se pak může nasadit tato látka. To je třeba Tibolon. A z těch úplně jako nejnovějších máme nehormonální možnost terapie těch vazomotorických obtíží. To je teďka látka, která se jmenuje fazolinetant a působí na nějaké centra v mozku. Dejme tomu, jako to stačí říct asi takhle laicky, působí především na to, aby ty ženy, které mají třeba i toho velké riziko nebo prodělali rakovinu prsu, a pro ně bohužel v ten moment málo kdy můžeme nasadit tu hormonální substituční terapii, ale ty ženy to samozřejmě taky trápí, taky chtějí žít ještě plnohodnotný život, tak na tyhle ty potíže cílí právě tady tato látka, která je za mě skvělá, bohužel zatím to není hrazeno pojišťovnou, takže pro některé ženy to bude asi omezující, ale je to zase super věc, která je na trhu nově pro tyhle ty ženy, které mají ty rizika, tak si myslím, že máme zase co nabídnout.
0: Cesta k uzdravení.
1: Jakou hormonální substituční terapii jste namíchala paní Janě?
2: Tady jsme se rozhodli, že dáme režim mazací estrogen a k tomu právě ten progesteron, protože tady vlastně můžeme říct, že teda máš dělohu, takže tam určitě musíme vždycky cílit na to, že by jsme měli mít ochranu, ale zároveň ten progesteron by měl trošku pomoct na tu nespavost. Zároveň jsme řešili potom i nějakou tu počínající vaginální suchost. Na to jsme nasadili přímo krém s tím estrogenem, který se musí mazat pravidelně. Pak už se to třeba maže jenom jednou za 2-3 dny, taková udržovací dávka, a k tomu je strašně důležité důležitá hydratace té pochvy a zároveň i toho zevního genitálu, takže jsme si vlastně vysvětlili nějakou možnost, jak správně vlastně i tu intimní hygienu právě u těch žen kolem menopauzy trošičku upravit, protože samozřejmě dlouhodobě to tělo si od nás nic moc nežádá, ale tím zvyšujícím se věkem je prostě potřeba se o sebe více starat, stejně jako o ten obličej, tak stejně tak bychom se měli třeba starat i o ten zevní genitál. Proto si myslím, že máme krásnou širokou plejádu různých mazacích gelů, krémů nebo třeba i intimních olejů, které můžete pravidelně používat, abyste předcházeli té suchosti a zároveň je potom možnost si vlastně aplikovat i tu té pochvy, kromě toho hormonu, třeba kyselinu hyaluronovou čistou, plus nějaké jako okysilující krémy, které stále pomáhají udržovat správnou mikroflóru té pochvy. A samozřejmě je to té ženě do budoucna, ono to nepomůže hned, není to jako terapie, ale je to taková ta prevence těch obtíží. Takže to jsme si jako vysvětlili, nastavili a já teda doufám, že jsi spokojená.
1: Jak se vám žije teď?
3: Mně se teď žije výborně. Já paní doktorce moc děkuju, protože teď je to opravdu úplně něčem jiným. Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky, je to fakt skvělý.
1: Paní doktorko, jsou ženy, které nikdy nebraly antikoncepci, ta hormonální substituční terapie, která jim byla předepsána, jim nevyhovovala, úplně ne se s nimi lékař bavil, jsou 7 let v postmenopauze. Je pořád pro ně ještě šance se těch příznaků zbavit?
2: Určitě ano, tady je strašně důležité si říct, že od toho začátku té menopauzy, ten rok od poslední menstruace, tak my máme takový 10letý okno, kdy bychom správně měli nasadit tu hormonální substituční terapii, abychom i minimalizovali nějaká ta rizika, která jsou s tím spjatá, s tím užíváním, takže bychom měli tu hormonální terapii nastartovat vždycky na dobu, dejme tomu 5 až 6 let, pak přehodnotit to riziko. Samozřejmě ta žena by měla chodit na ten mamograf pravidelně, protože i tak je tam pořád ještě nějaké to riziko té rakoviny prsu u některých těch preparátů, ale zároveň tím, že ta žena nebude mít ten estrogen, tak se začnou projevovat ty příznaky, které jsou spjaté s tím, že teda ten estrogen tam není. To znamená, že může mít zvýšené kardiovaskulární riziko. A my, když ji nasadíme ty estrogeny později, než třeba za těch 10 let, tak tam samozřejmě zase můžeme naopak potencovat a zvýšit to riziko třeba nějakého infarktu cévního mozkové příhody a tak dále. A samozřejmě pak zase zvyšovat i to riziko té rakoviny, protože ta žena už bude mít, dejme tomu, těch 10 let bez těch hormonů a najednou ten boom těch hormonů, za prvé to tělo nemusí dobře přijmout, protože už nebude zvyklý, a za druhé tam opravdu může dojít tomu navýšení a nemáme na to upřímně ani moc studií. Takže tam bych řekla, že je důležité to začít řešit včas, začít to řešit správně. Nemělo by se stávat, že ty ženy chudáci 7 let trpí tady tím příznaky a nic se s nima nedělalo, to bohužel asi teďka bude doznívat tady tato skupina těch žen, ale mělo by to do budoucna opravdu být tak, že ta žena to dostane hnedka po tom, co tam menopauza začne, co s ní začneme řešit. A pak by se to mělo opravdu užívat, dejme tomu těch 5-6 let. Můžeme klidně i déle, záleží vždycky na tom přehodnocení těch rizik.
1: Já vám děkuji za fantastické vysvětlení, paní doktorko Skuhrovcová. Jani, vy máte teď možnost paní doktorce poděkovat v přímém přenosu.
3: Děkuji moc za tvoji otevřenost, za tvoji upřímnost a za to, že tě vůbec máme, protože pro mě jsi byla obrovskou podporou a obrovskou pomocí a ta žena to opravdu potřebuje. A tohle to je obrovská úleva do toho dalšího života, takový ta náboj a že žijeme dál, nekončí to.
1: Pojďme to ukončit tím, že menopauza není tabu. Pojďme o ní mluvit.
3: Určitě.
1: Děkuju vám oběma, Jano, vám za sdílení vašeho příběhu a vám, paní doktorko, za váš úžasný přístup a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
3: Děkujeme.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Praze začne Limud. Dnes uplynulo 120 let od narození Oty Sattlera a Strmilov židovský. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Chystá se vzdělávací víkend. Limud Praha chce nejen posílit židovskou gramotnost české komunity, ale i podpořit mezigenerační dialog a zapojit nové členy do aktivního života židovské obce. To vše prostřednictvím otevřeného a kvalitního vzdělávacího programu. Limud nabídne inspirativní přednášky zajímavých hostů, komunitní šabaton nebo program pro děti. A my už jsme ve spojení s členkou organizačního týmu Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, proč se akce jmenuje Limud? Co to znamená?
2: Název Limud vychází z hebrejského slova Lilmot a když bych teda s nějakou mírou nadsázky to chtěla přeložit, tak bych mohla říct, že to znamená učit se, učit se, učit se. Je to vzdělávací program, který vlastně se soustředí na celoživotní židovské vzdělávání.
1: Letos jste pozvali řadu zajímavých hostů, kdo tady přijede?
2: Na ten line-up jsem vlastně docela pyšná, pokud všechno dobře dopadne, tak by měl přijet filozof Moshe Halbertal, historička Dina Porat, edukátorka Sophie Goldblum a takovou hvězdou toho programu je Gila Fine, spisovatelka, pedagožka a autorka knihy o ženách v Talmudu.
1: O jakých tématech budou mluvit?
2: Tak už jsem trošku nakousla, že Gila Fine napsala knihu o ženách v Talmudu. Ona je také studentkou a dalo by se říct pokračovatelkou odkazu rabína Saxe. V té její přednášce tady se budeme věnovat takým neznámým jménům židovských žen, které se vyskytují v Talmudu. Sophie Goldblum má připravené také textové studium o síle paměti. Moshe Halbertal se zaměří na život z jinakostí a Dina Porat je jedna z tvůrkyní definice antisemitismu, tak to je takové aktuálnější téma. Vlastně budeme se bavit o tom, jak vznikala tahle ta definice a jaké má třeba souvislosti v dnešní době.
1: Limud nabídne i komunitní šabaton. Můžete nám přiblížit, o co jde?
2: Je to taková komunitní část, Limud má několik částí, jedna je komunitní a jedna je pro veřejnost, to jsou večerní přednáškové programy v Majzlově synagoze a ta komunitní část se soustředí kolem šabatonu, je taková anekdota, která říká dva židé, minimálně tři synagogy, smyslem vlastně bude také oživit několik synagog v Praze a nabídnout členem komunity různé možnosti zapojení podle jejich míry židovského prožívání, vztahu k té náboženské tradici nebo kulturní tradici.
1: Proč Limud v Praze organizujete?
2: Limud původně vznikl ve Velké Británii a rozšířil se do různých evropských zemí. Jedná se vlastně o vzdělávací akci s cílem nabídnout celoživotní vzdělávání, různé zajímavé přednášky, studium textu. Vychází vlastně i z toho, že nějaké intelektuální studium může být jakýmsi projevem třeba i spirituálního života, nebo že vlastně může mít to studium textu nějaký takovýhle rozměr zajímavý i pro sekulární publikum. V Čechách prochází teď takovou proměnou nebo takovým experimentem, který navazuje na koncept Lehrhausu. Je to taková myšlenka založená na vzdělávací instituci France Rosenzweiga z 20. let minulého století a smyslem je vlastně vytvořit nějaký prostor pro dialog, studium textu, filozofie, kultury a cílem je vlastně otevřít tenhle ten prostor širokému spektru účastníků bez ohledu na jejich náboženské zázemí nebo na úroveň znalostí. A je to prostor, který by měl být mezigenerační. Součástí je i program pro děti, pro různé kruhy účastníků.
1: Říká jedna z organizátorek Limudu Praha a ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: Americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach zpívá část ranní modlitby. Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře.

0: Houslista, skladatel, textař a herec Otto Sattler byl oblíbenou postavou pražské barové hudební scény před druhou světovou válkou i po ní. Všude, kam přišel, přinášel humor a zábavu. Jeho osud ale humorný nebyl. V Osvětimi mu zachránili život právě jeho housle. Musel na ně hrát nacistům i ve chvíli, kdy věděl, že jeho žena a děti umírají v plynové komoře. Od narození Otty Sattlera právě dnes uplynulo 120 let. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Otto Sattler se narodil 5. května 1906 do židovské rodiny v Písku. O jeho mládí a studiu se dochovalo málo, ale jisté je, že musel projít solidní hudební průpravou. Patřil přitom k těm muzikantům, jejich školou nebyla jen instituce, ale především praxe. Již jako mladý muž tak přišel do Prahy s hudbou, která nebyla určena koncertním síním, ale kavárnám, barům a tančírnám. A jakoby už tehdy tušil, že život může mít více podob, tvořil i pod pseudonymy Otta Sedlář a K. Zelený. Ve 30. letech Otto Sattler, i když Otta se mu běžně česky říkalo, patřil k úspěšným postavám kulturního života první republiky. Skládal písně, hrál v orchestrech, improvizoval, jako herec menších rolí se objevoval i ve filmech. Pak přišla válka a s ní ticho, které hudba nepřemohla. V září 1942 byl Otto Sattler deportován do terezínského geta. K zdání klidu a pro svou propagandu zde nacisté cynicky využívali i hudební vystoupení. Vězňům však dávala pozapomenout na všudy přítomnou tíseň, vracela naději na život za zdmi a Otto Sattler spolu se svým předválečným spoluhráčem, pianistou Kurtem Mayerem, patřil k oblíbeným hudebníkům. Vše se změnilo na podzim 1944. Otto Sattler byl jedním z mnoha transportů odlečen do vyhlazovacího tábora Osvětim a zde již hudba nebyla ani únikem, ani útěchou. Z vězňů složená tzv. Lagerkapela musela hrát při nástupech vězňů i ponižujících rituálech nacistů a do takové kapely byl Otto Sattler zařazen. 5. října 1944 do Osvětimi z Terezína doputovalo 1500 vězňů, mezi nimi i Sattlerova žena a jeho tři synové. Nevěděli, díky bohu, kam jdou, já ovšem ano, napsal po válce. Večer jsem měl nejtěžší úkol svého života. Hraj, i když srdce bolestí a stekem nad bezmocností puká. Byl jsem nucen hrát vrahům svých synů, vrahům matek, vrahům milionů. V noci jsem šel do své ubikace. Komíny chrlily kolem plameny vysoko k nebi, vše bylo rudé a černý kouř čpěl. Tak končil den, poslední den mých nejdražších na světě. Po Osvětimi Otto Sattler prošel ještě dalšími tábory, válku přežil. Když se pak vrátil do Prahy, hrál dál a znovu stál i před kamerou. Jako hudebník se objevil například ve své době oblíbených filmech Až přijde kocour nebo Lásky jedné plavovlásky. Byl však už jiným člověkem než tím z prvorepublikových kaváren. Pamětníci na něj vzpomínali jako na tichou, téměř tajemnou postavu. Muže s houslemi, který se objevoval a mizel, jako by nikdy zcela nepatřil do jednoho světa. 12. listopadu 1990 Otto Sattler ve svých 84 letech v Praze zemřel.

0: Výraznou stopu zanechali Židé na Jindřichohradecku. Provazovali textilní továrny, sklenářství nebo likérky. Dodnes stojí jejich domy nebo tovární objekty. Redaktorka Kateřina Havránková se na Kozím plácku v Jindřichově Hradci sešla s Martou Léblovou ze spolku Zikaron, který židovskou komunitu v kraji připomíná a už tu položil 40 štolprštajnů. Zdejší památník připomíná Židy ze širokého okolí, například i z nedalekého města Strmilov.
1: Ta komunita ve Strmilově byla o něco menší než v Jindřichově Hradci, ale samozřejmě byla. S Jindřichovým Hradcem Strmilov spojovali jak příbuzenské vztahy mezi rodinami, obchodnické. Děti sem jezdili třeba do škol studovat nebo do učení. A jedním z Židů, který se spojuje se Strmilovem, je rodina Rudolfa Weinsteina, kterého taky máme zde na tom památníku, protože jeho žena Božena pocházela nedaleko od Strmilova a v roce 1941 nevěděli, že to bude jenom na rok a kousek se z Českých Budějovic, kde měli rozjetou nadějnou živnost, odstěhovali do tohoto malého městečka.
2: Já vidím, že těch Weinsteinů je tady opravdu hodně na tom seznamu. Ta rodina byla velká nebo byla rozvětvená. Co se dělo v tom Strmilově?
1: Stejně jako v Jindřichově Hradci, Židé byli tou skupinou, která přispívala k prosperitě města. Prostě dotvářeli nějakým způsobem kolorit toho města díky svým různým živnostem. Byl tam třeba doktor Kohn, který si tam vystavil takovou na Strmilov docela výraznou vilu.
2: Ta je vidět mimochodem také, když člověk projíždí Strmilovem, může se tam třeba návštěvník jenom podívat, lépe řečeno prohlédnout si zvenku.
1: A jenom krátce k doktoru Kohnovi. On byl takový osvícený doktor, kterému nebylo prostě jedno, jak v těch drobných malých městečkách a obcích okolo ty obyvatele a hlavně ženy s malými miminky na tom jsou, tak založil třeba poradnu pro matky s dětmi, objížděl ten svůj rajon v autě. Zkrátka věnoval se té doktorské práci tak, jak měl, s plným nasazením a ještě větším. Další ze strmilovských rodin byla rodina Munků. Rozsáhlá rodina, jeden z bratrů Emanuel zůstal ve Strmilově, kde měl obchod s kůžemi. Jeden z jeho bratrů, Josef Munk, se přestěhoval do Jindřichova Hradce a založil si rodinu a obchod zde s textilním zbožím.
2: Ale tady na tom seznamu Munk není, žádné toto jméno?
1: Josef Munk, který bydlel v Jindřichově Hradci, zde není z toho důvodu, protože v roce 1923 v poměrně mladém věku, v 37 letech, zemřel na tuberkulózu. V Jindřichově Hradci zůstala jeho žena se synem, kterému byly necelé 2 roky. Ta Erna byla velmi energická podnikatelka, měla zde sestru, která jí pomáhala, takže pokračovala dál v nějaké té obchodnické živnosti. Je to takový jeden z těch snad šťastnějších příběhů. Někdy v roce 39-40 se podruhé vdala a zatím to vypadá podle indicí, že se jí i s tím synem podařilo vystěhovat včas do Spojených států amerických. To období Shoa měla možnost prožít a přežít a založit nový život v Americe.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. U památníku v Polském Jedvabném, který připomíná zavraždění stovek místních Židů v roce 1941, se objevila matoucí kontejnerová instalace. Ta zpochybňuje podíl Poláků na tomto zločinu a viní z něj nacisty, přestože dřívější vyšetřování i historici potvrdili, že hrůzný čin spáchali místní obyvatelé. V historicky významném Novgorodku na západě Běloruska byl na půdě soukromého domu objeven vzácný fragment svitku Tory z druhé poloviny 18. století. Podle expertů jej zde mohli ukrýt Židé během nacistické okupace a po jejím skončení zde zůstal nepovšimnut po celá další desetiletí. V Terezínském muzeu Geta je možné až do konce měsíce zhlédnout výstavu věnovanou českému rabínovi Richardu Fedrovi. Shromážděné dokumenty podrobně přibližují tuto významnou osobnost židovského života minulého století, překladatele a autora řady knih. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Meteorologové v Česku rozšířili a také prodloužili výstrahu před požáry. Plzní projel tradiční konvoj svobody, na akci dorazili tisíce lidí. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě převážně polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území České republiky, kromě oblasti jihozápadních Čech, oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se ale měla postupně vylepšovat příští týden, upřesní meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
0: Kvůli zvýšenému riziku vzniku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy. Pokuty téměř za 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení přibližně o 1,5 milionu. Počet přestupků byl sice srovnatelný, po legislativních úpravách se ale změnily výše pokut, upřesnila Pavla Roubalíková z kanceláře přerovského primátora.
3: Za překročení rychlosti nad 60 km v hodině je stanoveno 750 korun, při rychlosti nad 80 km v hodině mimo obec pak 1250 korun. Při vyšší rychlosti nad 90 km za hodinu a 100 km za hodinu mimo obec jsou pak přestupky řešeny ve správním řízení. V letošním roce očekáváme propad v příjmech, protože po spuštění provozu na dálnici projíždí měřenými úseky méně aut jak v předchozích letech.
0: Plzní dnes projel tradiční konvoj svobody. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo zhruba 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli také oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně na oslavy přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
4: Hlavně se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
5: Mává tady koloně.
4: Majka Vacková.
5: Přihlížející lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
6: Je to perfektní.
5: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
6: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
5: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas. Sport.
0: Lídr světového pořadí Ital Jannik Sinner ve finále ve španělském Madridu smetl 6-1 a 6-2 dvojnásobného šampiona Alexandra Zvereva z Německa. Sinner jako vůbec první tenista v historii ovládl 5 turnajů série Masters v řadě.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu oblačnosti bude přibývat a na západě Čech zatím jen ujediněle přehánka. Nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, pouze přechodně polojasno, později odpoledne a večer ujediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou polojasno beze srážek. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín Frýdek Místek stále opatrně na obchvatu Příbora na kilometru 32,5 ještě překáží osobní vozidlo po požáru. Projíždí se tam levým jízdním pruhem. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. Je tady první májová hitparáda letošního roku. Mám pro vás tři novinky. Novinky budou mít Marek Ztracený, Luděk Malár a skupina No Name s Terezou Maškovou. A zavoláme na Slovensko, protože tam je Igor Tymko, autor té písničky a logicky i zpěvák skupiny No Name. Kromě toho mám pro vás samozřejmě 9 největších hitů týdne a sám jsem zvědav, kdo bude na prvním místě. Začneme ale úplně jinak. Začneme písničkou, kterou všichni důvěrně známe, a to už od roku 1998. Ve středu jsme se dozvěděli, že nás opustil Oscar Petr. Oscar Petr to byla taková, bych řekl, výrazná postava naší populární hudby a našeho roku už od 70. let minulého století. My jsme se znali, protože jsem jako televizní moderátor i jako rozhlasový moderátor velice často zpovídal právě Oscara Petra díky jeho písničkám. On napsal mnoho hitů pro mnoho interpretů, z nichž mohu i pár vyjmenovat, za Aleš Brichta, Helena Vondráčková, Leona Machálková, Anna K., samozřejmě rodná kapela Marcias nebo Aneta Langerová, a napsal také pár písniček právě pro skupinu Lucie, a od skupiny Lucie bude ten hit, který si dnes pustíme na úvod jako vzpomínku na Oscara Petra. On je autorem hudby, text Robert Kodym, Medvídek. Dobrý den!

Skupina Lucie, Medvídek a vzpomínka na Oscara Petra s písničkou, která v této hitparádě nikdy v historii ještě nezazněla. A je tady první novinka. Marek Ztracený se vrací s novým singlem a ten singl se jmenuje Modlitba za pátek. Je to taková hymna netrpělivého čekání na víkend. Tenhle singl vznikl ve Vídni ve spolupráci s producentem, který se jmenuje Johan Herbs, a Marek Ztracený s ním natočil pár písniček. Tohle je první výsledek jejich spolupráce.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď lídr skupiny, která je velice populární a má za sebou fantastickou kariéru dodnes a jmenuje se No Name, tedy ta skupina. A mým hostem je Igor Tymko, ahoj.
2: Ahoj Martinku, zdravím vaši poslucháčov, čau tě.
1: Já ti volám proto, protože máte novinku s Terezou Maškovou. Tu novinku si napsal ty, jsi autorem hudby i textu. A jak vy jste se vůbec dali dohromady?
2: No nějaký rok to už je a oslovil ju onoho času náš kolega, klávesák Zoli Šalaj, ktorý napísal hudbu do piesne O nás dvou. A je to jeden z velikánskych hitov Terezy Maškovej. Text tam robila Janka Kolesárová a ja som to trošku nejak štrukturálne upravil. A tak sme sa stretli s Terezkou prvýkrát. Ona tú pieseň O nás dvou počula a povedala, chci v tom spívať. Tam sa skamarátili a začali sme sa baviť aj ako kolegovia, aj vám chci prispievať do jej tvorby. No a tak to nejak vyústilo v nejaké kamarátstvo, dovolím si povedať priateľstvo. A prvýkrát ten nový duet, Nepočíte leta, počíte přátelé, som jej zahral, keď ona odohrala v Karlíne Whitney Houston. Pili sme do rána bíleho, taký rúžový drink, Maškovka sa to volá. A nad ránom som jej povedal, Terezo, ja mám song pre nás dva, pre Maškovú a No Name, a Nepočíte leta, počíte přátelé. Zahral som jej v tom bare na klavíri, no a slovo dalo slovo a výsledok už poznáš.
1: To je krásný příběh. Zahrál jsem to v baru pri klavíry, je skvělý. Já teďka úplně odbočím. Představ si, já jsem včera šel po Staroměstském náměstí, volal jsem ti, jestli budeš dneska k dispozici. A chtěl jsem si vzpomenout na to, kdy jsme se poprvé viděli, nebo kdy jsem poprvé já zažil No Name, jo. Ale já si nejsem úplně jistý, tak jestli bys mi to mohl potvrdit nebo ne. Moderoval jsem přímý přenos koncertu skupiny Elán z Lucerny.
2: Ano.
1: A vy jste tam byli jako předkapela, je to možný?
2: Je to možné. My sme pred Elánom hrali a bolo to veľká pomoc od Matadoro, od kapely Elán, keď nás zobrali na československé turné a česká časť z neho vyšla a vlastne bolo to presne, pokiaľ sa Jožo Ráš vrátil po tej havárii, takže to bolo úplne vypredané a všade to bolo. Takže áno, je to pravda, pred Elánom sme vystupovali a radi na to spomíname.
1: Není to sice tak dlouho, není to 30 let, ale vy budete slaviť a chystáte veľkou oslavu k nám sem do Českej republiky.
2: Je to tak, je to 12. prosince a keď sa niekto pýta, prečo nie doma na Slovensku, tak tým, že my pôsobíme v celom tom teritóriu bývalého Československa, tak sme museli zvoliť jeden jediný bod, kde sa slietajú aj Slováci, Moraváci, aj Česi a logicky je to najviac nakumulované v Prahe. Takže bude to teda 30 ročnica kapely No Name, no a môžem povedať, že za tých hostí príde aj Tereza Mašková.
1: A ja velice rád prídu také. Měj se moc hezky, díky za predstavení hitu, ktorý sa jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. A hodne přátel ti přeju, měj se hezky, ahoj.
2: Verím, že si jedným z nich. Krásny deň. Ne.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnes už legendární skupina No Name a stále populárnější a populárnější zpěvačka Tereza Mašková, jejich společný duet, který se jmenuje Nepočítej léta, počítej přátele. Schválně se podívejte kolem sebe a zapomínejte si na své přátele. Je to dobré si osvěžit, koho máte kolem sebe, i když zrovna vedle vás nesedí. Autor hudby a textu Igor Tymko. Třetí novinka je z alba, které vydal Luděk Malár a jmenuje se Přání v kapse. Sám si ji pro sebe napsal.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Dozněla celkově 57. novinka letošního roku, tedy roku 2026. Můžeme si zrekapitulovat ty novinky, ale předtím vám prozradím číslo, na které se hlasuje. To je pro vás, kteří jste ještě třeba nikdy nehlasovali a chcete to zkusit. Někteří z vás už mají to číslo dávno uložené. Je to číslo 900 1103, 900 1103, a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat dnes můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. První novinka se jmenuje Modlitba za pátek, Marek Ztracený, a tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit mezera 11. A třetí novinka, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla, Přání v kapse, Luděk Malár, SMSka hit mezera 10. Před námi je žebříček největších hitů týdne a ještě prozradím, že jenom jedna novinka z těch novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a bude dnes v žebříčku a bude hodně vysoko. 9. místo Dolomity, skupina My tři a vy.

Dolomity, což je jedna z 15 písní z nového alba skupiny My tři a vy, které se jmenuje Za horizonty a vyšlo 4. března. Kapela My tři a vy má za sebou více jak 20 let existence, 5 vydaných alb, několik cen jak ze zahrady, tak sporty a také několik nominací na ceny Anděl. Jsme u místa 8. a to je zatím nejlepší umístění pro písničku, která byla dvakrát na místě 9. a jmenuje se Pupy. Zpívají Lucie Bílá a Radek Filipi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: 3 týdny už takhle zvoní svatební zvony Lucie Bílé a Radka Filipyho v této hitparádě. Ta písnička se jmenuje Pupy a dnes je na místě 8. Na místě 8 před týdnem byl duet Petra Jandy a Jana Smigmátora Starší kluk a mladý pán. Dnes je to návrat na 7. místo a je to písnička, kterou napsali Petr Janda a Lukáš Koranda. Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Nejlepší je hlasovat hned, ale klidně si to můžete nechat až na tu středu.

kontě 6 vítězství, ale teď pozor, vysvětlím to. 3 vítězství jsou z loňského roku, z roku 2025, a 3 vítězství jsou z letošního roku. Zatím v této hitparádě v tom letošním roce vyhrálo jen 6 písní. Když léta běží, Josef Wolter, jedno vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna, Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, skupina Premiér a Bigo, jedno vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky, Venuše, 4 vítězství a Jetplane, Ruda Sakala, 5 vítězství, tedy zatím v hitparádě Česká 12. Dnes vyhraje písnička, která trhne rekord letošního roku. Teď jsme u místa 5. a tady je Jana Vaculíková, jako autorka i jako interpretka. Její píseň se jmenuje Maják.

hit, který do této hitparády nastupoval z nuly na druhé místo, byl také třetí, minulý týden čtvrté místo, dnes pokles na pětku, Maják a Jana Vaculíková. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete, máme seznamy jak videí, tak písní na Spotify nebo na YouTube. No a jestli sledujete můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, tak tam se většinou v sobotu na večer dozvíte, jaké jsou novinky v hitparádě Česká 12. Mezi novinkami kdysi byla také písnička Loďky od skupiny Venuše. Dnes je na čtvrtém místě a má už zlatou českou 12.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už 13 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Loďky, která má zlatou českou dvanáctku a je od skupiny Venuše a vrátila se dnes na místo čtvrté. Na třetí pozici je stejně jako před týdnem Josef Wolter s písničkou Když léta běží, která před 14 dny v této hitparádě zvítězila.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Už jsem upozornil na to, že jen jedna z novinek z minulého týdne prošla vaším hlasováním a je v dnešním žebříčku. Ty novinky, které se nedostaly, se jmenují Selhání skupina Činasky a Alfa Samec, Laj Laj Laj skupina Línie. A ta novinka, která se dostala do hitparády a je dnes na druhém místě, jde tedy z nuly na dvojku, se jmenuje Pro mámu, napsali ji a naspívali Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: SMSky z hlasy posíláme na číslo 900 1103 a hlasovat můžeme klidně pro všechny, které v hitparádě jsou, tedy pro všechny písničky, které v hitparádě jsou. První novinka, Modlitba za pátek, Marek Ztracený, hit Mezera 12. Druhá novinka, Nepočítej léta, počítej přátele, No Name a Tereza Mašková, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 9, osmička Pupy, Lucie Bílá a Radek Filipy, hit Mezera 8, 7. místo Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Svikmátor, hit Mezera 7, 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6, 5. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 5, 4. Loďky, Venuše, hit Mezera 4, 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3 a 2. místo Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. SMSka hit Mezera 1 je pro vítězný hit. A ten hit je 9 týdnů v žebříčku a z toho 6krát vyhrál. Přesně řečeno, dnes vítězí po 6. Jetplane, Ruda Sakala, loučí se Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad ne-

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Hasiči dál zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Policie v Olomouci chytila vězně z Nymburska na útěku. Na dalším místě v Libereckém kraji začne od zítřka jezdit poptávková doprava. A počasí zítra v Čechách převážně oblačno, na Moravě a ve Slezsku polojasno. Maxima většinou kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V Národním parku České Švýcarsko se hasičům dál daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat více než 400 hasičů. České televizi to večer potvrdil generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček.
2: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
0: Na sever Čech už zítra dorazí další dva vrtulníky ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se zřejmě podhrabal pod oplocením věznice. Podle informací serveru Novinky.cz jeho útěk teď prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. V oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku začne od zítřka jezdit poptávková veřejná doprava. Cestující si budou moci přes aplikaci Tvůj bus objednat 8-místnou dodávku. Ta je v rámci vymezené oblasti doveze, kam budou potřebovat. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj půjde na Hrádecku zatím o zkušební provoz.
3: Tohle je pilotní projekt a na základě toho se potom bude vyhodnocovat a případně dojde k nějakým úpravám jednotlivých linek, takže teďkom to momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Tohle je moderní trend, takže k tomu bude docházet určitě i v dalších oblastech.
0: Systém taxibusu už funguje například v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku nebo v Železném Brodě na Jablonecku. Sport. Fotbalisté Sparty ve svém úvodním utkání nadstavbové části ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Už odpoledne ve stejné skupině Plzeň porazila Hradec Králové 3-1 a ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. A ještě krátce volejbal. Lvi Praha srovnali finále play-off extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Dnes večer doma zvítězili 3-1 na sety. O titulu se tak rozhodne v úterý na palubovce Karlových Varů.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím pouze ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer přeháňky ojediněle. Na Moravě a ve Slezsku po celý den většinou polojasno bez deště. Nejvyšší teploty mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je stále pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Zdržení je 15 minut, nehodu vyšetřují u hranic na Moravě. Na silnici z Lipníka nad Bečvou se na kruhové křižovatce v Drahotuších srazilo osobní vozidlo s motorkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
4: Víte, že na dnešek připadá den bylinek? Tak k ním také trochu přivoníme. Ale rozhodně si užijeme další díl naší přehlídky vítězných receptů z předchozích let, které letos během 10. ročníku našeho pořadu bojují o titul Recept desetiletí. Proto dnes připomeneme pečeného králíka Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým se u poroty umístila v roce 2020 na třetím místě. A po svém ho dnes upeče u sebe doma šéfkuchař Jaroslav Sapík. Navíc se můžete těšit na povídání o něčem prchavém, jako jsou bublinky v sodovce. O jídle a zabíjačkách se rozpovídá herečka Pavlína Mourková a etiketu probereme s Ladislavem Špačkem. Nenechte si ujít další díl pořadu, který voní éterem už 10 let. Do světa jídla a pití vás zve Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vydali jsme se s pochoutkovým rokem v narozeninovém vydání opět do Klokočné. Tady už dobře víte, že sídlí, žije, vaří a připravuje pro své hosty dobré jídlo i pro nás v rozhlase Jaroslav Sapík. Jardo, co jsi měl dneska ráno k snídani? Jinak ahoj v našem pochoutkovém roce.
1: Dobrý den. Tak já jsem měl, Marcela mi upekla takový šátečky s povidlama a s tvarohem, tak to já miluji. Já mám rád štrudel, vábovku a tyhle věci snídaní. Dávám si sladky.
0: Kdo je první na place? Kdo přijíždí, když otevíráte restauraci? Kdo tam musí být jako první?
1: No kuchyně. Kuchyně začíná. Ty chodí na 6. Je to podle potřeby samozřejmě. Ty musíme v 11:30 se otvírat, musí všechno připravený. Jako v té kuchyni si málo kdo uvědomí, že my otvíráme restauraci, už máme jednu šichtu za sebou, ono to jinak nejde.
0: A teď se přiznej, kdy jsi naposledy něco jedl z hrnce?
1: No, obden. Já když skončíme, tak co tam zbyde, jak si to dám do misky, rozumíš, na krajnici knedlíky a s ním to z misky, no. Tak ten záběr, no. Tak to je, no. Jo, samozřejmě, máme rodina, tak ne, ale když seš v práci, no tak jako...
0: Vaříš už více jak 50 let. Změnily se ti chutě v životě?
1: No tak samozřejmě změnily. Ty základní jsou furt stejný a to se nedá odbourat. Jako to, já říkám, na to si zvykají lidi už, řekněme, od 5 let na ty chutě, jo. Ale samozřejmě, jak se objevují taky nové suroviny a tak dále, tak se člověk s nima seznamuje a teď třeba je období, že si říká, no to by mě moc nechutnalo. A najednou ti dojde taková ta doba a řekne za měsíc, ale ono to fakt lepší, budu takhle dělat. To je jako tak je, no. Když mě někde něco chutná, tak se vždycky ptám, co tam dáváte, pak vždycky předem říkám, koni, to bych tam asi nedal. No. A za týden dostanu to chuť znovu a už si to píšu a už podle toho si něco dělám. Jo.
0: Otrávil tě někdo jídlem?
1: To ne. Otráví tě může blbě naladěný host u toho jídla, to je ono. No.
0: Já doufám, že jestli dneska bouchnem do stolu, tak jenom radostí, že se nám to povedlo, protože jsme se tu sešli proto, abychom dělali Micana nejmilejšího. Tak když si nazvala svého králíka ještě v živé podobě paní Vlasta Canová, u nich to býval zvyk, že pak, když byl svátek, tak toho nejlepšího prostě porazili a udělali si ho k obědu, tak my si ho dneska taky uděláme v té její, řekněme, trošku šmrcnuté Francii, touhletou kuchyní.
1: Ale já ho miluju, třeba na Madejře udělám takový jako do stylu hodně tmavá Madejra s vínem, jako dobře udělaný, udušený k tomu mandlový kroketky, to je takový fakt fajnový celkem, bych řekl jídlo, ale já mám rád i úplně v obyčejně.
0: Seš připraven na to, že nás bude bedlivě poslouchat i paní Canová a bude si říkat, no tak se předveďte, nebo doufám, že mi to neskazíte, nebo to jsem zvědavá, či mi to vylepší.
1: No ale já mám jednu výhodu, protože paní Canová už do toho nemůže moc mluvit, ale já když to odvařím, tak budu chtít, aby vyhrála, proto to jdu vařit.
0: S tímhle nábojem a zápalem a přístupem, a to je správné, tak my se do toho pustíme za malou chvíli po písničce.
1: Jasný.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Narozeninový 10. rok, pochoutkový rok. Je to rok, kdy slavíme právě to, že s vámi můžeme už tak dlouho péct, vařit, smažit, připravovat dobrá jídla. A my jsme si řekli, že všechny výherce z předchozích ročníků dáme do jednoho roku a mezi sebou budou soutěžit o recept desetiletí. A zároveň všechny ty recepty, týden co týden, vždy po jednom, udělají i naše osobnosti pochoutkového roku. A proto jsme se dnes ocitli v Klokočné ve středních Čechách, na takové, řekněme, malé středočeské Šumavě, kde sítí a restaurace má tu svoji Jaroslav Sapík. A na něj vybil recept na Micana nejmilejšího, se kterým zvítězila jednu z cen, dostala v roce 2020 Vlasta Canová z Jihlavy.
2: No, mně už se líbí název, samozřejmě Mican, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžici sádla, 5-6 šalotek, silnej hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo, a podléme 4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideální je, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
1: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
2: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, těch žlutek, by tomu na Moravě říkáme kuřátka. Jo. Víc to osvěží na mě ten pohled, jo, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
1: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
2: Samozřejmě je to, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstane takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No. Všechny ty recepty, které zvítězily, byli vlastně svým stylem jednoduchý a zvládnutelný. Kdokoliv si to zkusí, tak nemá co zkazit.
0: Pochoutkový rok.
2: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar z těch různých kostiček, silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby. A to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít. A pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek.
1: Jak si ten špek tak mastně povídá u toho, když ho krájíš?
2: Připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. A na tom opečeme králíčka.
1: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
2: Jenom sůl dáme.
1: To znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
2: Tady máme, výborně. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne, aby ten králík nepustil tu šťávu, kterou v sobě vlastně má ty krásné hodnoty a ty chutě, protože je to suchý jak dvoničem. A samozřejmě, než ještě to vyndám.
1: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
2: Jo, rozmarín, tymiánek. A už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
1: Přijdou tam i ty houby.
2: A jdeme na to. Ty houby jsou vařený vlastně silným, buď hovězím, nebo z králíka vývaru. V tom se povařej a máme připravený na zelí. Jdeme na to.
1: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián, ale můžou být i jakékoliv další bylinky, které máte rádi.
2: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dám si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
1: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, aby to změklo a získalo trochu barvičku, tak teď přidáme co do pekáče.
2: Tak dáme šalotky.
1: Celé oloupané.
2: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
1: Je to pořád odklopené?
2: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120, jo, už budeme to jenom ladit, tak.
1: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Krásně se nám vypekla už tam jenom taková šťávička, do zlatova upečené kousky toho králíka a my tam teď přidáme.
2: Jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
1: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
2: A pak už podáváme, jo?
1: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům?
2: To bude tak 10 minut sodinka, jo?
1: Recept paní Canové je na konci, jenom podotýkám, že jsme to samozřejmě pekli na několik fází, nejprve samostatně s tou slaninkou a pěkně toho králíka, s houbami, pak jsme teprve přidali šalotky a taky houby, pak jsme přidali jatýrka a postupně, až je to měkké, zlatavé, hotové, až se to odděluje.
2: Samozřejmě je to recept luxusní, myslím, že ho každý zvládne a Patriku tady zajímavý, ta pečená šalotka k tomu dává ještě takový náboj větší.
1: To je takový jako až do vepřova. A ta úžasná šalotka, ono do sebe vsákla to víno. Ten vývar a houby. Jako takový jako echt zemitý lesní. Je to neskutečně měkoučký bílonký maso. Úplně se rozpadá.
2: To má chuť říz. Je to krásné jídlo.
1: Jarda Sapík vylepšil liškami čerstvými, které jako typ hub, tomu dodají zase trošku něco jiného nového. Máme úžasná jatýrka, špekový knedlík k tomu a nesmíme zapomenout i na ten vývar, ve kterém se máčely ty houby prostě.
2: To dá tu sílu.
1: Takže pochválíme paní Canovou.
2: Musíme pochválit a já mám dalšího abonenta na první místo. Uděláme pro to maximum, kdybych měl nějakému soupeře přesolit jídlo.
1: Vyzkoušejte tenhle recept. Najdete ho se vším všudy, tak jak ho Jarda upekl, i jak to udělala kdysi paní Canová na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A tohle je oslava 10 let pochoutkového roku. Děláme postupně všechny vítězné recepty z předchozích ročníků, ale v podání našich osobností pochoutkového roku. Řekněme v té profesionální verzi, ať už cukrářů, kuchařů nebo dalších specialistů na dobré jídlo. Sledujte nás týden co týden. Na konci roku budete vy stejně jako porota rozhodovat o tom, kdo získá titul recept desetiletí a i z těch hlasujících samozřejmě někdo z vás dostane hezkou, pěknou, věcnou cenu. Takže vyplatí se s námi slavit. Tak se loučíme s Jardou Sapíkem.
2: Já bych chtěl Patriku ti poděkovat, že 10 let si vydržel komunikovat s našima kuchařkama. Objevili jsme luxusní recepty. Takhle to má vypadat. Jet za těma lidma, podívat se, ochutnat to a pak víme, komu ty body dáváme.
1: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jaroslav Sapík oslavil dnešní den bylinek tím, že přidal tymián a další provencálské koření k pečenému králíkovi. Připomeňme, že nejstarší dochovaný léčivý recept z bylinek je starý už víc než 5000 let. Byl napsán na sumerské hliněné tabulce a mezi bylinkami se tam objevil třeba česnek, máta, koriandr a fenikl. Nejdražší bylinkou na světě je, možná už uhodnete, šafrán. Na získání 1 kilogramu této bylinky je potřeba ručně nazbírat kolem 150 tisíc květů krokusu šafránu. A cena se pak může vyšplhat dokonce až na 250 000 korun za kilo. Nejvíce aromatickou bylinkou na světě je bazalka. Má omamnou vůni. Proto se používá jak v kuchyni, tak v lékařství a parfumeriích. Vy ale využijte rozhodně ty naše klasické české jarní bylinky, jako je meduňka, dobromysl, šalvěj, pažitka, petrželka. Brzy přibude třeba i jitrocel nebo hermánek. To všechno můžete zařadit i do jídelníčku a ze všech těchto bylinek se dá připravit úžasný zdravý bylinkový čaj. Tak na vaše zdraví a dobré nápady v kuchyni. A připomínám, že za malou chvíli už budeme mluvit o něčem hodně prchavém, něco, co vám může utéct i ze sklenice. To jsou bublinky v sodovce. Na ty se zaměříme v naší reportáži.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník, pokračuje dalším dílem a teď povídáním o bublinkách. O osvěžujícím prvku v perlivých nápojích. Takové nápoje chutnají většině lidí. Zašumí, navodí pocit pohody, ale napadlo vás někdy zjišťovat, kde se všechny ty bublinky v nápojích berou? Soňu Weizenbacherovou taky ne. Přesto to pro vás zjistila.
1: Třeba mi to vysvětlí v kuchyňském studiu. Jeho šéf Michal Soukup mi ukázal kohoutek nad dřezem a bombičku s CO2 pod dřezem.
2: Baterie funguje velice jednoduše, stačí pouze stisknout tlačítko. V momentě stisknutí začne baterie vydávat sodovku. Slyšíme, že se sepnulo zároveň to směšovací zařízení.
1: To jsou dnes vymoženosti, co? Maně jsem zavzpomínala na sifonovou láhev s bombičkami, kterou mě v dětských sukničkách kdysi okouzloval můj tatínek. I ta je prý k dostání. Ale proč si nedopřát luxus? Mačkáte tlačítka a máte vodu. Normální kohoutkovou, nebo chlazenou, a nebo perlivou. Případně si připlatíte za ještě vychytanější zařízení.
2: Pracuje na úplně stejném principu, akorát na tlačítky je ještě umístěna manuální páčka, kterou se potom ovládá množství bublinek ve vodě.
1: Jelibo jemně či více perlivou? No jo, ale to pořád nemám páru o principu vzniku bublinek ve vodě. A tak jsem se vydala do plzeňské Techmánie, kde se potrhlé matky s pochopením ujal vedoucí vývojového oddělení David Lobotka. A připravil si pro mě laboratoř a v ní jedlou sodu a citronovou šťávu.
3: Trošičku rozmíchám s vodou, takže budu mít slabě kyselou šťávu. A teď můžete sledovat, že když tam přisypu právě tohle jedlá soda, tak mi to samozřejmě začne reagovat. A vidíte, že mi tam vzniká obrovské množství bublinek, protože se mi tam rozkládá ten hydrogenuhličitan sodný, vzniká tam oxid uhličitý, ten mi z toho nápoje samozřejmě uniká a částečně zůstává v tom nápoji.
1: Od jedlé sody název sodovka. Nic složitého. První na to přišel v roce 1771 švédský chemik Torber Bergman. V první polovině 20. století tak sodovku vyráběli cukráři. Se sodou míchali ovocné šťávy nebo přímo roztok kyseliny citrónové. Nezdá se to, ale všechny perlivé nápoje jsou ve skutečnosti kyselé.
3: Nejhůř jsou na tom různé ty koly a takovéhle nápoje, které jako s tím pH dosahují úrovně tak octa. Jo? Samozřejmě tím, jak jsou extrémně nacpaný cukrem, tak to člověk to necítí. Jo?
1: Člověk ne, jeho tělo ano. Není to nic, co by mu prospívalo. A představte si, že se to prý týká i piva. Tvrzení o zásaditosti piva jsou podle Davida Lobotky nesmysly. A propo pivo. Anglický sládek Joseph Priestley jímal oxid uhličitý vznikající při kvašení piva a míchal ho s vodou. Snad v roce 1772 to bylo. Takže i jemu je přičítán vynález perlivé vody a zázraku pro dětské oči i uši.
3: Ten oxid uhličitý je rozpuštěný v té tekutině. Jakmile snížím tlak tím, že tu láhev otevřu, tak se tam vysráží. Ten oxid uhličitý se nejčastěji sráží tam, kde jsou drobné nečistoty. Takže když si na vám někdo natočí půl litr piva a prohlídnete se a budete mít místo, kde se extrémně množství bublinek, jenom tak je špatně umytej půl litr.
1: To až se zas budete kochat bublinkovými obrázky ve sklenici. A ještě o jednu iluzi jsem v Techmánii přišla.
3: Samozřejmě ten oxid uhličitý, který je rozpuštěný v tom nápoji, vede k tomu, že se vám trošku začne překrvovat žaludeční stěna a díky tomu se rychleji tráví.
1: Vzpomeňte si na to, až vás napadne, že byste si perlivou vodou, potažmo bublinkami, zaplnili žaludek, neměli díky tomu hlad a tím pádem snáz zhubli. Opak je pravdou, budete žravější. U mě to mnohé vysvětluje.
0: A my se posouváme za další písničkou a po ní už nás čeká další host, herečka Pavlína Murková.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Praha Západ. No a tam měli, že jo, všecko, krávy, koně, prasata, všecko. No a táta po revoluci vlastně se rozhodl, že bude jak se to řekne, prostě bude sám soukromý zemědělec. A protože máme na Šumavě takový veliký dům a hodně pozemků, louky k tomu, tak teďka už je soukromým zemědělcem.
1: To se asi nadře, ne? A máte tam taky nějaký dobytek, nebo?
0: Má asi 80 krav, dva pane, koně.
1: Pane.
0: Ovce už nemá, ty mu vždycky nějaký lišky sebrali, nebo tak. A slepice taky, ty vždycky sežrali taky káňata nebo lišky. Takže má ty krávy, ale má krávy na maso.
1: Jo.
2: To jsou krávy. Pak někomu dělají bifteky, že jo?
0: No. My je nejíme. My totiž známe ty první čtyři, z kterých celý to stádo vzniklo, tak ty jsme si koupili, já jednu a táta tři. Takže jsme jako je, ty čtyři si táta, to byl základ toho stáda, ty si přivezl na tu Šumavu a vlastně z toho vzniklo to stádo, i když pak to koupili i jiný plemena a tak, jako různě, ale všechno jsou to vlastně horský plemena, protože to je docela vysoko.
1: No, my jsme taky na Šumavě, moje spolužečka tam má strejdu a měli 13 kráv a my jsme tam jezdili na prázdniny a ráno jsme hnali na pastvu a lehli jsme do trávy, četli červenou modrou knihovnu a večer jsme hnali z pastvy. Vždycky jsme měli ty krajíce chleba s tím domácím máslem a ježiš, to bylo nádherné.
0: No tak my naštěstí už teďka je nemusíme nikam hnát, že oni jsou na té louce a tam jsou ty ohradníky. Takže no, se hlídají sami, no, ale jako taky utíkají samozřejmě. Táta pak jezdí teda nějakém po loukách a honí kráv.
2: No. Trkla vás někdy?
0: Ne, ale táta má furt auto omlácený. Já k ním moc nechodím.
2: Tak já moc děkuju za krátké povídání, že jsme se tak nemohli sejít a zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a taky děkuju.
1: A mějte se krásně.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninové vydání pochoutkového roku. Je to už 10 let, co pro vás vysíláme tenhle pořad. S radou z etikety přichází jako vždycky Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla a odborník na bonton, autor mnoha knížek na toto téma. A mě bude zajímat, když v restauraci nám přinesou jako dezert třeba sýry a bude jich tam víc, v jakém pořadí je máme jíst? Platí na to nějaká pravidla?
1: Sýr bychom měli vždycky konzumovat v pořadí od nejjemnějších po ty pikantnější. Je to ostatně stejné jako s vínem, je to stejné jako s jednotlivými chody, když koncipujeme více chodovou večeři. Je to proto, abychom si vychutnali ty jednotlivé ingredience různých druhů sýra a proto začínáme těmi méně výraznými. Vždycky bychom ještě k sýru měli podávat ovoce a nebo čatny. To znamená jakýsi džem, třeba fíkovou marmeládu. V luxusní restauraci je to běžné, ale i doma bychom měli si stolování hezky upravit a zpestřit. Tak, abychom potom také v restauraci věděli, jak si s tím vším počít. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Stále s námi můžete také soutěžit o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Tuhle kuchařku jsme vydali proto, že jsme vám chtěli dát inspiraci, co doma uvařit. Co by mohlo chutnat vám, stejně jako nám, myslím tím sebe a naši porotu Jaroslava Sapíka, Romana Pauluse a Naďu Konvalinkovou. Proto jsme už před časem představili přehled stovky krásných receptů, slaných i sladkých, z českých surovin, jednoduše připravitelných, s popisem, s fotografií, a to všechno jsme dali do knížky Pochoutky z horské chaloupky. Vydal ji Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a vy si ji můžete objednat klidně i v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si ve všední dny v pracovní době zavolejte na telefonní číslo 724 819 319. Možná se na vás ale usměje štěstí při soutěži, stejně jako na tři výherce, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na poslední soutěžní otázku. Čím ochutil Ivan Vodochodský králičí stehna v receptu? Byl to špek, pořádně je prošpikoval, aby byla šťavnatá. A věděli to a kuchařku dostanou Vlasta Dokulilová z Vodochod, Viktor Zelený z Rokytna a Libuše Hrůzová z Plzně. Velká gratulace. Kuchařka k vám doputuje i s naším podpisem. Ať vám udělá radost. A teď už vyhlašuji nové kolo. Mám připraveny další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky. A otázka zní, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi? Za A lišky, za B smrže. Jaké čerstvé houby přidal do toho pekáče ke králíkovi Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byly lišky, budete nám posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Kdo je přesvědčen, že Jaroslav Sapík tam přidal smrže, pošle nám SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná, ale připomenout si je můžete i na našem webu pochoutkovýrok.cz. SMSky za 4 koruny, jednu můžete posílat kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a taky na další recept, který budeme dělat. Půjde tentokrát o sladké, o mouřenina v košili a předělá ho po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. To prozrazuji už dopředu, ať se máte na co těšit. Další informace a mé zážitky z kulinárního prostředí i z toho humoriádnického najdete na profilu na Instagramu a Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky. Tak se přidejte mezi naše sledovatele. A mějte se krásně a poslouchejte Český rozhlas.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministr Macinka neplánuje měnit styl komunikace, reaguje tak na kritiku od premiéra Andreje Babiše. Desítky lidí po dnešním pražském maratonu skončili v nemocnici a počasí zítra v Čechách oblačno, na Moravě a ve Slezsku ještě polojasno. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle premiéra motoristé nepochopili, že jsou v vládních funkcích, a kritizoval styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
2: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se čili lidi, které třeba já považuji za méně cenné.
1: Andrej Babiš kritizoval také komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Záchranáři při dnešním pražském maratonu ošetřili více než 160 lidí, je to téměř třikrát více než loni. 35 z nich museli převést do nemocnice a 3 jsou ve vážném stavu. Potvrdil to mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Nepomohl ani brzký start závodu už v 8 hodin ráno.
3: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
4: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
5: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
4: Dva lidi jsou na plicní ventilaci, jeden na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Vedení Horní Suché na Havířovsku plánuje opravy tamního zdravotnického střediska. Dvě budovy stojí v centru obce přímo za radnicí. Na zdech jsou vidět praskliny. V zimě uniká starými okny a střechou hodně tepla. Vedení radnice chce rekonstrukci zahájit ještě letos. Potvrdil to nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
6: Budova, ve které sídlí dětské zdravotní středisko a zubaři, byla vlastně i součástí bývalé školy polské, kdy tady byly dílny. A další budova praktického lékaře, ta se potom dostavila tady k tomu a od roku 95 tady obě dvě budovy slouží jako zdravotní střediska. Sport.
1: Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarům 0-1 po nájezdech. České hokejové hry v Českých Budějovicích nakonec ovládli Švédové, čeští hokejisté skončili na druhém místě, třetí je Finsko a poslední Švýcarsko. Počasí. V noci čekáme zpočátku skoro jasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a na západě Čech zatím jen ojediněle s přeháňkou, nejnižší teploty mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer ojediněle přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou polojasno bez deště. Maxima zítra mezi 22 a 27 stupni. Vítr v Čechách slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný od jihu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona od sjezdu na Barrandov. Od 16. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici D5. Zdržíte se přes 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Jsou osobnosti, které se starají o naši zábavu a úsměvy od našich dětských let až do dospělosti. K takovým patří dáma, která bývala označována za královnu dětských srdcí. Jak říká jedno indické přísloví, úsměv, který vysíláš, se k tobě vrátí.
8: do práce.
7: My se dnes vrátíme až do roku 1956. Tehdy se 27. dubna narodila holčička, o které si budeme vyprávět. Vyražme tedy spolu do archivu zábavy.
8: Tak já budu s tebou.
7: To není třeba. Já už jsem si ukázky nachystal. Jsou z televize, filmů i rozhlasu.
8: Tak se postaráš o mé rozptýlení. O zábavu, rozuměl jsi?
7: No tak ne tak zhurta. Já s tím počítám a taky s tím, že pobavíme společně posluchače.
8: Tak hýbaj.
7: Já být vámi, tak si najdu všechny dokumenty o svém životě.
8: Už to mám.
7: Tak začneme. Bavit nás bude Dagmar Patrasová. A k poslechu vás zve Patrik Rozehnal.
8: Ale to ti povídám, Bědo, jestli se nebudu bavit, jak náleží. Strčím tě.
7: Kam?
8: Do Hladomoru.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: co teď a co dál?
1: No, teď začneme vyprávět příběh Dagmar Patrasové.
0: Děkuji.
2: Hvězdné návraty.
1: Začal, jak už jsme řekli, 27. dubna v roce 1956. Tehdy se narodila do umělecké rodiny. Jejím tatínkem byl profesor Karel Patras, sólový harfenista České filharmonie a docent AMU. Maminka Věra Patrasová byla zpěvačkou filharmonického sboru. A kde to dětství malá Dagmar prožívala?
3: Bydlela jsem na Praze 1 a koukala jsem z okna, z balkónu přímo do židovského hřbitova.
4: Takový optimistický výhled.
3: No, pro mě to byla ohromná krása, ty pomníky a vůbec byly tam stromy a bylo to tam klidný, nádherný. A hrávala jsem si tam kolem toho hřbitova, tehdy nejezdilo tolik aut, tak jedno, dvě denně projeli tou naší ulicí a bylo to nádherné dětství. Měli jsme partu s klukama, jak teda přes Leticích, tak i v Praze.
4: Tak to je krásný. Takže jste tak střídala přes Letickou a Pražskou partu.
3: No jasně.
4: Jezdila si prostě, jak byly prázdniny, ať už velikonoční, nebo letní, nebo možná občas i na Vánoce.
3: No, můj tatínek právě je z Přesletic a jezdíval tam každý týden za svojí milovanou maminkou, mojí milovanou babičkou Aničkou. A já jsem jezdila s ním, takže já jsem tam byla hodně často.
1: Právě u babičky v Přesleticích poprvé vystoupila Dagmar Patrasová na jevišti. Měla na sobě černý trikot, blondětou paruku a na obličeji udělali pihu. Měla ráda převleky a kostýmy. Ve druhé třídě pak tančila menuet se spolužákem v divadle Jiřího Volkra. Šaty ale byly velké, tak si je vpředu trochu nařasila, jakože má prsa. 18-letou mladou dívenku si Dagmar Patrasová zahrála i v pohádce Královna Koloběžka první, podle předlohy Jana Wericha v režii Ludvíka Ráži. Dostala zapeklitý úkol přijet na královskou audienci, ale s podmínkami.
5: A kolik pak je?
6: 18.
5: 18? To bych jí rád poznal. Řekni, ať se u mě zastaví. Bez kurza. Ať se dostaví ke královské audienci. Ale musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná a musí mi přinést dar, nedar. Budeš si to vůbec všechno pamatovat?
6: Budu. Všechno správně vyřídím, celou cestu si to budu drmolit.
5: No, tak uháně.
7: Potřebuju holuba a dvě kolečka od trakaře. A musíme sebou mrsknout.
8: Tatínku? Ty mi jdi ohoblovat prkínko.
6: Prkínko.
7: Ani krátké, ani dlouhé. Ani úzké, ani široké. Zkrátka tak akorát, ano?
6: Akorát.
7: A ty mi, maminko, musíš ušít šaty.
9: Z toho růžovýho hedvábí, co ti schovávám na candrbálu?
7: Ne, ne. Model ke královské audienci vytvoříme z rybářských sítí. Půjde to?
9: No, co by to nešlo? Budeš je chtít s límečkem?
7: Na vázačku. Límeček mi nesluší. Nemějte strach. Pan král si potrpí na žertíky, ale my ho stejně převezem.
1: Ale vraťme se na začátek kariéry Dagmar Patrasové. Řekněme, že její televizní i filmová kariéra se naplno rozjela se slavným filmem 30 panen a Pythagoras režiséra Pavla Hobla. Jde o hudební komedii, kde dívky z mimopražského gymnázia na hodinách matematiky příliš pozor nedávají. Ale jejich profesor, kterého si zahrál Jiří Mencl, je nakonec zaujme. Třeba i písní, ze které se stane hit. Ale pro pořádek, naspíval ji Achilles Michailidis.
10: Tak a jestli dovolíte, na tohle na chvilku zapomeneme a vrátíme se k Pythagorově větě.

0: Tak, fajn.
1: Na tohle natáčení zavzpomínala Dagmar Patrasová i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Byla tam Jarka Šalerová, Honza Kraus, ten hrál mýho kluka.
3: Já jsem se tam na holky, no nevadí. No. Já vím, že Honza Kraus tam jezdil na fichtlu tehdy, tuším.
2: Ano.
3: Měl tam pioníra a hrozně tam s tím čmoudil.
2: Ano. A když z holek, tak ještě Maruška Drahokoupilová.
3: No je, krásná sestava. Užívali jste si tehdy tohleto natáčení?
2: Strašně moc. My jsme to vlastně natáčeli v létě.
3: A to jste byli ještě konzervatoristky, nebo byli jste ještě ve škole, nebo už to bylo po škole?
2: Já byla v prvním ročníku, čerstvě teda, takže první prázdniny na konzervatoři. A točili jsme to ve Zlíně, na Kudlově v ateliérech.
3: A ta škola, to gymnázium, to se točilo kde?
2: No tam byla, to byl vlastně ateliér. Mm-hmm.
3: Aha, takže to byl ateliér a všechno prostě...
2: No ty exteriéry se točily v Kroměříži, v krásné Kroměříži.
3: No to, na to jsem se ptal, říkal jsem si, kde je budova té školy, Kroměříž to byla. Takže krásný začátek, byl to úplně první tvůj film?
2: Nebyl.
3: Ne?
2: Ne. Já jsem jako teda první kontakt s kamerou, jestli myslíš takhle, jsem měla v 10 letech.
3: Už,
2: když jsem hrála Chudé dítě.
3: Chudé?
2: Ano.
3: Prosím tě, kde?
2: No, bylo to v rodinné poště a my jsme šli ze třídou s paní učitelkou do parku běhat, kluci, holky dohromady a já jsem ten závod vyhrála. A tam stály asi 4 lidi kolem té paní učitelky, ona si mě potom zavolala a říkala mi, že si mě vybrali do televize. Oni si mě vybrali, já jsem si myslela kvůli tomu, že jsem vyhrála ten závod, ale oni si mě vybrali, protože jsem byla hubenatá, kolenatá holka a hodila jsem se jim typově.
3: Jo, prostě potřebovala takovou holku, která vypadá, jako že nedostala týden najíst.
2: Přesně
3: tak. Ty jsi tak vypadala jako malé dítě.
2: Jo.
3: Taková prostě neduživá, rachitická, malá dádinka.
2: Taková, říkali mi Japonečka, prostě měla takový krátký vlasy, zastřižený jak na mikádo a hrozně mě mrzelo, že nemůžu mít dlouhý vlasy, protože maminka mě pořád nechávala stříhat, ale v 9 jsem si to vynahradila, to už jsem vzdorovala, nechala jsem si je narůst.
1: Všichni jsme si Dagmar Patrasovou zafixovali s jejím legendárním účesem. Ten ji provázel během celé kariéry. Nevznikl při tom, co by výsledek kreativity kadeřníků ve vyhlášeném pražském salonu ve Smečkách, jak by se dalo předpokládat, ale spíš jako, jak už jste slyšeli, pubertální revolta. Nijak zvlášť prý o ně nepečovala. Stačil jí obyčejný šampon a fén. Jediným, kdo si dovolil do jeho účesu zasáhnout, byl v roce 1982 tým východoněmeckého režiséra Horsta Seemanna, když natáčeli třídílný seriál Hotel Polan und seine Gäste. Jednoho dne přišla ráno do maskérny, nikdo se jí na nic neptal a najednou měla na hlavě trvalou. Vůbec je nezajímalo, že má roztočený jiný film, kde má vlasy rovné. Vypadala strašně a trvalo to pěknou chvíli, než se jí vlasy zase dostaly zpátky do formy. Nicméně za pomoci olivového oleje, žloutku a citronu se to povedlo. Vlasy v pořádku, jak bychom řekli, měla třeba i ve filmu Vrchní prchni, kde si zahrála svůdnou Manuelu.
4: Manuel, se obávám, že nejsem chuďas, kterého hledáš. Mám vilu na Ořechovce.
5: Já vím. Viděla jsem tě, jak jsi se vrátil pro tu plátěnou tříkolku.
1: V tomto filmu podle scénáře Zdeňka Svěráka si dokonce oblékla ve scéně, kde má rande s Daliborem Vránou, tedy Josefem Abrahamem, svetr z vlastního šatníku. Byl s vypletenou liškou. Kdysi si ho nechala uplést na zakázku. No a režisérovi se motiv s liškou líbil, přišel mu do té scény hodně vtipný a tak prošel zdárně konkurzem. S upnutými béžovými šaty ze slavné scény ve vaně, které se díky proudu vody změní ve zcela průsvitný model, to ale bylo jinak. Ty šaty byly ušité kostýmní návrhářkou Helenou Dubovou přesně pro tuhle scénu. Stejně jako byl daný scénář, byl daný i materiál šatů, který se měl zachovat přesně, jak se zachoval. A Dagmar Patrasovou tenhle film proslavil. Když totiž 1. ledna roku 1981 vstoupil do kin, změnil jí úplně život. Samozřejmě, že už byla populární předtím, ale ne tak, jako od této chvíle. Stala se sexbombou českého filmu.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zatímco většina mužů považovala vždycky Dagmar Patrasovou za krásku první třídy, ona sama si tak nikdy zvlášť v dětství nebo mládí nepřipadala. Chtěla mít vlnité blond vlasy a po tatínkovi modré oči. To, jak vypadala, nepovažovala zrovna za velkou životní výhru. Až s věkem si uvědomila, že důležitější je to, co má v hlavě, ne na hlavě. O herečce Dagmar Patrasové si budeme dál vyprávět a ona bude vzpomínat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Taky by vás zajímalo, čím chtěla původně v dětství být? Odpovídala i Vladimíru Hronovi v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: Co jsem chtěla být? Chtěla jsem být cukrářkou, protože na Pařížské ulici byla fantastická cukrárna a měli tam eskima za padesátník v takovém...
3: Už strašně, to začíná, tady všichni
2: strašně
3: laskajte.
2: Dobrý, ano, určitě si je pamatujete ještě. A já jsem jednou jich snědla 75 na posezení, ano. Dostala jsem na nákup, nějak jsem prostě to nevydržela.
3: Počkej, 75 jsem nesnět ani já? No. Jasně tak 12-13 na nuku a ležel jsem na zemi mrtvej. 75 eskim,
2: tyhle bože. Eskima, kdyby ještě existovaly, tak už to číslo trumfnu, určitě.
3: Takže jsi toužila být cukrářkou. Kdy se to změnilo?
2: Já jsem chtěla být cukrářkou, chtěla jsem být lékařkou, chtěla jsem být paní učitelkou. Mm-hmm. Vždycky se to měnilo podle toho, jak jsem kdy...
3: Jo, jestli bylo eskimo nebo
2: ano,
3: nebylo.
2: Jestli nebylo eskimo, nebo jestli byla hodná paní učitelka.
3: Nebo jestli si kluci rozbili koleno, to si najednou ano. Chtěla být paní doktorka. Opravovala si ty kolena a ty ano. Rozbitý lokty. Ano. To já znám.
2: A mezi tím jsem ale... si zahrála i ochotnické divadlo v těch Přezleticích. Měla jsem takovou blondětou paruku, ale to bylo z koudele, jo, jestli to znáš. A protože jsem dělala od malička sportovní gymnastiku, tak jsem tam hrála nějakou baletku. Já jsem milovala sportovní gymnastiku. Věnovala jsem se jí od 4 let.
3: Že dnes nemáš na zdi, já nevím, zlatý medaile z olympiády nebo tak.
2: Nebyl
3: čas?
2: Ne, ono to mělo takový zvláštní vývoj. Za prvé lordo, za páteře.
3: A já.
2: Za druhý jsem chtěla jít na sportovní školu, na Štrsmajerovo náměstí. Tam by ta maminka, dělala jsem přijímačky, ale maminka mi to zatrhla. Prostě, že ne, že baletky a gymnastky mě řekla doslova...
3: Neříkej to. Ano, my víme. Ne, chtěla říct něco jiného.
2: Horší porody. Co jsi smyslel?
3: No takhle, ježišmarja. Já už jsem, fuj, to jsem se lek, že to do rádia zazní. No, mě maminka říkala o hercích a takhle. No nic, ale... nic. Chtěl jsem horší porody. No vidíš, to mě nenapadlo. To budu používat teďkon.
2: Tak právě kvůli tomu mě to zakázala. Byla to velká křivda té dětské dušičky, protože všechno se mě povedlo, přijímačky se mi povedly a najednou jsem nesměla. A já jsem tak jako, já jsem v bíku a já jsem se tak zabejčila, že jsem prostě s tím sekla.
3: Je, to je škoda. Mohli jsme výdat v televizi.
4: Patrasová jde na náradě, právě přichází s míčom a to jsou neuvěřitelné věci. Pozor, co to bylo? To bylo trojité salto mortále. Patrasová jde znova a znova jste zlatá medaila.
3: Tohle jsme mohli slyšet v televizi.
2: Je, zlatý Karolko. Ne, já jsem s tím nesekla úplně, ale přestala jsem chodit do sportovní školy, teda do sportovního klubu a pak jsem se věnovala vlastně i tanci, ale chodila jsem také do výtvarného kroužku, do dramatického kroužku. No a jednoho dne jsem si dala takový slib, to jsem stála za oknem, takhle za záclonou a koukala jsem do toho židovského hřbitova a oni si tak jako holky někdy mluví pro sebe a říkají si ty svoje přáníčka a já jsem si přála strašně moc... A slíbila jsem si, že bych se chtěla stát herečkou, ale bylo tam ještě to, pozor, já bych chtěla být dobrou herečkou.
0: Takovou se chtěla stát i její hrdinka ve filmu Útěk ze seriálu. Komedii roku 1989 natočil Hynek Bočan a byla tehdy o něčem nepředstavitelném. O nekonečném seriálu, kde hlavním hrdinou byl Petr Nárožný. Hrál vedoucího Dagmar Patrasová, pak starostlivou sekretářku. A Petr Nárožný, ten se zranil, má ránu na čele.
5: Děkuji.
2: Prosím.
5: jste nikdy neřekl, že jste horolezec.
6: Tak vy si, Honičko, taky myslíte, že po neděli kontrolu kvartální výkazy?
5: Bolí to moc?
6: Ne, ale občas mi motá hlava.
5: Aby to nebyl nakonec otřes mozku.
6: Ne, otřes ne. Měl jsem takový menší skluz po skále. Ale kamarád mi jistil.
5: Ale stejně nikdy vás, horolezce, nepochopím. Proč vystupujete na ty vrcholy, když je to tak nebezpečné?
6: To je pravda. Proč? Proč, že? Co nás k tomu nutí? Rvát se s přírodou, s počasím, jít výš. Víte, tam na horách, tam se člověk cítí takový nějaký svobodnější. Vzdálený u těch každodenních podrazů tady dole. Tam nahoře, tam opravdu platí jiné zákony. Protože přátelství je tam opravdu přátelství a...
5: Řekněte to, Bohoušku.
6: Přijďte někdy mezi nás, Aničko.
5: A to bych směla.
6: Ani já budu šťastný.
5: Bohoušku.
7: Stop! Skoprujeme.
0: Když jsme u té režisérské práce, tak klapku si zahrála Dagmar Patrasová třeba i v jiné komedii. Trhák.
8: Můžeme?
9: Blíž.
8: Klapka blíž, tak. Kamera. Klap.
5: 146.
0: A jak se tedy z Dagmar Patrasové stala ta dobrá herečka? Rozhodla se, že se přihlásí na Pražskou konzervatoř.
2: Prostě nějak se to semlilo a šla jsem dělat přijímačky na konzervatoř tajně, protože táta nechtěl. Ten mi to zakázal. A bylo to velice pikantní, protože my jsme tam měli několik kol, že? A byla třída, kde se odehrávaly přijímačky, vedle byla třída, kde byla přípravna nás, adeptů, a vedle byla třída, kde můj tatínek dělal přijímačky na harfu. No, a takže já vždycky tajně vyběhla, když jsem měla jít na řadu a dělala jsem ty přijímačky a ono to prasklo ještě ten den. V komisi byl a učil tam také pan doktor Pixa a šel na cigárko před školu a potkal svého kolegu, dřív se jezdilo hodně na estrády, a tak potkal svého kolegu, který hrál v České filharmonii jako můj tatínek. No a tak si tak jako povídali a on co, no dělám tady přijímačky a dobrý, jaký to bude ročník, no máme tady teď, tady byla jedna nějaká Patrasová a hrozně se nám líbila. A taky vemete, jo, tu vemem. No a ten pan Černý to šel za tepla okamžitě oznámit tatínkovi,
3: ano,
2: že může být hrozně šťastný, že se mu dcera dostala na konzervatoř.
3: No, jenže, to byl tatínek šťastný.
2: Jo, tatínek nebyl šťastný a tatínek udělal to, co by podle mě snad žádný tatínek neudělal. Odebral se za panem ředitelem Tausingrem a řekl mu, že si nepřeje, aby mě přijímali na konzervatoř. Že si to prostě nepřeje. No a pan ředitel mu říkal, no tak počkejte, já si myslím, že když má ještě koukám na ty výsledky, má tady třikrát podtržený talent, když to tak... no ne, já si to nepřeju prostě v žádném případě. Pan ředitel řekl, máme ten první ročník zkušební, třeba ji vyhodíme, když nebude dobrá. A táta řekl, dobře, takže ji vemete? A řekl, ano, je přijatá. Tatínek říká, já dávám výpověď. Takhle úžasného tátu já jsem měla prostě. Dal výpověď, rok se na mě mračil a po roce, já jsem ho vzala na premiéru filmu 650 neomluvených hodin a do kina Blaník a tam tatínek takzvaně vyměkl a začal trošičku jako ustupovat ze svých zásad, no a potom dokonce si vystřihoval o mě výstřižky.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: trošku tenhle ten kluk.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Začněme naše další vyprávění o Dagmar Patrasové ukázkou, která rozhodně také patří do její filmografie. Jde o film Smrt stopařek. Jde o českou kriminálku natočenou režisérem Jindřichem Polákem v roce 1979 na motivy skutečné události.
3: Co chceš dělat? Další se připlazí až ráno.
4: Ještě, že nám zachránil život. Dáme chůzi.
3: Chůzi? No, tak to je teda for.
4: Na konci města něco stopnem.
3: Teď jo. Teď je jedna.
2: Stopnou, ale řidiči nákladního vozu, který má agresivní sklony. A jednou vezme dvě mladé stopařky. Janu Naďovou a Dagmar Patrasovou. Obě zaveze do lesa, kde se je snaží znásilnit. Během pokusu ale jednu z nich nechtěně zabije. Je tedy nucen odstranit i tu druhou, jako nežádoucího svědka. Docela silný příběh.
3: Kdo teď tak může jet?
4: Někdo z fámu, někdo, kdo si přivstane, anebo někdo, kdo nemůže spát.
3: Ba ne, já spíš myslím, že narazíme na nějakýho tyráka.
4: Je to jedno, ale pěšky už neudělám ani krok.
3: Vždy taky nemůžeš. Prosím tě, to byl nápad nový kozačky na cestu.
4: Ale sednou ne.
3: No, nechceš jabko?
4: Prosím tě, kolik jich tam máš?
3: To víš, máma. Prej nám budu ještě dobrý.

0: Po úspěchu tohoto filmu se stejná dvojice hereček, tedy Jana Naďová a Dagmar Patrasová, sešly i v pohádkovém seriálu Arabella. Pro profesionální dráhu Dagmar Patrasové byla vždy příznačná schopnost sebeprezentace a cílevědomost. I když se Jana Naďová díky hlavní roli princezny Arabely vezla na vlně mimořádné popularity, její herecká kariéra šla v 80. letech do ztracena. A k herectví se vrátila až mnohem později. Naproti tomu Patrasová dokázala z vedlejší a hlavně záporné role princezny Ksenie vytěžit maximum a fakticky na této postavě založit životní kariéru. Připomeňme si některé okamžiky z tohoto seriálu.
1: No vidíte, vaše sestra se chová vzorně.
2: Co pak si prováděla Ksenie?
1: Pořád zdržuje, něco sbírá.
2: Aspoň jsem něco viděla. Ty tady sedíš jako pecka.
1: Nesedejte si, princezno, spěcháme. Pana Majera jsme v televizi nestihli, je prý doma.
2: Pojedeme taxíkem. Co je to? Ty naše chudinko zaostalá. A pojďte už, mám hlad jako vlk.
3: Jen se podívejte, není tu jediný mrakodrap? Jediná továrna, jediné auto, prostě nic. Ta zaostalost mě rozčiluje.
4: Ale v říši pohádek přece...
3: Můj královský otec je pryč. Využiji příležitosti a všechno změním.

0: Máme rychlíky. Tady jezinky budou prodávat v samoobsluze, Jeníček a Mařenka nastoupí k poště a tamhle loupežníci nastoupí do autoservisu.
1: Jak na nárůst obrovské popularity reagovala Dagmar Patrasová?
2: No, já jsem byla hodně mladá ještě a s tímhletím jsem nepočítala. Ale stalo se, samozřejmě ne zase až tak v takové míře, jak ty říkáš, ale volali na mě převážně děti, pokřikovali, hele, Ksenie, jak se máš, tak co, já ti poradím, zavři draka do elektrárny, ať je tady víc energie elektrický, nebo prosím tě, vykašli se na toho Willibalda. K tobě by se hodil nějaký takový ráznější, šikovnější. No, měli prostě spoustu nápadů, co bych ještě měla udělat. Čili návody, které by sami děti rádi zrealizovali ještě navíc.
1: Sama pro sebe pochopila Dagmar Patrasová, že je skutečnou kráskou, když natáčela v Nizozemsku, Německu a ve Francii a na večeři pozval samotný Alain Delon. Tehdy bylo naprosto nemožné, aby člověk na ulici potkal svůj zahraniční idol, natož, aby s ním pak mohl jít na večeři. Prý tehdy usrkával ústřice a koukal na ni tím svým magickým pohledem. Najednou seděla v restauraci uprostřed Paříže po boku muže, jemuž leželi u nohou zástupy žen z celého světa. Ona ale své srdce dala známému hudebníkovi, Felixovi Slováčkovi. A když už mluvíme o nápadnících, o ty šlo i ve slavné pohádce o princezně, která Ráčkovala, která vznikla v roce 1986. Dagmar Patrasová jako princezna Ráčkovala, protože to byl podle ní znak urozenosti a požadovala to samé i u svých nápadníků. Před kamerou se setkala tehdy s Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou, Jiřím Krampolem a Janem Čenským.
3: Jenom abyste si dobře vybrala, princezna.
0: To mi také dělá trochu starosti, Krištofe. Ale nevemu si nikoho, kdo nebude stejně uhozený, jako jsem já sama. Vemu si jen toho, kdo bude mít nejvznešenější éra. Ale v těch šatech zásnubám stejně nepůjdu. A ten hrníček, ten je přece jenom slep. Tak co je? No tak co je?
3: Šťáhla vštěk ze Štěkova.

0: Tak malinko zvýšená. No ale to při téhle situaci je docela normální. Prosím.
1: Princi, mohl byste nám o sobě něco říci?
2: Jsem Šťáhla Štěk ze Štěkova. Jediný syn svého otce Štěpána Štěka ze Štěkova. Mám 9 sester. Štěpánku Štěkovou ze Štěkova, Štěstěnu Štěkovou ze Štěkova, Školastiku Štěkovou ze Štěkova.
1: Tak já tu a neumí háčkovat.
2: Štěpánii Štěkovou ze Štěkova.
3: Ale jste ale jediným dědicem království.
2: Jediným dědicem království.
4: Řekněte to ještě jednou.
2: Jediným dědicem království.
4: Děkuji vám, princi. Můžete jít. Nejste dost hoden, abyste se ucházel o mou ruku.
1: Krištofe, vyprovoď prince pofrem.
3: Není to škoda, je to přece jen jediný dědic.
2: Byl jsem již na 38 námluvách, ale takhle se mnou teda nejednali nikde. Zkrátka nevídané.
5: Ano, tudy, prince.
2: Vy tomu rozumíte?
5: Já ano, ale vy si z toho nic nedělejte a klidně jděte na další námluvy, prosím. Možná pochodíte lépe.
4: Taková nehoráznost. Vetře se k nám do hodiny a vůbec není urozený.
3: Krištofe, kdo pak je tam další?
5: Ano. Nikdo tam není.
3: To byla krátká rada.
1: Dalším a posledním uchazečem o ruku princezny Karolinky jsem já sám.

0: Cože, vy?
1: Tak o mé uhozenosti nemůže být pochyb. Protože mé R je stejně zvučné jako R ostatních urozených lidí. Karolínko drahá. Víte dobře, že k vám chovám lásku, úctu a přeji vám z celého srdce štěstí. A toto všechno vám mohu poskytnout a nabídnout jedině já sám. Karolínko, princezno drahá, chcete být mou chodí, či co?
2: No toto, já, vaši.
3: Pardon. Jsem tady, prosím, správně na námluvách princezny Karolíny II?
2: Ano, ano, princi, to jsem já. Oh, odkud přicházíte, že vaše R je tak libozvučné? Musíte být velmi vznešený. Tak krásné R jsem ještě nikdy neslyšel.

Kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

0: připít na krásu princezny a moudrost královny.
1: Děti, mějte se rádi.
2: Ale
3: promiňte,
2: ne.
3: Ale já jsem se vyslovil před tímto pánem.
4: Ano, vyslovil, ale já vás nechci.
3: Jsem ztracen.
1: Ale...
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Když už jsme u té muziky, jak se vlastně Dagmar Patrasová dostala k písním, ke zpívání, k pěvecké kariéře? Odpovídala kdysi Janu Rosákovi v pořadu Tandem.
7: Kdo tě nastartoval třeba do divadla Semafor ke zpívání?
8: Jiří Mencel. A ten řekl Suchýmu, že točí s šikovnou Komindou, protože já jsem se projevovala jinak, než se mě zaškatulkovali lidi. A doporučil mě ke konkurzu na recital Sladký život blázna Vinska. No a ten konkurs proběhl. Já jsem spíš tvrdila, že jsem herečka, ne zpěvačka, i když jsem měla hlavní obor zpěv, herectví a tanec. Ale to jsem tak jako okrajové, to zpívání. A taky hlavně jinou technikou se učí na škole a jinak se zpívá v Semaforu. No, takže ty oči sloup Ferdy Havlíka byli na místě, ale protože jsem tak pak přidala křičkovi kluky, za taková herecká halikačka to byla, tak mě angažovali, no a zůstala jsem tam strašně moc dlouho.
6: S pěveckou kariérou pak pokračovala v polovině 80. let. V roce 1986 totiž přišel její muž Felix Slováček s nápadem, aby Dáda zaplnila díru na trhu a natočila desku písniček pro děti. Tím se za sex symbolem 80. let zavřela voda a Dagmar nastartovala druhou kariéru. Byl to obrovský úspěch. Najednou měla tolik práce, že na nic jiného nezbýval čas.
9: Také jsem začala účinkovat v dětských pořadech, v dětských vánočních i silvestrovských pořadech, kde jsem se potkávala s kolegy, třeba s Antonínem Jedličkou.
10: Populární strýček Jedlička.
9: Kterého jsem strašně musela krotit, aby nemluvil před dětma sprostě. No a... tam takový ten zlom nastal, když jsem naspívala písničku, kterou pro mě napsal pan dirigent Popelka a Ondřej Suchý, a ta se jmenovala Chytila jsem na pasece žížalu. Já totiž, když mám představení, tak chodí rodiče, kteří skutečně na mě vyrostli, a někdy jsou to i babičky a dědečkové, kteří přivedou vnoučky nebo svoje děti a předávají vlastně tu svoji Dádu dalším generacím.
6: A taky její role pro dospělé už zůstaly třeba jen v archívu. Uchované jako komedie nazvaná V podstatě jsme normální, natočená v roce 1981 režisérem Otakarem Fukou, kde jednu z rolí hrály i Roztrhnuté punčochy. V autě u Petra Kostky. Musel pak koupit náhradní.
11: 27 DL máme jenom v černém. Můžou být?
12: To nevadí, beru.
11: Prosím.
12: Dejte mi to radši dvakrát. Kolik?
11: To je 34 korun.
12: Pro jistotu.
11: Prosím.
12: Se to rádo trhá.
11: Naschledanou.
13: Ty máš rád černý prádlo?
12: Ty ne.
13: Kam je to vlastně vezeš?
12: Uvidíš.
6: Přemýšleli jste někdy, proč se Dagmar Patrasové říká Dáda? Prý našla kdysi maminčin sešit, ve kterém našla maminčiny vzkazy tatínkovi. Třeba narodila se nám krásná holčička. Je to taková Dádinka. Stálo v dopisu z porodnice. Maminka totiž měla panenku Dádinku, kterou dostala od svojí maminky a ta zase od své tety, která žila se svou sestrou ve Vídni, na panství knížete Schwarzenberga. Jejich tatínek tam dělal ředitele správy panství. Vyrůstali tam s dcerou pana hraběte a od ní každá dostala panenku. Maminka tuhle tu hračku podědila. Kudrnatou černovlásku s porcelánovým obličejem pojmenovanou Dádinka. To jméno ale matrika rodičům pro mladou Dagmar nepovolila. Takže Dagmar Patrasová je křtěná Dagmar, ale odjakživa ji říkali Dáda, Dádinka. No a v divadle Semafor ji pak psali i na plakáty a pan Suchý ji říkal Dádule. Mimochodem na něj moc ráda vzpomínala.
9: Jo. Jiří Suchý, který vychovává dodnes mnoho generací, tak já, když jsem hrála v divadle Semafor, tak jsme měli představení, které se jmenovalo Sladký život blázna Vinska, kde vlastně hrál i Jirka Datel Novotný, který
7: nás opustil,
9: který premiéru doslova, jak bych to řekla, pro...
7: A jako kdyby měl průjem, chci říct.
10: Dostavil se opak zácpy, kterou jsme zmiňovali.
9: Ano. A stala se i taková hezká historka, kde já jsem hrála tehdy dívku Rebeku a měla jsem zamávat rukama a říct na jeho narážku, to nejsou ruce, to jsou prostě křídla, a zamávat a skočit mu do náruče. Tak já jsem to řekla, zamávala jsem, skočila mu do náruče a spadli jsme v oba jak pytel cementu na zem. A teď hrozný záchvat, znáš to, takový ten, kdy už tě to bolí a nemůžeš s tím přestat. A teď my jsme se jako zvedali a ten Jirka se znova otočil a teď no prostě 10 minut, fakt přátelé, 10 minut trvalo, než jsme se dovysmáli. Strhli jsme i publikum, všichni brečeli smí. A byla to jedno z nejkrásnějších představení. A já, protože Jiří Suchý dodnes píše každý rok 5 her, udělá 5 premiér, zrežíruje to, udělá kostýmy a všechno.
10: Napíše úžasnou muziku.
9: Napíše fantastickou muziku.
7: A ještě dělá choreografii.
9: Dělá choreografii, ano. A ještě ovládne celý ten skvělý soubor. Já bych snad mu na závěr tady za nás, za všechny zatleskala.
10: No rozhodně.
6: Na závěr bychom si v našem pořadu o Dagmar Patrasové měli připomenout její slavnou seriálovou roli. Tu, která ji naprosto proměnila, co se týká vizáže. V roce 1983 totiž Jindřich Polák natáčel kultovní seriál Návštěvníci. A hned v úvodních scénách se Dáda objevila s holou hlavou. Tehdy se ale o své vlasy bát nemusela. Všechno bylo domluvené, věděla, že ji neoholí. Před natáčením ovšem trávila v maskérně 3 hodiny. Vlasy ji nejdříve obtočili kolem hlavy, rozpustili mýdlo a tou hmotou ji vlasy zafixovali, pak nasadili pleš, přechody zalepili a všechno doťukali make-upem, který tu masku sjednotil s kůží. Dagmar Patrasovou si co by Káťu z Návštěvníků oblíbili nejenom českoslovenští diváci, ale i ti zahraniční. Ostatně velkým tématem nejenom mladých mužů začátkem 80. let bylo i to, že Dagmar Patrasová se v seriálu objevila na jeden okamžik zcela nahá. Hudbu k tomuto seriálu napsal Karel Svoboda a doplní naše ukázky, které pro vás máme.
2: Na peníze pozor, za všecko se platí. U pokladny čekat, až vám za větší hodnoty vrátí menší hodnoty. Je to strašně složité, ale nějak to snad zvládnem.
14: A co?
2: Ale tohle to je 100. Tohle 500. Je menší, ale platí víc, no.
14: To nepochopím.
15: Všechno prohledat, díl po knize, prohlédnout každý list papíru.
2: 3 mušketýři. A jsou tu 4.
14: Ukažte. To jsem nečet.
15: Nečíst, hledat, protřepat, zahodit. Hlavně sešit.
6: Takové bylo vzpomínání na Dagmar Patrasovou. Hlavně z té její profesní a veselé roviny. Ať se jí daří, ať nás baví a vás i pořad, který jste právě doposlouchali. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Neděle 3. května 2026, hodina před půlnocí a start noční linky. Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vám příjemnou dobrou noc, poměrně teplou noc, přeje Honza Macoun. No doufám, že to není poprvé a naposled.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: I když člověk nikdy neví. Poprvé a doufám, že naposled, taky dnešní téma.

0: Ještě jednou vítejte při poslechu vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a vlastně společného regionálního vysílání stanice Střední Čechy. To je moje mateřská stanice, ve které provázím posluchače středních Čech a Prahy vždy do dobrého rána mezi 5. a 9. Ale dnes vlastně to budu mít s takovou předpremiérou, povíkendovou, odpočívající, tak doufám, že jste naladěni stejně tak dobře jako já. Hlavně odpočatí a komu to dnešní počasí, sluneční paprsky a teploty nad 25 dělali skvěle, no tak fajn, doufám, že jste se nespálili. Téma poprvé a rozhodně naposled téma dnešního vysílání, tak budu rád, když se připojíte. 731 800 900, psát můžete do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky na linka@rozhlas.cz. A tak se ptám, co jste zkusili jednou a už nikdy víc? Přepálili jste to s alkoholem, sedli jste si na atrakci, ze které jste slezli se slibem už nikdy? Ochutnali jste jídlo, které vás vyděsilo víc než potěšilo? Nebo věřili jste někomu, kdo vás zklamal? Těch možností je dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo otevře dnešní vysílání, budu moc rád. Samozřejmě, jako vždy platí, Praha nekouše. Netvrdím, že by Brno ano, nebo Zlín, ale každopádně, kdyby náhodou osmělili byste se, volali úplně poprvé, tak rozhodně vás v tom nenechám utopit. Budu se doptávat, protože téma je to poměrně široké. Poprvé a rozhodně naposled. Kdy jste si to řekli? Při jaké příležitosti a vůbec dalo se to taky dodržet? Už tu mám první příspěvky do dnešního vysílání, tak třeba od Mirka, který napsal: na firemním večírku jsem si chtěl dokázat, že ještě držím krok s mladšími. Skončilo to ztrátou paměti, probuzením u cizího kolegy a historkami, které jsem ani nechtěl slyšet. Nejhorší byl pocit studu a bezmoci, že jsem neměl věci pod kontrolou. Od té doby piju minimálně, stačilo jednou. No a Iveta, a tam to má pozitivní, tak ať to máme vyvážené. Nechala jsem se přemrovit do amatérské taneční soutěže. Na pódiu jsem zapomněla kroky, zamotala se a málem srazila po rotu. V tu chvíli trapas, ale dnes smějeme se tomu a s kamarádkou pokaždé, když si na to vzpomeneme. Jednou stačilo, ale stálo to za to. No tak co, Stardance přece budou dávat, tak doufám, že se vám tahle vzpomínka zase vynoří.

0: Psychologové upozorňují, že negativní první zkušenost má na naše další chování výrazný vliv. Mozek si ji ukládá jako varování a příště reaguje opatrněji. Výzkumy z oblasti behaviorní psychologie ukazují, že lidé se často učí nejvíc právě z nepříjemných situací. Ty formují naše rozhodování, nastavují hranice a pomáhají vyhodnocovat riziko. Jinými slovy, to, co jsme si řekli naposled, nás ve skutečnosti posouvá dál. Nedělní noční linka Českého rozhlasu poprvé a rozhodně naposled. Volejte právě teď, je to nejvhodnější, 731 800 900, kdo nám to noční povídání otevře. Ať už budete z Prahy, středních Čech, Brna nebo Ostravy, budu moc rád. Tak halo, halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady posluchačka Petra.
0: Já vás zdravím, milá Petro, prosím pěkně, stlumit rádio, ať se neslyšíme 384krát a jakmile budete mít rádio vypnuté, tak můžete
1: už
0: spustit. Poprvé a rozhodně naposled, tak co jste provedla?
1: To jsem si řekla, když jsem byla na učňáku.
0: Ano.
1: A v prváku hned a poslali mě na halu, kde byly volně slepice i kohouti. A mistrová nám ještě říkala, nesmíte utíkat, je tady suchá podestýlka. Když vás kohout napadne, nebát se ho, odrazit ho, nenakopávat ho, ale on vás nechá být, neutíkat. No, jenom, že mě napadlo nic lepšího, než začít utíkat, že jo? Prach se zadýmil, kohouti se na mě všichni vrhli. Já jsem vrazila do zdi, dveře jsem nenašla. Vylezla jsem ven úplně hotová a řekla jsem poprvé a naposledy, už tam nejdu, ne?
0: Počkejte, a to bylo v rámci nějaké praxe, nebo jak to bylo?
1: Ano, v rámci praxe.
0: A to už se vám podařilo jako potom do budoucna se vyhýbat tady tomu místu?
1: My jsme tam byli náhodou na praxi, pak už jsme jako jeli, tak jsem tam opravdu jenom jako byla jsem potom v klecových chovách, už jsem se tam nedostala ve škole, jo? To bylo v prváku za celé tři roky, jsem se mezi kohouti nedostala, fakt že ne.
0: To jste
1: no a tak nějak
0: to,
1: jsem to zazdila.
0: Ano.
1: Zapomněla jsem na to a po 12 letech, po 13 vlastně, jsem měla nastoupit do práce na drůbežárnu, ale vzhledem k tomu, že já od malinka jako k té drůbeži, já jsem tam měl kohouty, já jsem se jako takhle nebála, já jsem na dvůr chodila mezi kohouty všechno, tak nám mě vedoucí řekl, kde mám pozbírat ty vajíčka, všechno a asi 3 dny jsem tam byla úplně v pohodě.
0: Aha.
1: Pozbírala jsem ty vajíčka a všechno a 4. den tam se mnou byla jedna paní tam a teď prostě mě napadl kohout a já nevím, prostě já jsem se rozdělala a říká, stoj, zařvala mě, tak já jsem se zastavila a pomalinky jsem vylezla ven, ona za mnou došla, jsem se úplně třepla, říkám, já už tam nejdu, už mě tam nikdo dostanete. A teď ta paní říká, no, to jsme tady tak před 10 rokama měli jednu učnicu a v ten moment si mě to úplně vybavilo a já říkám, no, tak to už je, teď jsem začala počítat. Říkám, to už je 14 let a to jsem byla já. A ona, vidíš to? Nikdy neříkej nikdy.
0: To je fakt. No a prosím vás, vy bydlíte na vesnici nebo bydlíte ve městě?
1: Teď už bydlím ve městě, teď už bydlím kousek od Brna, ale tenkrát jsem bydlela na vesnici, jo.
0: No, ale to znamená, ale že se čas od času tam ten kohout asi jako zjeví,
1: jo?
0: Někde, ne?
1: Ale jako když se zjeví jeden kohout, mě to nevadí, ale tam jich bylo strašně moc a najednou ten jeden kohout a teď se všichni postavili, teď se rozvíjne tam kolem vás třeba 30 kohoutů. Takže prostě ten šok a tam prostě jo, ale to fakt, já jsem to úplně vytěsnila, ale ta paní mě dostala, jak říká, to jsme tady měli takovou děvčicu, tak před 10 rokama učnicu a ta to řekla taky. A teď já ho jsem počítala, koukám na něj, říkám, tak to je 14 let a byla jsem to já.
0: Tak tolik Petra, skoro od Brna poprvé a skoro naposled, nebo rozhodně naposled, no to nebylo, ale na podruhé se to znovu projevilo a myšlenky také byly, vzpomínky, jo. Zadařilo se. Tak vám přejeme
1: ale
0: krásnou dobrou noc.
1: Ale jsem teda naposledy, co jsem utíkala, a od té doby už jsem neutíkala, jo.
0: Já bych si v tu danou chvíli představoval kohout na víně, hodně kohoutu na víně. Honzíku, to uvaříš, bude se to vařit dlouho, ale bude to výborné. Tak Petra, dobrou noc.
1: Já jsem jim vždycky nadávala, představovala jsem si, kdo to je, komu chci vynadat, nadávala jsem si, oni už na mě nešli.
0: Děkuju, ať se daří, pěkné sny.
1: Jo, mám taky, našlenou.
0: Tak přichází čas taky na Pavla, který napsal, a to je teda dost negativní zkušenost, ale poslyšte, až si to poslechnete, ten jeho velmi stručný příběh napsaný, tak budete se mnou souhlasit, že to snad se zadaří i každému. Kamarád, se kterým jsem se znal 30 let, mě požádal o pomoc. Tvrdil, že se dostal do problému a potřebuje rychle půjčit peníze. Neváhal jsem, věřil jsem mu, šlo o 100 tisíc. A slíbil mi je vrátit do půl roku, jenže půl roku se změnilo v rok a pak další rok. Výmluvy, sliby a nakonec úplné ticho. Dnes spolu nemluvíme a já jsem přišel nejen o peníze, ale hlavně o člověka, kterému jsem věřil. Naučilo mě to být opatrnější a nepouštět emoce do finančních rozhodnutí. Souhlas. Skupina Olympic, naši večerní hosté, Noční linky.

0: A nenechám, telefon zvoní, zvedám. Na druhé straně Ludmila, zdravím, pěkný večer.
1: Pěkný večer vám přeji a všem posluchačům.
0: Bylo.
1: Děkuji, já vám řeknu.
0: Děkuju.
1: Co se mě stalo, že už nikdy v životě více. Měla jsem jet do lázní.
0: Ano.
1: A tak jsem šla k holičovi. Nebyla jsem zbalená, měla jsem všechno rozložený. Měla jsem dvě děti, jo. A manžel, že se o ně postará. No a já jsem teda šla od toho holiče a bydlela jsem ve čtyřpatrovým domě a měla jsem tam kamarádku, ta byla dole a já nahoře. A já nevím, co jsme si udělali, že jsme spolu nebyli. A ona zrovna ten den měla narozeniny. A já jsem šla od toho holiče, bylo myslím 6 hodin večer a říkám, no já budu lepší než ona. Koupila jsem mi kytku a zazvonila jsem tam. A ona, je, pojď dál. No tak byli s manželem oba dva doma. A že já ti jdu popřát, abys věděla, že jsou lepší než ty. A tak jsem jí popřála. Ona, no to si musíme spolu dát kořálku. Já říkám, a víš, já to nepiju. Ale trošku ti škrabe v krku, říkáš, tak si dej. Tak jedna štampila slivovice.
0: Ano.
1: A pak čtvrtá a už jsem šla domů. A než jsem vyšla ty schody, tak to na mě tak padlo, že prvně jsem otevřela dveře, ze všecko jsem zahodila kabelu, co jsem měla, prvně záchod. Byla jsem tam hodinu.
0: Objímala jste, jo? Objímala jste.
1: Objímala jsem. No jo, ale co, když jsem měla ráno jet, ne? Takže já jsem nebyla zbalená vůbec. Takže jsem do 11 hodin jsem strávila na tom záchodě. Potom jsem si zbalila ten kufr. A ráno o 6 v 7 hodin jel vlak, autobus, to Karlovy Vary, Brno Karlovy Vary. Tak jsem si to, vezl mě kamarád a on mě říká, co je ti? Já říkám, nemluv na mě vůbec, na mě nemluv, mě je špatně. A to ti přejde. Tak jsme sedli do autobusu, já jsem. První zastávka byla, před Prahou byl nějaký motorest a já si nemůžu vzpomínat, jak on se jmenoval.
0: Je, vzpomenu si, teď určitě je velká...
1: Bylo a tam bylo motorest...
0: U Rybiček taky by.
1: Ne, to nebylo. To nebylo. Ale to
0: naháč.
1: Bylo jako směr...
0: Naháč.
1: A tak dělá kuchaře můj švagr. Teďka, já jsem se tam doplazila z toho autobusu a vedle mě si jsem ten řidič a říkám si, co musí vedle mě se dá. A ten, já říkám, mě tady prosila s pan Fiala, tak ho zavolali a on, čau, švagrová, tak jedeš na to? A já říkám, jo, ani se mě nechceli vzjet, jak mě je špatně. A prá, co? Já tam, ale včera jsem to dala. A on říká, no tak to si musíš spravit teďka, to musíš tady jednu kořáku.
0: Ale takhle se pije, jo. Ty bláho.
1: A nalil mě Malibu, že to se ještě nepila. To bylo moderní v té době. To bylo 90.
0: Ano.
1: A, takže já jsem vypila jedno Malibu a řidič, páne boj, já ti na ňu dám pozor.
0: No prosím vás, jako když přijede Pražák na Moravu, tak chápu, že to nezvládne s tím pitím, protože Moraváci pohostiní a tak dále. Ale to není umění, že? Umění je opít Moraváka v Praze nebo před Prahou, nebo dopít jako vás, teda, ale řeknu vám, to máte teda velkou výdrž, ty lázně dopadly dobře.
1: No tak můžu vám říct, že prvně jsem se ubytovala a říkali mě, a zítra půjdete na krev. Já jsem vlezla do postele a spala jsem celou.
0: Jak já vám rozumím,
1: Je 12 hodin, takže já jsem vlezla do té postele a spala jsem a spala až do rána.
0: Ano.
1: A od té doby opravdu, když jenom ucítím tu slivovicu, tak bych to nepila. Hmm. A potom jsem Potom myslím, ale za půl roku jsem byla na návštěvě u kamarádky a manžel její přišel a Balin, už dáme si spolu bílou holku. A já jsem nevěděla, co to je. A on přinesl se slavicu. Já říkám, Ježišmarja.
0: No Ježišmarja. Teď jde o to, jestli to vydrží.
1: Kolem ani omylem, ne?
0: No, teda, řeknu vám tohle, já jsem měl velmi podobné s Becherovkou a ještě podobněji s Raký, která teda mi neudělala dobře, možná stejně jako vám. No moc děkuju, Ludmilo, zdravím, do Brna, ať se daří.
1: Vám taky.
0: A dobrou noc, ano, krásnou noc, píšu si Ludmila Brno, Slivovice, opila hodinu na toaletě, jeden před lázněmi, pak další Malibu před Prahou. No, hezky se nám to tu rozjíždí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Popojedeme i písničkou. Jakub Smolík, jen blázen žádlí. Poprvé a rozhodně naposled téma nočního vysílání Českého rozhlasu ze studia z Prahy. Zdraví pro dnešní noc. Honza Macoun, ať se vám daří. No, pojďte.

0: 23:29, tady ve studiu už mám kávu připravenou. No, nebude stačit do 1 hodiny ráno, máme tady noční vysílání, taky noční linku. Dnes na téma, kterého se, myslím, dotkne úplně každý. Určitě jste někdy řekli nebo slyšeli poprvé a rozhodně naposled. Tak mě se vybavuje mnoho ukázek z filmů. Pepiku, tohle bylo naposledy. Co ti říkám, si myslí, že se tady s ním muckám ve svém věku. To byla vesničko má středisková, ale nechávám to na vás. Je to o vás, vaše příběhy, vaše prožitky, které jsou od srdce a na které vzpomínáte, ať už s libostí nebo nelibostí. Tak jsem s nimi 731 800 900. Poprvé bývá lákavé. Je v tom zvědavost, touha něco zažít, někdy i tlak okolí, jenže ne každá zkušenost dopadne dobře. Někdy stačí jeden pokus a člověk má jasno. Rozhodně naposled je okamžik, kdy si nastavíme hranice. Řekneme si, co už nechceme, co nám nesedí, co nás stálo víc, než jsme čekali, a právě tyhle momenty nás často naučí víc než všechny úspěchy, protože chyba, nepříjemný zážitek nebo zklamání se do paměti zapíše mnohem silněji než to, co vyšlo. Kdo nám zavolá jako další? Haló, haló, Honza u telefonu. Kdo pak tam?
1: No, vítám vás. Vláďa z Kopnice.
0: Zdravím vás, Vláďo. Tak ven s tím, co bylo poprvé a rozhodně naposled ve vašem životě?
1: No, tak poprvé, tak jsem se zjistil na vojně. To jsem byl na vojně v 68.
0: Ano.
1: To kluk dojel z Pěšťan ze zabíjačku. Takže s kolegu. No tak litra půl jsme vytáhli silovice.
0: Ano.
1: Ráno jak stročil starčina na střetnicu, tak jak bych si otevřel, tak bych si vypadl.
0: Tak to bylo...
1: Kde jsme byli, pluli samou zelenou vodu, nic víc, ani na jídlo, na nic.
0: Takže píšu no, si slivovice.
1: Jestli jsem byl ve Štramberku někde, někdy v Baště.
0: Ano.
1: A na městě.
0: Povídejte.
1: Tak tam se dobře háže šabla. Gospody.
0: Takhle, betonové květináče u Pražského výstaviště by mohli z mojí Becherovkou také vyprávět, ale to už myslím stačí v tom případě. Tak děkuju. Děkuju, Vladimír, zdravím směr Kopřivnice, ať se daří. A vy další, kdo jste napřímo, zavolejte 731 800 900, budu moc rád, když se to i vám podaří, kdo se pokusíte. Tak halo, halo, kdo pak vy, a prosím vás, bez šavlí, kdo pak je tam?
2: Kdy je pan Robert Solomouc?
0: Já vás zdravím, Pavel nebo Robert?
2: Robert.
0: Roberte, povězte mi, poprvé a rozhodně naposled.
2: No, poprvé a naposled jsem udělal takovou kravinu, když mě bylo 10. Byla zamrzlá říčko, já jsem šel přes led, viděl jsem tam stopy a probožil jsem se a skoupal jsem se v ledu. No bylo to totálně v háji, jako. A přišel jsem domů, no spíš jsem se dovlikl, protože venku mrzlo, takže jsem byl samé rampou.
0: No.
2: Rodiče, vždycky jsem dostal vylágu, když jsem něco provedl, a tentokrát ne, oni mě odnesli do vany, protože já už jsem nebyl schopen si zestit ani kalhoty. No byla to malá hrůza. Pak jsem měl zimnicu a 2 týdny jsem ležel normálně v posteli. Já jsem měl 33 na teploměru, 4 peřiny a furt mě byla zima. Oni říkali, za trest budeš 2 týdny ležet v posteli. Akorát když jsem potřeboval jít na toaletu, takže nechodit přes zamrzlou vodu, když je v zimě. To už nebudu ani zkoušet, jako to byla malá hrůza prostě. A jinak vás zdravím a
0: děkuju.
2: Všetky pozdravujte.
0: Ano, zdravíme tež. Děkujeme moc, Roberte, dobrou noc. Ať se daří.
2: Všetky pozdravujte. Na shle.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mít.

0: poprvé a rozhodně naposled, tak já marně přemýšlím v hlavě, kdy já jsem tohleto řekl. Já jsem pro každou špatnost, ale je pravda, že bych asi věděl, o čem bych to mohl říct. A to jsem to ještě neudělal. Takhle bungee jumping? Ne, to ani nechci zkoušet. Ale třeba mám tady příspěvky, a to pozor, třeba od France, který píše, to je velmi podobné, nebo podobné ve stejném duchu. Kde to je? Tady. Jako dárek jsem obdržel od mé paní vyhlídkový let balonem nad hrad Bezděs. Při letu se mě pilot otázal, zda v letech tohoto vzdušného plavidla budu ještě někdy pokračovat. Má odpověď byla okamžitá, nesouhlasná na další dotaz ze strany toho vzduchoplavce. Proč? Klidným hlasem jsem prohlásil, balon nemá knipl. Vždyť se vzlétnout nedá a cíl se velmi těžce určuje pilotem samotným. Ten, kdo je zde skutečným šéfem, je vítr a to já nerad. Když nemohu si svůj cíl a místo přistání zvolit sám, holt jsem soulista, jak v životnosti, tak i v osobním životě. Moc zdravím. A nebo Pavel, krásnou noc přeji všem posluchačům i vám, pane Honzo, jak bývalý. Bývají na kolotočích takové ty klece, kde si stoupnete, opřete se zády o plochu, kde jsou kolem madla, kterých se držíte a ono se to roztočí a ještě to celý roztočený se točí kolem dokola, takový nějaký klece nebo vůbec nevím, jak se to jmenuje, tak do toho jsem vlezl jenom jednou a doufám, že naposledy, protože to byla opravdu hrůza. Děkuji moc, přeji všem, Pavel. Ano, tady si teď uvědomuji, že něco podobného, centrifuga na kolotočích, jo, Honzík jednou vyzkoušel a taky mu to neudělalo žaludečně dobře. Teda nevím, jestli za to mohla ta cukrová vata, klobása, popcorn a zase cukrová vata. Řeknu vám, jako buďme rádi, že tam byla odstředivá síla teda, jo, protože jinak by to letělo různými směry.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zavolejte klidně teď hned 731 800 900 dnes v noční lince z Prahy s Honzou Macounem na téma poprvé a rozhodně naposled. I když se to třeba nedodrží, to už tady mám takové poznámky, tak zkusím vás. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Tak Magdaleno, zdravím i vás, hezkou neděli, teplý to večer jarní, pověste poprvé a rozhodně naposled. Co jste vyzkoušela, anebo někdo vyzkoušel, aby mi to tak jako zkusíte reprodukovat?
2: Ono už to bylo dávno, opět alkohol. Když jsem měla po prvním semestru na pedagogické fakultě, tak my jsme byli parta šesti tělocvikářek, měli jsme aprobaci čeština tělocvik a chtěli jsme oslavit konec prvního semestru a protože jsme nebyli finančně na tom dobře, tak se koupilo nějaký to byl jablečňák.
0: Ježišmarja. No.
2: A to nás, to jsme na to byli čtyři, na to lahe, to byla litrová lahe. A já jsem, oslavovali jsme to na kolejích a já jsem tam zůstala spát. A když jsme zalehli, se mnou se to začalo točit a řekla jsem, a už nikdy.
0: Počkejte, jako už já nikdy jablečňáku nebo obecně alkoholu?
2: Obecně alkohol, pak se mi to stalo ještě jednou na nějakým přípitku na rautu a to opět se mnou točila postel, ne centrifuga, ale postel.
0: No.
2: A pokud jsem se dostala na nějaký takovouhle akci, co se týče recepcí nebo rautu, tak přípitek, ale jako jenom usrknout. A další, poprvé a naposled, byl porod, kde jsem rodila 17 hodin. Sice se mě narodila krásná dcera, ono už je to taky hodně dlouho.
0: Ano.
2: Ale v té době jsem řekla, a je to naposled.
0: Jo, tak. Teda, jako tak přece.
2: Máme jedinou, jenom, ale
0: A to vy neříkejte vlastně, je pravda, že teď si vybavuju, že máma mě vyprávěla o tom, že když byla sestra starší, já jí říkám, mám mentálně znevýhodněná sestra, i když ji miluju, tak je pravda, že máma říkala, že tenkrát s ní byla na takzvané hekačce, což si odvodím, co to asi bylo,

0: byli, řekli, že máme blbý porody. Já jsem se ani neotěhotněla.
1: Magdaleno, děkuji moc. Zdravím do Hradce, pěkné sny a příště naslyšenou.
0: Já taky a přeju krásné dobré ráno.
1: Děkuju.
0: S panem moderátorem Macikem.
1: Jo, těším se. Ať já se daří. Ne?

poprvé a rozhodně naposled, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Teď nasedáme na cyklon, to je horská dráha, kdo si ji pamatujete z Juldy Fuldy, také cestovala i po republice poměrně nedávno, tak už jsme nahoře, jo? Mě to pouštím do vysílání, protože tak nějak se to podobá tomu, co zažila Marta z Prahy 6. Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane Honzo. V roce 69 pořádal náš podnik zájezd do Vídně. Šla jsem s kolegama do Prátoru a oni mě vzali na horskou dráhu. Myslela jsem, že je to moje poslední chvilka v životě. Kolegové na ní šli znovu, ale já jsem si řekla nikdy více. Totéž si říkám, když musím použít služeb České pošty. I vy jedna. Ten poslední, kdo za to může, je ta paní za tou přepážkou. Děkuji vám, pane Macoune, za krásné pořady, které jsou jako pohlazení po duši. Marta Prášest, Marto i já děkuju za napsání, vážím si toho a jsem rád, že posloucháte i vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, mé mateřské stanice. A Michal ten napsal Mača. Tenhle japonský zázrak usrkávají kosmopolitní dámy,

0: Vědečky, uvědomělé studentky, psychologie a jiné oběti moderních trendů. Musí to být super mega cool drink, tahle mača. Říkám si posměšně. Můj první log A. Hned mě napadá, že to snad vytáhli z těch nejhlubších vrstev prehistorických žabích výkalů na dně japonských močálů. Znovu bych se něčeho takového nenapil, snad pokud by mi za to slíbili noc s půvabnou Japonkou. Ideálně takovou, která umí připravovat mačo. Takže mačo ne, myslím to jako obměnu japonského přátelského rozloučení. Mača ne, což znamená tak na viděnou. Michale, to si musím skopírovat, protože znám takových lidí, kteří se tak pobláznili do mači, že určitě je to taky pobaví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase někdo z vás na telefonu. Kdo to bude? 731 800 900. Nejvhodnější okamžik zavolat právě teď do studia Českého rozhlasu. No a říct si poprvé a rozhodně naposled, kdy to bylo, při jaké příležitosti a že si to pamatujete až do dnešního dne. No, co jste si vyzkoušeli a už jste si řekli, že tohle už zkrátka, ne, už nikdy více. Jenom to vidím a už ten žaludek jde nahoru, ale to ještě neznamená, že se to týká alkoholu. I když alkohol jako metla lidstva, zatím myslím, že to vede. Když se podívám do svých poznámek, tak Petra bála se kohoutů z dob studií, Ludmila Slivovice opila hodinu na toaletě den před lázněmi, Vladimír Slivovice, moc Slivovice, Robert chodit přes zamrzlý rybník, propadl se a Magdalena Jablečňák, moc opila plus porod 17 hodin. Já si to všechno znamenám, to abyste neřekli, že nedávám pozor. To teda sakra dávám. Tak kdo další bude? Kdo zavolá, kdo bude poslední před půlnocí?

0: Pesek a modrá zem v rámci vysílání Českého rozhlasu a Noční linky. Volá Natálie jako další. Zdravím vás. Halo, halo. Jste na druhé straně, slyšíme se.
1: Ano, ano, dobrý den.
0: Zdravím, pěkný večer, pěknou noc. Jak se vám daří? Váš vás neznám. Voláte poprvé?
1: Ano, ano, volám poprvé.
0: Natálie, tak povězte, já vím jenom, že jste v Ústí, už to nebudu lokalizovat víc, ale to dnešní noční téma poprvé a rozhodně naposled, tak co k němu?
1: No, tak já jsem si ve svých 8 letech obrousila zuby, protože jsem chtěla vypadat jak upír.
0: Jako opravdu, a jak se vám to jako podařilo, jako pilník jste vzala, nebo?
1: No, ano, pilníkem. Přesně tak.
0: A to byla jako mladistvá nerozvážnost, nebo v čem jste to letěla, v jakých filmech?
1: Myslím, že to byly zrovna Monster High, takový...
0: Jo, vím, rozumím.
1: Taková kreslená to tak. Já jsem si prostě asi ve 3 ráno jsem si prostě řekla, že si obrousím zuby a...
0: Monster High. Já jako milující strejda, dvou holek, tak vlastně vím, co je Monster High. Taky znám období Hello Kitty, což bylo ještě možná horší než Monster High, ale že to dotáhnete do takhle jako dokonalosti, to bych nečekal. Mimochodem, co na to okolí?
1: No, tak...
0: Nebo lze, tak když to přeskočím, dostala jste na budku od rodičů.
1: Ano, velice.
0: Pardon. No, ale tak zase je to jako dobrá průprava do filmu nebo divadla, bych to tak viděl. Sice teda jako je to takový úzkoprofilový zrovna obor, ve kterém byste se mohla nacházet. Ale co potom dál? Jak se to napravilo? Nebo dalo se s tím něco dělat? Nebo jste doteď upír? Natálie, halo. A už ji neslyším. Taková škoda. No, nevadí, příště, ale děkuju, to zásadní jsme měli. Já si to tady znamenám. Natálie upilovala si zuby, zatím dobrý. Tak, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jste tam pořád?
1: Ano, slyšíme se. Ano, jsem, pardon.
0: Tak to jsem rád, ale povězte, Natálie, ještě to jsem se doptával, co s těma zubama dál, jak se to řešilo, nebo to jste pořád v upířím stavu? Ne, zase nám to vypadlo. Tak nevadí, příště, ale jako poprvé a naposled fakt dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A ještě někoho stihneme, možná velmi stručně, máme za chvilku půlnoc, tak uvidíme, uslyšíme. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
3: No, zdravím, tady vaše věrná posluchačka Marcela.
0: Marcelo, zdravím vás, už se vás znamenám. No. A co si k vám poznamenám?
3: No, takovou trapnou situaci. Poprvé a naposled.
0: Ano.
3: Mě kamarádky a sestry přemluvili a jdu na centrifugu. A nesnáším tyhle ty kolotoče, mě se potom dělá blbě.
0: No, mě se potom nedělá jenom blbě a já to udělám klidně i potom.
3: A tak oni mě tak nějak přemluvili, já jsem si koupila u jednoho stánku v Ústí na Torlici žvejkačku nebo lízátko, aby mi bylo trošku lépe. Tak dlouho mě to tak trvalo, že sice jsem to zvládla, ano. Ale už jsem chtěla jakoby vystoupit, ale ona ta centrifuga šla pak jakoby pospátku, to mě neudělalo už vůbec dobře. No a já jsem přemlouvala toho kolotočáře, že bych potřeba vystoupit, že budu zvracen a on to neudělal, tak jsem ho...
0: No takže to asi tak jako dobré, no dobré. Tak
3: no
0: to...
3: v závěru jsem ho pozvracela, no ale...
0: Ježíš Honzo, co jsi to vybral dneska za téma, buď jsme tady opilí, anebo zvracíme, no tak se to stane.
3: Ale kdyby mě, jakoby, že když nešte šlo dozadu a já vystoupila, tak se nic nestane, no, ale tím, že...
0: Bohužel. Bohužel.
3: No, ale ne... Omlouvám se, ale nepozvracal jsem jenom jeho.
0: Marcelo, děkuju, podrobnosti příště, dobrou noc.
3: Vám taky, dobrou noc.
0: Bude půlnoc, pěknou noc.

0: Ano, Ladezimier, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a dneska nám to vychází krásně, přesně, rovnou na půlnoc, tak vítáme nový den a vlastně i nový týden.
1: Noční linka.
0: Dneska je pondělí 4. května 2026, 19. týden tohoto roku. Načínáme ho ve společnosti Českého rozhlasu Noční linky z Prahy s Honzou Macounem a tématem poprvé a rozhodně naposled. Zdravím všechny dnešní oslavence a že neznám ani jednoho květoslava, ale je jich docela dost, něco přes 2 500. Jeden květoslav připadá na 4170 obyvatel, průměrně jim je 60 a nejčastěji bydlí na Moravě. A úplně ze všeho nejvíc v Litovli a nejbližším okolí. A podle příjmenáře slaví Štěpánkovi, vás je něco přes 6 500 a jste tak rozeseti hezky po republice, ale řekl bych, že asi nejvíc vás bydlí na Vysočině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další? Kdo zavolá, kdo napíše? Nebojte se. Klidně se osmělte, i když to bude třeba poprvé. Volejte. Právě teď.

0: Podepsali jste něco, co jste neměli? Šli jste do práce, ze které jste chtěli utéct po prvním dni? Jeli jste na dovolenou, která byla spíš za trest? A nebo zkusili jste vztah, který vás semlel? Půjčili jste peníze, že už jste nikdy neviděli? A co vás přesvědčilo, že tohle opravdu stačilo jednou? Nedělní noční linka z Prahy a téma jedené je jasné a týká se každého z nás, protože hoďme kamenem, kdo nikdy v životě neřekl, tak tohle bylo poprvé a rozhodně naposled.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, Honza, kdo pak je na úvod další hodiny? Ano, zdravím vás. Aleno, povězte, tak kdy jste si řekla naposled, poprvé a naposled?
2: Poprvé a naposled. Já strašně ráda mám hory. A už je to teda asi
0: Ano, vypnout, ať nás to neruší. Tak.
2: Jeli jsme na zájezd, měli jsme každý rok, jsme na podzim jezdívali do Tater a jednou do Roháčů, Tatry Roháče. A já jsme vylezli Ostrý Roháč. A já jsem si říkala, už v životě bych tam se nevrátila, protože tam je takový, já nevím, jestli to tam někdo zná, tam je takovej traverz, že musíte přelíst vlastně ten vrchol toho Ostrýho Roháče. Strašně krásný, ale prostě jsem si říkala, už v životě mě nikdo nedostane na takové. Já jsem si myslela, jako když člověk vyleze na Mount Everest, takovej pocit hrůzy, jo. Takže jako jiný vrcholí to bylo, prostě nedalo se přirovnat proti tomu Ostrýmu Roháči, aspoň podle mě. Takže jako hory miluju, ale už mi je hodně let, už bych si to nemohla dovolit, jo.
0: Ale no, jak já s váma souhlasím, já do Roháčů nebo na Roháče jezdím každý rok. Každý rok. A tohle bych nedal teda. To bych nedal. To jste teda jako tady tleská.
2: Já jsem taky nevěděla, o co jde, jo. jsme přišli po ten vrchol, jo. Věděla jsem, že se musíme dostat na druhou stranu. Takže to... Přelezlo se to, ale říkám, už nikdy více.
0: A tam nejsou, co si pamatuju, nejsou tam ani lana?
2: Byly tam takový, já nevím, ono už to je 25 roku, ale byly tam takový jako uchytný, tam byly.
0: Jo, ale vysloveně, jestli se já dobře pamatuji, tak já jsem tam nešel z toho důvodu, že se mi to zdálo i na dálku tak nebezpečný, že jsem se na to vykašlal. Ale jinak tam jezdím každý rok.
2: Byli tam takový, jako dalo se přidržet, jo, to se dalo tam, ten takovej úsek se muselo jako člověk přidržet a to tam byly takový lana, jo, to jo. Jako... Ale prostě, když jsme přišli pod to, tak když jsem to viděla, že se to musí prostě přelíst, jinak se už potom nedá buď to se vracet, Roháči jsou strašně špatný na vracení, že jo?
0: Ano.
2: Tam musíte právě přejít buď to tak, nebo tak, jo. To přeční sedlo a polský hřeben a to prostě není problém, ale tyhle Ostrý Roháč, tak jsem si říkala už v životě. Už bych se ani teď už v životě tam nedostala, jo, protože bych to zdravotně nezvládla. Ale už nikdy více teda bych to jako nepřelezla.
0: Věřte tomu, že až pojedu v příštím roce v lednu do Zuberce na Roháče, tak si na vás vzpomenu velmi, velmi, protože...
2: Je to nádherný, jo, ale prostě... Je to trochu odvazeno.
0: No, ale tak dala to, tak děkuju.
2: Dala to, ale už to už jo, my se ještě jednou dostat do Tater, ale už ze zdravotních důvodů bych to nezvládla.
0: Jako už Tatry fajn. Řeknu vám, Tatry fajn, tyhle kopečky, ty já mám rád.
2: Nádhera.
0: A je jedno, to jestli závidím, je zima nebo léto.
2: Závidím. Vyloženě závidím to tři.
0: Tak moc děkujeme, taky dobrou noc, ať se daří.
2: Děkuju.
1: Noční linka.

0: Noční linka, tady Honza Macoun, téma poprvé a rozhodně naposled. Kdo nám volá teď? Zdravím vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím.
0: Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Už to vypínám rádio. Tak, tady Božena z Hradce.
0: Ano, Boženo, ano, povídejte.
1: Já bych vám chtěla říct, jak já jsem prostě jednou, já jsem jezdila takhle jako závodnice s manželem. Měli jsme ve Třiesku a přijeli jsme na podnik a manžel šel do kanceláře, protože měli jsme nějakou delší cestu a museli jsme na to vytěžovací středisko, kde museli se vozit prostě jednu cestu, aby jsme nejeli s prázdným, tak byly požadavky a to. A já jsem zůstala u toho nákladáku a teď přišli chlapi z dopravy a říkali mě, popojeď s tím, my se sem nemůže nijak dostat. Já jsem se nechala přemluvit a do toho nákladáku jsem vlezla a tak jsem normálně nastartovala, zařadila jedničku, jenže přede mnou byla hromada železného šrotu. A já jsem popojížděla a když jsem byla před tou hromadou, tak jsem prostě nějak spanikařila a místo brzdy, tak jsem smáčkla spojku. Jenže se mě to, prostě pak mi to došlo, že musím smáčknout prostě brzdu a já jsem do té hromady jako najela a ohnula jsem poznávací značku. No, manžel, když přišel, tak mě říká, ty se taky necháš na všechno nahecovat. A já jsem už prostě si říkala, že už v životě za ten volant nevlezu. Přijeli jsme domů, manžel to prostě vyklepával, že o tu značku a syn jezdil s Tatrou a přišel a říká, no, to mamka, že jo? No, manžel říkal, jo, to by, že jo. No a on mě začal hecovat a já mu říkám, ty, když se ti v životě nestane nic, jenže bohneš značku, tak budeš moct být šťastný. No, tak jim to takhle skončilo a už jsem nikdy za volant nevlezla.
0: No děkuju pěkně, taky milé povídání, trochu mi to připomíná. Vesničko má středisková, koukala jsem, že si tomu Pražákovi na Čech dal sloupek.
1: Otíkem, že jo?
0: No jasně. No, hold stane se, no, člověk není vše uměl. Děkuji, Boženko, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A můžete volat i dál 731 800 900. Další příspěvky tady mám třeba od Františka. Dobrý večer. Když mě bylo tak 9 roků a bratrovi 6, tak jsme se svezli na řetězovém kolotoči. Od té doby už nikdy. Na vojně jsem přeplaval za Mělníkem Labe a to v noci pod mě jako neplavec, raději už nikdy. Taky jsem spadl z lešení, následky byly otřes mozku, 3 zlomená žebra a to nejhorší 3x nalomená páteř. No co k tomu říct, už nikdy. Posluchačka tak anonymně píše, tak jsem poprvé a rozhodně naposled oholila své ochlupení. Při růstu to svědělo tak, že už nikdy více. To vám, milá posluchačku, řeknu, že to je ještě dobré, ale když to ještě zaroste, jo, tak to je teda, ne když naroste, ale zaroste ještě ten chloupek, bolest největší. Jana, dobrý večer, pane Honzo, já jsem teď nedávno poprvé okusila strach z vážné nemoci. Když jsem čekala na výsledek ultrazvuku mého prsu, naštěstí to dobře dopadlo, takže doufám, že to bylo poprvé a naposledy. A Bedřich, no katastrofa největší, to je jasné, tady to píše, no mě vyděsilo, jak jsem objednanou pizzu měl úplně spálenou, no to byla katastrofa. No a příspěvek od Michaly, ten si nechám na potom. Čas pro písničku, během které zase můžete volat. Spojte se s Prahou, tady je Věra Martinová a Honza Macoun za chvíli.

0: Poprvé a rozhodně naposled. Většina těch naposled momentů vzniká ze dvou věcí. Tlak okolí a rychlé rozhodnutí bez času na rozmyšlenou a paradoxně lidi těch zkušeností nelitují úplně, spíš říkají, že jim nastavili jisté hranice. Tak zkusme i vy, 731 800 900, kdo nám zavoláte na tohle téma poprvé a rozhodně naposled. Haló, haló, zdravím vás.
1: Dobré ráno, Luboš.
0: Ano, Luboši, zdravím. To je Luboš ze Slovenska, tuším, že jo? Lubo.
1: Já bych navázal na ty alkoholický mejdany.
0: Ano.
1: Co tu máte dneska,
0: ano,
1: jako
0: vede
1: hlavní
0: to.
1: Téma.
0: A, vede.
1: A na tu paní, co nabourala s tím autem, tak já jsem měl něco podobného s nákladňákem, ale to bylo, když jsem měl 15 roků, tak jsem potřeboval, já jsem byl bez rodičů a tak, a tak jsem potřeboval brigádu a nějaký peníze, aby si mohl koupit oblečení do učení, tak jsem se přihlásil do sodovkáren tábor a dali mě tam dělat závozníka k pánovi staršímu nákladní auto Garant a vždycky jsme nafasovali to byly malinovky jenom a sodovky.
0: No.
1: A rozváželi jsme to po restauraci a sudy ještě tam byly limonádové, hliníkové a tak jsme to rozváželi po kasárnách, po restauracích a zajímavý bylo v té době, to bylo někdy v 68. A zajímavý bylo, že jsme za celou dobu, jsem tam byl měsíc a jsme nepotkali policajta. A ten kolega můj si dal všade, my jsme dostali v každé restauraci pohoštění, nějakou svačinu a on si dal pivo a já limonádu. No a když jsme byli tak v 8. restauraci, on už měl 8 piv a už jsem musel jezdit já, on prostě mi řekl zacouvej a jako takový lehký, ne po městě, ale takový ty lehký couvačky a tohle. Tak to začalo, že jsem zboural nejdřív plot, pak jsem strhnul okapovou rýnu a nakonec on zapomněl, byli jsme na Harachovce u Lužnice.
0: Ano.
1: A on zapomněl zabrzdit, nechal tam jenom rychlost. A už šel si zase dát další pivo a to bylo zacouvané na kopci hore a to auto se rozjelo a začalo takovým cukáním jet a hned kousek byla Lužnice, vypadalo to, že by to skončilo v Lužnici, tak já jsem skočil z toho betonového nájezdu, utíkal jsem za autem, otevřel, skočil jsem tam a zabrzdil jsem to. No a on ještě se chválil, seděl tam na pivě, říkal, to mám závozníka, to?
0: No.
1: A tak na souvej zpátky mi říká. No, já jsem do takého kopce souvat neuměl, takže jsem to zkoušel, ale drcnul jsem tam do toho. No, nakonec se to podařilo. No, ale měli jsme každý den takový problémy, když už to bylo to osmý pivo, tak třeba vyjížděli jsme z kasáren a otevřela se sajtna polovička limonád a s basama vyletěla na cestu a tak takový veselý to byl tenkrát, že policajti nikde a mohl jsem jezdit a já a i když teda to dopadlo vždycky nějaký plot bouraný nebo rýna to odnesla okaz jako, tak veselé vzpomínky na to.
0: No,
1: a měl jsem spoustu peněz. 2500 jsem dostal tenkrát, to byly příhodný peníze.
0: No tak nebyl jste otík, to vás cení, chválí, aspoň jste Pražákovi nenačechral sloupek. Děkuju, dobrou noc.
1: Taky, mějte se, dobrou noc.
2: Dobrý den, začínáme rychlý spojné. Vaše uvažení, na ně směřují vzhůru. Na první dobu svažíte, přetočíte...
3: Nohy si změl?
2: Na druhou dobu vidíte pažení a přetočte to.
3: To já poznám. Hned se s tebou jinak jde.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo volá jako další? Ještě máme chvíli času. Halo, halo, Honza. Kdo pak je na druhé straně? Jste ve vysílání, kdo pak tam?
5: Ano, ano, tady je Soňa.
0: Milá Soňo, zdravím vás, odkud nám voláte?
5: Já vás z Schodová, u Karlových Varů.
0: Ano, máte se dobře.
5: Mám se dobře. Je mi 86 let.
0: Ano.
5: Mám se dobře, ale ještě když žil manžel, tak on si občas zašel na pivo. Na u toho piva teda.
0: Ano.
5: Zašel si na pivo, přišel domů, svíknul se, šel spát a já jsem ještě seděla u televize a za chvíli slyším, že někdo chce odemíkat a jít z baráku. Tak jdu do té chodby, podívám se. On byl, jak když ho pán Bůh stvořil a začal nadávat, proč mu neotevřu, když chce jít do práce.
0: Až tak?
5: Až tak začal. A já říkám, pane Bože, že já jsem to tenkrát ho nepustila. Dala mu tašku do ruky a mohla jsem ho pustit. Ať si jde.
0: To by nedopadlo dobře. A vás by to pak mrzelo.
5: Ale ono by se několik lidí aspoň zasmálo.
0: To taky pravda, taky pravda. Cizí neštěstí vždycky nejvíc potěší.
5: No právě.
0: Soňo, děkuju moc. Dobrou noc vám přeju.
5: Já vám taky. Dobrou noc.

0: S vámi noční linka, nedělní, i když už máme pondělí, 4.5. Co jste zkusili jen jednou a už nikdy víc? Noční linka s tématem poprvé a rozhodně naposled. Kdo bude další, volejte 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo můžete psát i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A volá nám kdo jako další? Honza.
1: Dobrý ráno, tady je Radek.
0: Ano, Radku, tak povídejte, čekám, jsem jedno velké ucho.
1: No, to je hezký, ale já jsem zatím takovou krásnou věc. Ono to bylo takhle z jara a strávil jsem půl hodinky v chlaďáku velkým.
0: Ještě jednou, a půl hodinky v chlaďáku?
1: Půl hodinky ve velkým chlaďáku.
0: Ano, ano, ano. Dobře.
1: Byl jsem u kamarádky, dali jsme si kávičku a pak tam přišel jeden člověk, kterýho jsme nepotřebovali zrovna.
0: Rušič a takzvaný. Tak
1: jsem, no jo, prudič. No byl to manžel kamarádky.
0: A, dobře.
1: No a tak jsem hod na chvilku, říkal jsem si na chvilku do chlaďáku. A ono z toho bylo půl hodinky a řeknu vám, že teďka už vím, že to bylo asi naposled. Že kamarádka je hodná a už mě tam nezauře.
0: Já bych byl holčičkou 14 dnů, jenom to slyším, je mi z vás zima teda.
1: To věřím, ale tak víte co, pohoda.
0: Dobře. Tak děkuju i vám, poprvé a naposled do chlaďáku s Radkem a spol. Naschledanou. Dobrou noc. 731 800 900, no. A proč ne? Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Mám hezkou příhodu.
0: Ano, tak ven s tím, ještě se nám představte, prosím, pěkně.
2: Zhasnu rádio, ano.
0: Ano. Zhasnu to.
2: Tak, představte si. Já dojížděl jsem do Ústí Seplic.
0: Ano.
2: A slavil se tam v práci nějaký narozeniny. Já jsem toho dozvěděl a dojel jsem si ústí v Hrtenic, mazal jsem do garáže, měl jsem odpoledne trénink, hrál jsem volejbal závodně, hodil jsem trošku do auta, ani jsem si neuvědomil, že jsem něco pil, v tom vlaku se to ve mně nějak vypadilo, až na řešiště jsem zjistil, když mi nahrávač nahrál.
0: Ano.
2: A já jsem se netrefil do balonu. Tak on mi říká, ty vole, ty jsi dneska nějaký urnavej. To jsem si to uvědomil. Nechal jsem to auto na hřišti samozřejmě. Šel jsem tomu pěčky a přišel jsem si urnavej druhý den. Ale kdyby mě chytli, já byl úplně, no, já jsem si připravil naprosto střízlivej. Vůbec mi to nedocvaklo, že mě chytli na to průšvy.
0: No řekněte, kolik že jste toho vypil?
2: Dobře, půl fašku vína.
0: Brnkačka by řekla, kde jaká žena.
2: Popíjte. No ale protože já jsem sportoval,
0: jo, tak.
2: Takže na mě to nemělo nějaký účinek.
0: Takže
2: no, kdyby mě chytli, no, tak jsem přišel o papír.
0: Tak píši si, no, Milan, tak alkohol, půl flašky vína a stačilo, dobře.
2: A to je, prosím, to se psal rok mě 87. A tenkrát to bylo 70, ani ne, 70. roce. Jo, takže to je 27 let asi.
0: No, tak hezké. 50 let, tak. Evidentně to ve vás zůstalo teda, že se na to vzpomenete.
2: Ale chci říct, že od té doby jsem v životě nevypil ani deci. Když jsem měl někam věc, tak to už jsem v životě. To mě tak poučilo.
0: Tak tleskáme, že jste to vydržel teda.
2: Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proto, aby se stal doživotním abstinentem, teda myslím alkoholem, no to se otřel jenom o půl flašky vína. To byla nějaká mělnická svíce fakce určitě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A čekám další. Hned, co odpije, je Ivona Přenosilová.
4: Tak

0: Poprvé a rozhodně naposled, tak jen houšť, ještě máme nějakých 25 minut na povídání. 731 800 900, kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Pardon. Všechny zdravím, všechny. Konečně jsem ráda, že jsem se dovolala, ale co za to vy nemůžete. Já vám musím říct. No jistě, pane Honzo, jsem tak šťastná, protože jsem tento pořad, váš pořad poslouchat, to je show, jo? To se nedá vůbec jinak vyjádřit slovy. No chci říct, byly Velikonoce, ale před 60 rokama. Kluci malí a manžel šel s nima na pomlásku. A já jsem jim říkala, prosím tě, ať všechno dobře dopadne. Myslela jsem tím, že se třeba tam něco napije nebo tak, ať to nikdy nějak nedělal. No ale nic on se vracel. Ale sousedka naproti, všichni jsme se tady dobře znali, byli jsme mladí, tak prostě mě říká, co děláš, jako tak nějak. Já říkám, no nic, nebo ti dám tady prach, pojď dovnitř ke mně. No tak jsem šla. No ale za nějakou dobu zvoní moje maminka, ještě se dobydlela, zazvoní a říká, tady vedle dva sousedí z vedlejšího domu, všichni jsme se znali, všichni jsme byli mladí, no zkrátka přišli za náma. No a tam to začalo. A já jsem nechtěla teda jak si vidět, že posluchu, tak jsem se honem letěla ještě do bytu, protože to bylo jako přes chodbu a tam jsem vzala zra sklenku a manžel mi říkal, kdyby náhodou, on to úplně tušil, kdyby náhodou to chtěl někdo to tak já bych to brala s sebou jako nějaký alkohol. Já říkám, a proč, já vůbec nevím o ničem. Nicméně, co se stalo. No zkrátka, už ten alkohol u sebe měla, ti přišli a tohle, už by hnusnici. No a teď co bylo? No prostě Láďa, to byl jeden, říká, tak na zdraví nalej a tohle. A to já říkám, ale já to nepiju. A to bylo ostré hodně. Já říkám, já to ne... Ale pij, to je dobré. Takže já tak trošičku. No pokud se za ještě trošičku. Ježišmarja, já bych tak chvilku. Já říkám, Láďa, já už nebudu. Ne, to musíš. Zkus to. No, tak říká, ale to se nedá pít, nalej mi ještě. Já tak prostě se tak stalo. No nicméně, já jsem měla takový jazyk tvrdý. Tvrdý jazyk, ale to nebylo všechno. Za chvilku určitou přišel můj muž asi domů a babička říká, teď už otevřeli dveře a teď jako je já v takovém stavu. Prostě nohy tvrdé, jazyk tvrdý, no a nic, co bylo dál. Říká, tak co tady je? Ježišmarja, teď jenom si přišel nějaký povík a teď jsem přišla domů, teda přes chodbu jenom, ani nevím, jak jsem přišla přes tu chodbu. A teď mě se točila hlava jako na silném kolotoči. A ten starší chlapec, co měl 12 roku, já říkám, venoušku, prosím mě, dej mi obklad na hlavu. No tak mi dával obklad na kapesník, že studenou vodu. No a to jsou moje vzpomínky, které už dneska tady ti sousedi už jsou mrtví, ale já ještě žila, jsem si na to vzpomněla. Prostě to byly naše Velikonoce.
0: Alkoholové Velikonoce tady v podání váš, teda no milé, a pijete od té doby, nebo jste už se ani nedotkla alkoholu?
1: A kde pak? Mě už je... Já můžu mít alkohol, nevím, kolik já se toho nevšimnu, nevezmu nic, mě to proti... Co mám rada, tak mám rada a jer koně. To je všechno.
0: Jo.
1: Ale ostatní absolutně. No a prostě já jsem se k tomu tak dostala, že ten Láďa, tady ten soused, byl prostě... No, zkus, to se nedá pít. No zkus. Tak já jsem říkala, že se to nedá pít. Tak zase jsem usmrkla a tím se to vzniklo, no. Že jsem měla jazyk tvrdý. No. To prostě se tak stalo. No prostě, a to jsem vám chtěla říct. A konečně jsem byla ráda, že jsem mohla sem tuhle moji tedy jako takovou povídku říct.
0: No já děkuju. Děkuju, i když je to x let zpátky, pamatujete si to evidentně velmi přesně, no tak vám za to děkuju.
1: Já vám řeknu, kolik je mi roku, pane Honzo, mě je 84, 80, já už jsem prababička a já si tady toto jak dneska pamatuju všechno. Děkuji, nezdržuju a mějte se jasný.
0: Taky.
1: Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou. No je pravda, že když člověk ochutná toho alkoholu a normálně nepije, víte, jak to bylo v slunce seno?
2: Inženýr Koeza. Svět mě, svíčku. Kájenku náš. No co máme z domu, to mám radost.
1: Ne, no,
2: to ti řeknu.
0: Ještě tady mám i další příspěvky, tak teď je něco čteného, co dorazilo přes webový formulář, třeba, ano, tady, Michaela. Dobrý večer, já jsem to jednou velmi takzvaně přepískla s požíváním alkoholu. Tento příběh se udál v roce 1969. Já jsem tehdy začala studovat na vysoké škole, přestěhovala jsem se do Brna, kde jsem se seznámila se studentem. Ten byl o 5 let starší než já, to píše Michaela. Pozval mě tehdy do vyhlášené vinárny M-klub na Petrově. Po večeři jsme začali popíjet tvrdý alkohol, který jsem předtím nikdy v životě nepila. Chtěla jsem udělat dojem, že jsem světem protřela osoba. No, dopadlo to špatně. Domů za jeho doprovodu jsem došla celkem v pořádku, ale po ulehnutí do postele se mi udělalo velmi špatně a ráno ještě hůř. Byla to asi otrava alkoholem, nebyla jsem schopná cokoliv pozřít. Jeho maminka tehdy pracovala jako magistra farmacie v jedné lékárně ve středu města. Můj milý usoudil, že bude nejlépe, když mě své matce představím, vysvětlí, co se stalo a že mám určitě pomůže. Dodnes nezapomenu na její zkoumavý pohled přes stáru, kdy si asi říkala, jakého exota si její syn vyhlédl. Opravdu mi však pomohla. S oním hochem jsem pak chodila 2 roky a před jeho matkou jsem se nikdy necítila dobře. A věřte mi, že tato skutečnost měla celoživotní vliv na můj vztah k alkoholu. Nemám jej ráda, tvrdý alkohol už vůbec. Tak dobrou noc z Brna přeje Michaela.
3: Noční

0: Loch Lomond, Radúza a Vaby Daněk. Posloucháte Český rozhlas a Noční linku. Poprvé a rozhodně naposled, tak co čemu vévodí, tady mám takovou menší statistiku, co jsem si udělal z toho, co jste napsali, nebo z toho, co jste zavolali. Tak asi s největší pravděpodobností, když vemu tak horní pětku, špatně vybraná práce, taky toxický partnerský vztah, dalo by se to tak nazvat. Mám tady i nějakou dovolenou, ale rozhodně peníze, půjčení peněz známému a vůbec nejvíc přehnané pití alkoholu. Blackout zkušenost. A že jich bylo. No děkuju pěkně.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: No, tady je posluchačka z Hradce Králové.
0: A křestní jméno jenom vaše, jestli můžu poprosit.
2: Irena.
0: Irena, píšu si, Irena. Abych vás neoslovil třeba Karle nebo něco podobného.
2: No.
0: Ireno, pověste.
2: Jenom takovou příhodu. Když mě bylo 13 roku, tak jsme jeli se školou na lyžařský výcvik a měli jsme tam závody. A já jsem si tam zlomila nohu. Bylo to 13. v pátek zrovna. A zlomila jsem si nohu. Dostala jsem sádru až nahoru. A když jsem měla sádru 6 týdnů na noze, tak pak mě sádru sundali. A já jsem si myslela, že když mě sundají sádru, že budu chodit jak rybička, že jo? Jenomže se nestalo tak. Mm-hmm. Já jsem nemohla nohu vůbec v koleně vohnout. A maminka vždycky mě říkala, počkej, ty budeš chodit do tanečních, bude z tebe mrzák, nebudeš chodit, koukej s tou nohou něco dělat. Jenomže před těma rokama, protože dneska už mě je 80 a to mě bylo 13, tak žádný datum nějaký ty rehabilitace ještě neexistovaly, že jo? Protože to ještě se tak nechodilo, to si musel člověk pomoct sám. No a tak jsem říkala, no nedá se nic dělat. Chodila jsem a tahala jsem pořád nohu za sebou. Ne koleno vohnout a nevohnout. Hmm. Pak jedna paní mamince poradila a říkala, ať jezdí na kole, zkuste, ona když bude jezdit na kole, tak ona na to zapomene a bude to koleno bohejbat, jenomže taky ne. No až pak jednou starší sestra povídala, pojď, budeme se spolu projít, tak jsem s ní šla, že se půjdem projít. A ona šla za mnou ze zadu a najednou mě to koleno podrazila. A já jsem jenom moje slova byly, ty krávo jedna pitomá, co jsi mě to udělala, to snad není možný. A ona říkala, no a teď se postav a uvidí, že to bude dobrý. Do dneška jsem za to vděčná, protože opravdu, jak jsem na tu cít sedla na ten bobek, tak snad mě v tom koleni nějak luplo. No a já od té doby jsem začala chodit.
0: Já jako amatér, chirurg, který si hrál pod vánočním stromečkem s

0: barbínami, které no. patřily mé sestře a já jsem se snažil jakožto velký hit onych Vánoc, kdy ta barbína, to byly ty takzvané kloubové, tak no, jsem se jim no. snažil ty klouby dát přesně do druhé strany. Dařilo se, sestra nebavila no, se se mnou no. poměrně dlouho, ale u vás by to vyšlo. No tak skvělá práce, tleskám.
1: No, takže říkám opravdu od té doby, ale to bylo hrozné, jak já jsem jim ji nadala tenkrát. To bylo příšerný.
0: No.
1: Ale byla jsem jí za to vděčná, protože pak jsem normálně chodila a maminka mě říkala, tak pojď sem, já brečela a já povídám, ona mi tohle to udělala, je to kráva, co má, nadávala jsem. A ona říká, ale vidíš to, teď ti můžeš jenom poděkovat, když krásně chodíš a teď to koleno ohejbáš a můžeš jezdit na kole, všechno. A opravdu to tak bylo. A bylo všechno, rehabilitace byla hotová.
0: No, Ireno, děkuju moc.
1: Tak jo, já taky.
0: Taky naschledanou, rád jsem vás slyšel, mimochodem mi to teda připomíná dost Sněženky a Machři.
2: Ale zmákla si to skvěle.
0: Vydrž, prďka, vydrž. Sjezd na běžkách. No, stane se. A kdo bude další? Ještě máme chviličku času. Halo, halo, kdo jste vy na druhé straně?
3: Zdravím, Jara, Kyjov.
0: Ano, zdravím vás. Povězte v Kyjově, jaké střeštěné nápady máte, nebo jste měl a byli no, poprvé a naposled?
3: Byl to střeštěný nápad, ale dělali jsme přístřešek u někého a měl tam feferonky, takové, já se na to hleděl, říkám, tak to co, až jsme to dodělali, tak pán došel a donesl dvě skleničky. A říká, ty jsou jemné, ty jsou ostré. Tak nic, bratr si vzal jemné, já dostal ostré. Tak jsem to doma otevřel, vzal jsem to, jenom špičku jsem si dal. A myslel jsem, že vyskočím nevím kam. To už jsem řekl, to nikdy. Tak jsem to vzal do sklepa, jako ke kamošovi. A teď tam došel známý a ten taky tak, jako já říkám, ale já jsem si dal špičku. A říkám, už nikdy. A on říká, to je dobrý, šup to do puse. A ten nevěděl, co má dělat. Říkám, co mu si vzal. A pak už se ta sklenička nikdy neobjevila.
0: No.
3: Prostě z toho sklepa zmizla. Jo, takže takhle, já osobně, já mám rád ostré, ale tohle bylo tak ostré, že to se mě vyletěly oči a ten nevěděl, ten tam skákal, jak čert.
0: Já
3: takže
0: si
3: to je moje zkušenost.
0: Píšu tady ostré, protože to bych docela rád někdy probral s posluchači v noční lince. Pálivé, pálivá,
3: no, ostrá, cokoliv feferonka, ostrého. Oni mají nějaké stupnice.
0: Já tomu nerozumím, vím, o čem se bavíme, ale na druhou stranu mě cokoliv pálí, tak mě to úplně zničí tu chuť toho jídla. Takže
3: ano, já to říkám, ale ty si teďka víno neochutnáš. A on neviděl, co do té pusy má dát, já říkám.
0: No
3: já
0: teda.
3: Říkám, mě stačila jenom špička, já jsem jenom kuslal špičku a nadával jsem nějaký špaček taky a on si to, že to nic není, a vzal to celé do pusy, a říkám, no tak teď si to budeš dělat.
0: Děkuju, do Kyjova zdravím, dobrou noc.
3: Ano, taky, mějte se.
0: No, o těch příspěvků tady ještě mám, tak třeba, víte co, dáme si ještě chviličku písničky a uzavřeme to. Ne, nemám vlastně příspěvek, nebo ano, nebo se mi to tady celé kouslo zamrazilo. Helena napsala, dobrý večer, troufl byste si na téma eutanázie? Myslím, že je to téma velmi zajímavé, ale tak trochu tabu. Díky, Helena. Ano. Možnosti tady jsou, když napíšete, ať už ostatním kolegům, anebo mě konkrétně, ať už do formuláře, nebo na jan.macon@rozhlas.cz, témata, o kterých se domníváte, že byste rádi slyšeli odpovědi, nebo nějakou diskuzi, která se zvedne, ať už bude pozitivní nebo negativní, no tak jsem s vašimi návrhy, budu moc rád. jan.macon@rozhlas.cz. Mám takové tušení, nebo jestli si dobře pamatuji, Heleno, probírali jsme to, no jo, ale kdy? To už taky bude pár měsíců, možná let zpátky, aspoň v mém vysílání. Tak beru na vědomí a vy ostatní případně připojte se.

Noční linka Českého rozhlasu jde do finále za chvíli 1 hodina, přesně za 3,5 minuty, tak musím ještě poděkovat a nějak to se sumarizovat, kdo jste zavolali, kdo jste napsali. Ať už to byla Petra, Ludmila, Vladimír, Robert, Magdalena, Marcela, Natálie, Alena, Boženka, Luboš, Radek, Milan a další. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se osmělili. Téma, které jsme probírali poprvé a rozhodně naposled. Z dnešních reakcí posluchačů je docela dobře vidět, že poprvé a naposled má několik jasných společných jmenovatelů, a kdybych měl být úplně konkrétnější nebo nejkonkrétnější, nejčastěji se objevoval alkohol, ať už slivovice, víno nebo tvrdý alkohol obecně. Lidé popisují silné opilosti, zvracení, výpadky a hlavně stud druhý den. Právě tahle zkušenost bývá natolik nepříjemná, že jim úplně změní vztah k pití a někteří ho omezí a jiní ho úplně odmítnou. A druhá silná skupina jsou kolotoče, atrakce a jisté adrenalinové zážitky, horská dráha, centrifuga, různé klece, ale třeba i vyhlídkový let balónem. Společný motiv je ztráta kontroly, rychlost, výška nebo fakt, že člověk nemá situaci ve svých rukou. No a hodně silně se také ukazuje jisté riskování a hazard se zdravím, ať už přechod přes zamrzlý rybník, noční plavání přes řeku nebo pád z lešení. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy se loučí Honza Macon. Přeji vám klidnou noc, ať se vám daří s některými z vás ráno v 5 naslyšenou a s vámi ostatními v noční lince v pátek a v sobotu zase na značce a hodinu před půlnocí. Tak ať se vám daří.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
1: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
0: No, prosím, ale hodně nenadaný
1: no,
0: mužík.
1: No, takový teda... unavenej.
0: Unavenej, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
1: No.
0: Nebo 15 let praxe?
1: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
0: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
1: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
0: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
1: Jsme trošku zaskočený, že?
0: No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych dala pro ten kurz, no.
0: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký no. Pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. No. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, tak, prosím. Tak. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to...
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: To... No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
1: no, tady
0: třeba...
1: tady je nikdo nemá.
0: To jenom no. Pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
1: Jo. Já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli
1: by
0: jste neznělo. Něco?
1: No.
0: Naopak, nic.
1: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
0: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
1: To není potlesk, to je
0: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne,
0: jo, tak, je... aha. Zásadně konečky netleskáme prstů. Konečky prstů.
1: No, to ne.
0: To je takzvaný ampírový způsob. Jo. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, praktice, ano, ano, že? Tak si zkusíme, prosím vás.
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No. Pozor. Ano, to už byl téměř
1: trošku,
0: u bodu varu. Ano.
1: Jo, bouřlivý.
0: A teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
1: Frenetický, zvaný freneťák, jo? No.
0: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
1: Ale no to, když nemůžu.
0: No ne, no tak fajn.
1: Čemu plácat, že? Tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

0: Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem. No, něco na tom bude. Karel Čapek ovšem vytrvale píše o mužském zahradníkovi, ale já si myslím, že jeho slova platí dnes už i o ženách. Zahrádkaření se rozmohlo a propadly mu ženy stejně jako muži. Já už jsem se přiznala, že na zahrádku moc času nemám, což mě hněte. Já si slibuju, jak to všechno jednou zvládnu. A taky tajně doufám, že mi po tomto pořadu se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl. Vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva u lipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: Jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne, dávno tomu, co v rodině, u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V 3. roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. 1. role velká sláva, v 5. roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Býteši v restauraci u Karlička na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Býteši mu ji Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloub. Víte co, přátelé? Radši to necháme tak, jak to je. A budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak nashledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu nutně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mě snad začít s triptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano, to ostatně taky vedle vás, že jo. Moment, jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. No jenom proto, s obdivem, no prosím. Proto. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jakože člověk, žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte no, no. Tedy v biologii, jo, klobouk jo. Dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jaký von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom... Nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím.
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano,
2: ano
1: to
2: ano.
1: Je moudré, aha. Protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím? Víte, jak to myslím,
1: ale,
2: jo?
1: Ale hejte se, nechme toho. On by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá. A bolí, bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači. Rádi spírají pivo a jiné opiáty. Proto vás zajisté rádi podepřou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půlitru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
3: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
0: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět.
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tady rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů, to byste si počtla. No,
2: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho...
0: No, ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše motto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štamtgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, kam to šlapete, neumíte dávat pozor. Ne,
1: promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiní.
1: Já, promiňte, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl, jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství.

0: A jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Co? Chtěl by vědět, proč? Co říkáš, bobulko?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy? Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli, jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano, a jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na kolotoč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

Já divadlo hraju skvěle, na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou, já princeznou hravě.

0: podlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než jsem jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo. Kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo.
1: Bobulkovo rozčílené ho-ho se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: dostat, leďte, buďte jako letadlo, víra to je lákadlo.
1: Lístečku, co to tady vyvádíš?
2: Jakube, už jste tady zás?

0: Vy nedáte pokoj?
1: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
0: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? To uznejte sám.
1: Čemu? Čemu, co by řekli stromy lístečku?
0: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou. Ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
1: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo. Chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.
2: Dám polštář pod hlavu.

0: Ajej, dadej, bobulko, ajej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.